jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak poroci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu. Ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyně Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme. Ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom takhle honce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový.
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem let. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem jim tam tehdy donesl covid jako desert, takže
0: jako
1: to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví desáté narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinu, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů, ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina tím proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků, oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu, a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny,
2: tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
2: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: Já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
3: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
3: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřilo novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval. A novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground nebo pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tedy tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
3: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, který se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to taky je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
3: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na Jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci v Ryžinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřela, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukované dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
3: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
3: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
2: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmalbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
4: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jdu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
2: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovodné

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno, návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice.

0: Děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
1: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, když jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
2: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
1: Děkuji a děkuji za pozvání.
2: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
0: oči. Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Příští rok začne stavba nové silnice z Vysokého Mýta do Chocně. Nová cyklostezka v Pardubicích má spojit Fáblovku se severovýchodním obchvatem. Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou retoriku. A dnešek bude slunečný, teploty do 22 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Stavba první části nového dálnice.

0: dálničního přivaděče z Vysokého Mýta do Chocně začne příští rok. Půjde o 4 kilometry dlouhý úsek s napojením na D35, který bude zároveň sloužit jako obchvat Vysokého Mýta. Investor, kraj, odhaduje náklady na 1 miliardu. Stavba podle něj začne příští rok a skončí v roce 2029.
1: Na dokončený první úsek naváže v budoucnu stavba druhé části dálničního přivaděče, a to z Vysokého Mýta do Chocně za asi 2,5 miliardy korun. Silnice bude dlouhá 8 kilometrů a bude sloužit jako obchvat Chocně. Naváže na už opravený úsek Chocen České Lipchavy. Územní rozhodnutí ale zatím nemá. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V bývalém lihovaru ve Slatiněnech mají stát nové sklady a kanceláře. Krajský úřad povolil úpravu areálu stavebních hutí, která zahrnuje i přestavbu původních budov ze 30. let minulého století. Firma tam počítá s modernizací sídla a taky přípravou nových parkovišť. Pardubice připravují novou stezku pro chodce a cyklisty podél Hradecké ulice na Fáblovce. V budoucnu má navázat na stezky u připravovaného severovýchodního obchvatu. Přípravu celé trasy ale komplikuje velké množství soukromých pozemků, které musí město nejprve majetkově vypořádat.
2: První úsek se už podařilo připravit ve spolupráci se Starým Hradištěm. Povede severně od nové křižovatky Hradecké ulice se severovýchodním obchvatem a město na jeho stavbu vypíše výběrové řízení. Zároveň připravuje projekt další části, která na stejnou křižovatku naváže z jihu. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. Desetitisíce lidí ve Španělsku znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. V sobotu se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 tisíc.
3: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, k večeru od západu čekáme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor ale na dopravní omezení na silnici druhé třídy číslo 362, neprůjezdný úsek v obci Jedlová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak jestli už teď 4 minuty po 5. hodině bdíte, přejeme hezké probuzení do nového dne. Je pravda, že možná nás posloucháte na zrovna končící noční směně, tak ať už vám ten zbytek šichty rychle uteče a budiš k tomu, ať dopomůžou i písničky, které nesnárnou z našeho playlistu. Nabídneme na začátek Karla Gotta, Petra Reska, Bonnie Tyler a nebo třeba i kapelu Elán.
3: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: Tulák po hvězdách, Petr Rezek, my se teď zatouláme do okolí pevnosti Hanička v Orlických horách. V týdnu tam nacvičovali hasiči zásah u rozsáhlého lesního požáru. Na místě byly desítky cisteren, policejní vrtulník a taky drony. 200 hasičů si mimo jiné vyzkoušeli, jak dostat vodu do těžko dostupného terénu, a byl u toho i Jiří Hofman.
1: Potřebujeme ty jednotky nějakým způsobem naučit trošičku jinou taktiku práce s menším množstvím vody.
2: Říká v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách vedoucí cvičení kapitán Luboš Socha z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a zároveň vysvětluje, proč si pro cvičení vybrali jedno z nejnáročnějších míst v kraji.
1: Není tady ta voda, máme tady problém s pokrytím signálu, takže si vyzkoušíme nějaký technologie, tak aby jsme si zesílili signál, a ten terén je tady taky poměrně složitý.
2: Právě nedostatek vody je při hašení v tomto terénu jedním z hlavních problémů,
1: protože tady v lese nejsou téměř žádné zdroje vody. Kor teďka, jak jsou ty sucha, tak veškeré potoky, všechno je tady vyschlé.
2: Hasiči proto natáhli zhruba 10 kilometrů hadic. Nejdelší vedení měří asi 6 kilometrů a vodu přivádí z řeky Divoké Orlice v Bartošovicích až na Panské pole.
1: Takže ono je jenom, když naplníme nějaké dlouhé vedení, tak ta spotřeba vody je enormní.
2: Hasiči si proto zkoušeli situaci, kdy není možné oheň jednoduše uhasit vodou. V lese vytvořili protipožární pás, který má zabránit dalšímu šíření požáru.
1: Takže kdyby to nějakým způsobem nebylo tady obkopané, tak ten požár se může znovu začít šířit.
2: Podle kapitána Luboše Sochy navíc není vždy nejlepší snažit se požár zastavit přímo v místě, kde hoří.
1: Obětujeme kus lesa, ale zastavíme to na místě pro nás výhodném. Je to z hlediska bezpečnosti těch hasičů.
2: Situaci ze vzduchu během cvičení sledovali také drony s termokamerami. Plukovník Jiří Studnička vysvětluje, k čemu jsou hasičům při tak rozsáhlém zásahu dobré.
3: Monitorují pohyby jednotek, šíření požáru a v podstatě všechny ty signály z těch dronů jsou staženy do takzvané skupiny podpory řízení, která má tady zobrazovací pracoviště. Na tom zobrazovacím pracovišti velitel zásahu a štáb vidí komplexní přehled o té operační situaci.
2: Kromě dronů se do cvičení zapil také policejní vrtulník letecké služby. Několikrát nabral vodu na pastvinách a schodil ji nad cvičným požárem. Podle hasičů cvičení splnilo svůj účel. Ověřili si dálkovou dopravu vody, koordinaci jednotek i nové taktiky hašení. Další podobné cvičení už připravují a v dalších letech by se mělo uskutečnit na území jednoho z českých národních parků. Jiří Hofman, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Teploty se teď aktuálně pohybují venku mezi 6 až 9 stupni Celsia, ale jsou místa, kde se teploty dostaly až nad 10 stupňů. Co nás dnes čeká? No, bude mnohem tepleji. Teploty se vyšplhají na 19 až 22 stupňů Celsia, ale sice bude teď zpočátku jasno až polojasno, nicméně během odpoledne začne přibývat oblačnost, teploty na horách 15 až 18, tlak slabě klesne, bio bude na jedničce a rozptylové podmínky během dne nepříznivé, večer pak také nepříznivé.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Za 10 minut bude půl šesté. Český rozhlas Pardubice nabídne do zpráv od Gutwirta ještě Alison Moye a také kapelu Elán, ale ještě předtím je tu Marie Tomsová. Dnes nám představí jednoho všestranného muže. Bez něj by Ypsilonka nebyla Ypsilonkou.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Pokud jste včera sledovali Českou televizi, tak víte, že se v Národním divadle udělovaly ceny Thálie. Snad mi proto odpustíte, že se dopustím malého laudácia. Cenu za celoživotní přínos českému divadelnímu umění převzal z rukou mého půlživotního kamaráda Jirky Lábuse náš další rodinný poklad. Skladatel, pedagog, klavírista, zpěvák, herec, včelař, aranžér, korepetitor, milovník swingu, brunet, blondýnek, včel a ypsilonky, které je oddaný už víc než 60 let. Mirek Kořínek. Je to tedy nejen doajen tohoto divadla, ale také jeho páteř a hlavně srdce. Mirek se jako protektorátní dítě narodil 28. května 1943 ve Smržově. Na vojně se skamarádil s Janem Šmidem a z jejich přátelství se zrodil pozdější divadelní fenomén Studio Ypsilon. Díky Ypsilonce se brzy začal objevovat v menších filmových rolích, většinou spojených s muzikou. Jeho prvnímu hereckému počinu v oceňovaném filmu Věry Chytilové Hra o jablko je právě letos 50 let a Mirek si v něm nejen zahrál, ale složil k němu i hudbu. O rok později se objevil v dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Do malé role ho pak obsadil Ota Koval ve svém dramatu Jolek. 4 roky na to si zahrál jednoho z hudebně nadaných myslivců ve filmu Jiřího Mencla Slavnosti sněženek. A pak se objevil v seriálu Sanitka, což je také jeho poslední filmový počin v předsametové éře. V době posametové byla na televizní obrazovky uvedena divácky nejúspěšnější inscenace Studia Ypsilon s názvem Mozart v Praze, ke které Mirek samozřejmě jako ke všemu v Ypsilonce složil hudbu. V roce 1994 si zahrál doktora v Saturninovi Jiřího Verčáka a sám o své roli říká, že jde určitě o nejvíc věd, které kdy ve filmu pronesl. Pak se objevil v krátkém filmu Jana Hřebejka Poslední koncert a v jedné bakalářské povídce s názvem Telefon Story. Ani jemu se pochopitelně nevyhnul nástup novodobých seriálů a v roce 2004 si zahrál v jednom z nich nazvaném Redakce. Mirkovo účinkování v zábavných pořadech bylo daleko zábavnější, pestřejší a známější. Vždy šlo o tituly Ypsilonka se baví, možná přijde i kouzelník nebo ruská ruleta. Mirkovou nejúspěšnější, doslova životní rolí, je ale ta skladatelská. V roce 2002 byl nominován na cenu Český lev za hudbu k animovanému filmu Fimfarum Jana Wericha a společně s Národním filmovým archivem a společností Film Export byl u renovace dvou němých, letos stoletých filmů Lásky Kačenky Strnadové a Falešná kočička a neb Když si žena umíní, k nímž roku 2007 složil hudbu. Tak když už tě, milý Mirku, ta patálie stálí potkala, přeju ti po ypsilonkovsku, aby tě pámbu miloval, hříchy ti odpustil, nebedal. A loňský mejdan s Mozartem byla podsta kolegů Mirkovi, protože bez Mirka by nebylo ypsilonky a bez ypsilonky by nebylo Mirka. Tvoje Mirku i vaše Marie Tomsová.

0: už za chvíli uslyšíte další písničky, které nestárnou, postarají se o ně Buty a taky Hana Zagorová, no ale ještě předtím Ota Gutwirth nese další zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na Chrudimsku čekají řidiče komplikace kvůli uzavřeným železničním přejezdům. Od pondělí začnou dělníci opravovat přejezd ve Vrbatově, Kostelci a v Chrasti. Od středy pak bude uzavřená cesta přes koleje i v Prosetíně. Stále víc měst v Pardubickém kraji využívá nákladní elektrovozy. Slouží hlavně při údržbě ulic a úklidu. Elektrická vozidla provozují třeba technické služby v Chrudimi, koupila je i Chrast a Hrochův Týnec. K dobíjení používají vlastní fotovoltaické elektrárny. Přelouč spouští přípravy na stavbu budoucí nové cyklostezky do Štěpánova. Navržené jsou dvě možné trasy, finální ale zatím není schválená. Podmínkou je i změna územního plánu tak, aby město mohlo vykupovat potřebné pozemky. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let, počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3. Jediný gol hostů dal po přestávce Sláma. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, k večeru může přibývat oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi na silnici 1/17.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Brna, Hanička písnička, Hana Zagorová v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli ABBA, ale teď flétnista Adam Franz. K hudbě se dostal takže v dětství, i když potom si odskočil ještě k technické profesi. Přesto se vrátil zpátky k hudbě a vystudoval Pardubickou konzervatoř. Dnes hraje na koncertech, skládá muziku a učí na základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí. Jak k tomu došlo?
1: To bylo jednodušší. Vlastně v 5 letech mě vyhmátla paní učitelka mateřské školce a údajně mi to šlo, takže jsem chodil do flétny. Moje sestry chodily na výtvarku, takže takhle jsme to nějak měli rozdělený a vlastně já trošku bych to vlastně chtěl zkusit, i ten obor výtvarný, ale prostě mě to minulo v těch dětských letech, takže už jsem se k tomu nedostal později. Ta láska vzniká celý život. Na začátku turbulentně, a potom ta flétna mě byla spíš takovou, ošklivě to řeknu, berličkou k tomu, abych mohl se více ponořit do světa hudby, protože hudbu vnímám velmi intenzivně a i tóny, barvy, melodie, harmonie, to mě velmi jako chytá. A prostě po té třicítce jsem se k tomu chtěl vrátit na nějaký hlubší úrovni, nejenom jako konzumně poslouchat něco, ale mít i možnost to tvořit, anebo přinejmenším teda si to užít jako interpret na nějaké hlubší úrovni. Český rozhlas Pardu.

0: máte chuť na trochu klasiky, tak vás zveme do Městského muzea v Králíkách na Orlicko-Kladský varhaní festival. Letos vstupuje do 30. sezóny a v rámci letošního ročníku se vám představí varhanistka Jiřina Marešová.
1: Počasí.
0: Dnes nás v našem kraji čeká jasno až polojasno, k večeru ale bude přibývat oblačnost, teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18, bude nám k tomu všemu vanout slabý a proměnlivý vítr, tlak slabě klesne, bio bude na jedničce a rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
1: Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tanec v čase předvedla nám Ilona Čáková v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Tak včera jsme si připomněli 90 let od narození významné osobnosti českého divadla a filmu, režiséra a herce Jana Kačera. Jeho prvním působištěm byla Ostrava, do které se v 70. letech a jejich polovině po nuceném odchodu z Prahy pracovně vrátil. No a před lety nám k tomu řekl.
1: Do Ostravy mě vzali, protože jsem tam předtím byla, jako jsem se tam osvědčil. Dokonce mě říkali, vy neříkáte zprostý anekdoty, nepijete a nekouříte, tak tady můžete být.
2: To jste pak jezdil vlakem z Prahy do Ostravy?
1: To jsem jezdil každý týden 9,5 roku Ostrava-Praha, takže já České dráhy mám celkem maličku a dotáhl jsem to málem až na revizora. Protože když už jsem pořád jezdil, tak jednak to stálo strašný peníze a já jsem měl takový kamaráda, který se jmenoval inženýr Mazaný a říkali, že je mě podobné, člověk byl daleko mladší než já, ale měl fousy a ten byl zaměstnanec Českých drah. A on mě půjčil svoji legitimaci, já jsem jezdil za 60 halířů první třídou, ale nesměl se tam vyskytnout žádný kulturní průvodčí, protože ten říkal, je pane Kačer, jedete do Ostravy a já jsem byl v Turánu černý pasažér. Ale když tam jezdil normální a viděl inženýr Mazaný, tak mě posadil do nejlepšího jako kupé a když přišel revizor, tak to máte tam kolegu. Revizor přišel, já jsem s ním celou cestu diskutoval, probírali jsme různý nešvary na železnici, jako černý pasažéry a tak dále. No a tak jsem dojel, takže jsem v podstatě se stal odborníkem na černou jízdu.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Přehrada v Pařížově zůstává prázdná. Zájemci o státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Čeští fotbalisté v Lize národů znovu nebodovali, ve Španělsku prohráli 1-3 a dnešek bude slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pařížovská přehrada zůstává prázdná. Na minimum tam hladina klesla už v létě a kvůli nedostatku srážek se situace nezlepšila. Přehrada sice nepatří mezi vodárenské nádrže, přesto současný stav ideální není, jak vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
5: Do toku pod hrází převádí stejný objem vody, jaký do přehrady přiteče. Důsledkem nízkých průtoků v Doubravě je zhoršení základních ukazatelů kvality vody kvůli nižšímu poměru naředění splaškových vod. Není to příznivý stav, nicméně oproti létu nižším teplotám se nejedná o zásadní závadu.
4: Ve Skleném na Svitavsku budou lidé příští týden v referendu rozhodovat o tom, jestli obec podpoří

0: výstavbu větrných a pozemních fotovoltaických elektráren. Hlasování se uskuteční 9. a 10. října současně s komunálními volbami. V první otázce se lidé vyjádří k větrným elektrárnám, ve druhé k fotovoltaickým elektrárnám na nezastavěných zemědělských plochách. Referenda na stejné téma budou mít taky v Mikulči, Kamenné Horce a Dětřichově. První nadzemní podlaží v přístavbě základní školy u kostela v Moravské Třebové je dokončené a začne budování patra druhého. Hrubá stavba budovy by měla být hotová do konce letošního roku, říká vedoucí městského odboru investic Petr Matějka.
1: Ty přípravné práce byly o trošku pomalejší, než jsme předpokládali, a firma teďka časový harmonogram dohání. V tomhle nadzemním podlaží bude hlavně výdejna jídel, zázemí pro kuchařky, zázemí pro uskladnění koloběžek nebo kol, kterými děti přijíždí do škol.
0: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3. Jediný gól hostů dal po přestávce Sláma. Závěr Češi dohrávali bez vyloučeného kapitána Krejčího. Reprezentační trenér Santi Denia byl navzdory porážce s výkonem týmu spokojený.
2: Byl to zápas, po kterém na hráče můžu být hrdý. Snažili jsme se být konkurenceschopní, i když Španělům je samozřejmě těžké čelit. S výsledkem nemůžeme být spokojení, chceme bodovat, ale jsme nadšení z přístupu i výkonu našeho týmu. Hráči do toho dali maximum, a to jak individuálně, tak jako tým.
0: Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, k večeru od západu začne přibývat oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, pozor si dejte ale na možnou lokální tvorbu mlh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Všechno jednou končí, končí i naše řidičská abeceda. Ano, přátelé, dnes naposledy pro vás budeme mít radu, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A co konkrétně nás dnes čeká? No tak dnes konkrétně se podíváme po tom, kdy používat denní svícení a nebo mlhovky. Nabídneme i písničky, které nestárnou. Do 6:30 Činasky, Vladimír Mišík, Sandra, Lenka Filip nebo Bellamy Brothers.
3: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Na silnicích to bohužel vídáme za volantem poměrně často. Denní svícení rozsvícené ještě v dobách hlubokého šera, případně i v mlhách a nebo v dešťových plískanicích. Kdyby se naopak hodily zase mlhovky, anebo naopak třeba mlhovky rozsvícené ve chvíli, kdy rozsvícené být nemají. Ale je otázkou, jak to s tím svícením a používáním denních světel a mlhovek vůbec je. I od toho je tu dnes poslední řidičská abeceda a slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice.

0: 3 minuty po 6:45 přejeme dobré nedělní ráno. Františkové mají dneska svátek. Mimochodem, můžete Františku udělat radost, když je vezmete do Litomyšle na zámecké návrší, kde dnes od 10 do 17 hodin bude čokoládový festival, to znamená čokoláda, degustace, soutěže, workshopy a sladký program pro děti i dospělé.
1: Počasí.
0: A dnes k tomu bude přát i počasí k venkovním aktivitám. V našem kraji bude jasno až polojasno, až během odpoledne začne přibývat oblačnost. Teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude vanout slabý proměnlivý, tlak tak ten nám slabě klesne. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. A bio na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
2: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: životy fajn. Životy jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda ke snídaní, to vůbec není špatný nápad. Mnozí si říkáte, že i ta šlehačka by jistě přišla vhod, viďte. A možná se také pídíte po spotřebitelském servisu. No tak je tu právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Ptáte se na nekvalitní zboží. Přišlo vám naštěstí na základě internetové objednávky, takže řešení je jednoduché, ale musíte to stihnout dané lhůtě, jak připomene Josef Černý.
2: Pan Mirek si objednal na základě reklamy na internetu údajně kvalitní brýle. Přišly však obyčejné plastové za pár korun, přičemž balíček stál 990, takže pan Mirek prosí o radu dalšího postupu. Pane posluchači, nejjednodušší je využít možnosti vrácení výrobku do 14 dnů bez udání důvodů a prodejce je povinen vám do dalších 14 dnů vrátit peníze. Možnost zpětné platby tady využít nelze, protože jste neplatil kartou, ale balíček vám přišel na dobírku.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Město Králíky připraví studii modernizace místního koupaliště. Zahrnovat bude přestavbu bazénu, technického zázemí i možností doplnění vodních atrakcí, třeba skluzavky nebo tobogánu pro děti. Domov seniorů v České Třebové má nový pavilon za 280 milionů korun. První klienti se do něj přestěhují v příštích dnech. Nová budova nahradí přes 100 let starý pavilon B, který nemá na pokojích toalety a sprchy a jsou v něm stísněnější poprostorové podmínky pro práci s imobilními klienty. Druhý pardubický obvod nechal zpracovat studii možných úprav ulice Kosmonautů v Polabinách. Jedna z hlavních ulic této části města má postupně opotřebovaný povrch a podle radnice jsou potřeba změny taky u zastávek nebo přechodů pro chodce. Čím dál víc učitelů používá při výuce umělou inteligenci. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikací pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů prohráli i třetí zápas. Tentokrát v Ovidiu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, jasno až polojasno, k večeru oblačno. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením dnes počítejte ve Sýtkově v okolí plochodrážního stadionu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A po zprávách od Gutwirta opět další písničky, které nestárnou. Na začátek Honza Kalousek, budeme s ním chodit ulicích a přidá se Jana Kratochvílová, Publikum tvé jsem já.
3: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Dnes vás po 10. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice čeká další vydání 10. ročníku pochoutkového roku. V rámci něho hledáme nejlepší ze všech dosavadních nejlepších receptů a tak vás trošku navnadíme, protože dnes uslyšíte recept na kynuté rohlíčky máčené v másle, bude šéfkuchař a porotce Roman Paulus. Připomene nám tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlábové z Babína na Horažďovicku, která se svým receptem vyhrála v roce 2025. No a za Romanem se vydal, víte kdo?
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano, je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
1: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
1: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
1: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří. Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: A celý recept uslyšíte dnes po 10. hodině v pochoutkovém roce.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Tak přátelé, i dnes pro vás budeme mít 2 hodiny písničkových přání. Pěkně je rozdělíme na začátek a nakonec nedělního dobrého odpoledne. Zahrajeme si podle vás hned po obědě a také v podvečer k večeři po 17. hodině. Moc se na vaše písničková přání těším, tak už teď můžete psát a třeba gratulovat všem Františkům. E-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04.
1: Počasí.
0: Tak pojďme se teď podívat na oblohu, co nás čeká a nemine. V našem kraji bude celkem hezká neděle, která bude jasná až polojasná. Zakaboní se až během odpoledne, teploty 19 až 22 stupňů, na horách od 15 do 18. K tomu všemu povane slabý proměnlivý vítr, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé a bio na jedničce.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak to byly Mandraže a písnička Motýly a před námi teď sport, konkrétně fotbal, protože čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů dál zůstávají bez bodu. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3, když v závěru dohrávali dokonce bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího. Za hosty po přestávce skóroval obránce Jiří Sláma, který ve třetím startu oslavil premiérový reprezentační gol.
1: Na Dery ještě dává pod sebe na Hloška, teď je to dobře rozběhnuté po levé ruce, ještě Sláma, který se dostává k míči, může vypálit, Sláma pálí gól!
2: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo.
3: Kdyby vám někdo řekl před měsícem, že dáte gól nejlepší reprezentaci světa, tak co byste mu řekl?
2: Že blázen, už jsem to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
4: Přiznal viditelně dojatý Jiří Sláma. Jablonecký bek v posledních zápasech bránil ty nejlepší světové hráče, zatímco proti Anglii sváděl souboje se Sakou nebo Alexandrem Arnoldem, ve Španělsku zase v první půli naháněl hvězdného teenagera Barcelony Jamala, který v úvodu utkání v Oviedu otevřel skóre.
1: Fresneda, ten dává balon ještě před pokutové území, tam je Lamine Yamal, ten je u balonu, je hlavačka, gól!
2: Ani nevím, co k tomu říct, že jo, je úplně někde jinde, jako, ale tak snažil jsem se co nejdůrazněji na něj a tu hru mu nějak znechutit, trošku špinavě hrát, ale jinak to s ním nejde. Někdy vypadá na tom říši, že ho to nebaví. Občas tam měl nějaký průpovídky, ale snažil jsem se toho neřešit.
4: Když před lety hostoval z Olomouce v Pardubicích, přemýšlel o tom, že s fotbalem skončí. V Signě se Sláma nakonec prosadil, v minulé sezóně ale jeho pozice slábla a v létě tak přestoupil do Jablonce. Při zranění jiných levých obránců Juráska s Rinešem se Sláma v 27 letech dočkal premiérové reprezentační pozvánky a v Lize národů byl navíc pokaždé v základní sestavě.
2: Já si užívám, že můžu hrát za národní tým a jestli budu hrát minutu, jestli budu hrát 90 minut nebo jestli budu na tribuně, tak já budu rád, když se na příštím srazu zase ukážu. Věřím, že jsem se ukázal v dobrým světle a musím hlavně poděkovat trenérům, že mi dali tu důvěru, že mě povolali. Snažím se to co nejlíp splácet jak trenérům, tak i klukům a pomáhám.
4: Dodal fotbalový reprezentant Jiří Sláma. Aktuální reprezentační program Češi zakončí v úterý v Anglii, která v sobotu vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Z Ověda Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: tak to je ona.
1: Ono.
0: On. Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Kvalitu péče v domově seniorů v České Třebové zvýší nový pavilon. Z 10 na 15 let by se mohla zvýšit platnost řidičských průkazů. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. A dnešek bude slunečný, teploty do 21 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Domov seniorů v České Třebové má nový pavilon za 280 milionů korun. První klienty do něj přestěhují v příštích dnech. Nová budova nahradí přes 100 let starý pavilon B, který nemá na pokojích toalety a sprchy a jsou v něm stíženější prostorové podmínky pro práci s imobilními klienty.
5: Nová budova domova vznikla v bývalém průmyslovém areálu. Má dvě křídla s třemi nadzemními podlažími a je propojená se sousedním pavilonem A. Nabízí 62 lůžek. Část z nich připadne odlehčovací služby a domovů se zvláštním režimem. Celková dosavadní kapacita zařízení byla 100 lůžek. Díky novému pavilonu vzrostla o dalších 25. Z České Třebové Ondřej Wolf. Český rozhlas.
3: Proseč vybrala firmu na druhý úsek lesních cest. Radnice chce postupně vytvořit ucelený okruh, který by usnadnil přístup do lesů třeba i rodinám z kočárky nebo bruslařům. První etapou stavbaři dokončují, druhý úsek za 4 miliony korun je v plánu na jaře. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy.
6: Nemusím tak často tady chodit, ale jednou za 10 let je v pohodě, podle mě.
7: Říká řidič Jan, který si přišel pro nový řidičský průkaz na úřad na pražském Vyšehradě. Novinka má

0: Podle ministerstva ulevit úřadům, které ročně vymění dohromady až 700 tisíc řidičských průkazů. Nic by se nezměnilo pro řidiče z povolání a například kategorii nákladních aut a autobusů. Skupina pro osobní auta by nově platila i provozy na alternativní pohon až do hmotnosti 4,25 tuny, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mill.
1: Evropská legislativa počítá s tím, že nová vozidla, která využívají elektřinu, vodík nebo další alternativní paliva, často budou těžší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem.
0: Možnost by se týkala řidičů, kteří mají oprávnění alespoň 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Hasičům se po několika hodinách podařilo dostat pod kontrolu požár lesa Stříbra na Tachovsku. Hořelo tam od včerejšího odpoledne ve špatně přístupném terénu. Požár zasáhl plochu zhruba 6700 metrů čtverečních. Na místě platil 3. stupeň poplachu ze 4. Z plameny bojovalo celkem 29 kusů techniky a taky drony. Od půlnoci si místo převzali Lesy České republiky. Ty přibližně vyčíslili škodu na 300 tisíc korun.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli i 3. utkání v elitní skupině Ligy národů. V objedu na půdě aktuálních mistrů světa podlehli Španělsku 1-3. Ve druhém poločasu poprvé za českou reprezentanci nastoupil Ryan Nadery. Útočník skotských Rangers se narodil v Německu bulharskému otci a české matce. Nadery se ale rozhodl hrát za Česko a v týdnu se připojil k týmu Santiho Dení. O svém debutu říká.
4: Neuvěřitelný. Bylo to ohromný stát na hřišti. Hrozně jsem si to užil, aspoň jsem se pokoušel si to užít. Jasně, že jsi trošku nervózní, protože to je prostě ohromný zápas, největší zápas mého života zatím. Jsou to velký kroky v poslední době pro mě. Užívám si to.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, k večeru ojediněle přibývání oblačnosti, teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor na uzavřenou část silnice 1/17 u Ostrova a Stradůně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak opět vás dnes čeká bleskovka jako každý den. Mezi 7 a 8 do půl 8 jistě stihneme a nabídneme znovu černou tašku s logem Českého rozhlasu Pardubice. A k tomu do půl 8 do dalších zpráv o Tygu Twirta a další písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Věru Martinovou, na Marii Rotrovou s Petrem Němcem a taky na Vet Vet Vet, anebo Dalibora Jandu.
3: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: 4 minuty před 7:45 posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Zdravíme teď do Moravské Třebové. U vás sloučili dvě základní školy do jedné, aby se do ní všichni žáci vešli. Tak ještě v Moravské Třebové přistavují u školy u kostela v centru města nový objekt. Podle původního harmonogramu už měl být dávno hotový. Práce ale zdržely technické problémy. Jestli teď stavba pokračuje podle nového plánu, zjišťovala redaktorka Věra Pavlová. Průběh výstavby jí přímo na místě popsal vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Tady stojíme u přístavby základní školy Palackého. Je vidět, že stavba už vylezla ze země, to znamená, máme první nadzemní podlaží hotové a nyní bude probíhat dozdívání druhého nadzemního podlaží. Stavba běží podle harmonogramu a věříme tomu, že bude dokončena včas a bez nějakých zpoždění.
2: Firma si docela pospíšila, protože když jsme tady byli v létě, tak tady ještě nic nebylo.
1: Ano, je to pravda, ty přípravné práce byly o trošku pomalejší, než jsme předpokládali a firma teďka časový harmonogram dohání a jde vidět, že to postupuje tak, jak by mělo.
2: Tak na stavbu se díváme, ale co nevidíme, ty hradby, kvůli kterým se stavba trochu pozdržela.
1: Ano, hradby budou schované za přístavbou, budou přístupné z druhé strany, z ulice Farní, pohledově pro lidi. Takhle s tím bylo počítáno v projektu.
2: Co tady bude v tom nadzemním podlaží?
1: V tomhle nadzemním podlaží bude hlavně výdejna jídel, zázemí pro kuchařky, zázemí pro uskladnění koloběžek nebo kol, kterými děti přijíždí do škol. To je víceméně hlavní smysl tady toho prvního nadzemního podlaží.
2: A druhé nadzemní podlaží?
1: Druhé nadzemní podlaží bude obsahovat učebny, kabinety, případně i větší zborovnu, která v bývalém objektu základní školy chybí.
2: Jak tady slyšíme, je tady hluk, co na to říkají žáci a učitelé.
1: Škola je se stavbou domluvena na provádění hlučných prací, vzhledem k vývoji počasí jsou již okna zavřená, nedochází k větrání a hluk nenarušuje výuku.
2: Přístavba základní školy u kostela bude stát 60 milionů korun. Žáci se do ní nastěhují v příštím školním roce. Z Moravské Třebové, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme.

0: Zdravíme i do Koclířova, teď je z vysílání Českého rozhlasu Pardubice a zveme vás do Koclířovského sálu kulturního domu, kde v 9 hodin začíná 60. ročník okresní výstavy ovoce a zeleniny a potrvá až do 5 hodin odpoledne.
1: Počasí.
0: Co nás dnes čeká a nemine na obloze? Krásné, jasné, až skoro jasné počasí. K tomu všemu ale k večer začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vítr k tomu všemu bude vanout příjemný, slabý, proměnlivý. Tlak slabě klesne, rozptylové podmínky budou během dne mírně nepříznivé a co se týče biopředpovědi, ta bude na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Ano, je to tak, milí posluchači, je tu Bleskovka, ale než vezmeme někoho z vás do vysílání, tak si zesilte rádio, protože dnes to bude o soutěžní ukázce. Tady je.
2: Když myslíte teda, to počtu jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
3: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
2: Koudelka.
1: Tak, znajímá nás samozřejmě, z jakého filmu jsme slyšeli ukázku. 726-46-48-48, to je telefonní linka do studia Českého rozhlasu Pardubice. Tak, a kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Milan Pardubice, je to já, Chyme, hoďu rozproje.
1: No, jste nepotřeboval ani nápovědu.
5: Jistě.
1: A panečku. Dobře, je to tak. Skutečně. Tak, ten Koudelka vám tam napomohl na konci, vidíte?
4: No,
1: já
4: no,
1: jsem si říkal, že ho mám ustříhnout, Koudelku jednoho. Dobře, no, taška je samozřejmě vaše, slogem Českého rozhlasu Pardubice, tak si ji užijte, prozraďte nám, co chystáte na dnešní den. Jaká bude pro vás neděle 4. října?
4: Cože?
1: Jaká bude neděle pro vás dneska, co chystáte?
4: Vypadá to, že slunečná. Asi budu prát za chvíli.
1: Prát budete, dobře. No tak přejeme krásné velké praní nedělní, to se v neděli dělávalo, to si pamatuju. V neděli prala i naše babička na Valše. Dobře, tak ať vám to pěkně uschne během odpoledne. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
4: Taky, taky. Naschledanou. Bleskovka.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalína, s dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Jsem fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: a nabídneme něco málo regionální historie. Podíváme se do roku 1932. V Cholticích byla totiž otevřena Jelínkova dětská ozdravovna, zřízená z dotace zemřelého místního rodáka, profesora Josefa Jelínka. Tak ale teď už je čas dozvědět se, co je nového slovo Malta Gutwirth.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na Chrudimsku čekají řidiče komplikace kvůli uzavřeným železničním přejezdům. Od pondělí začnou dělníci opravovat přejezd ve Vrbatově, Kostelci a v Chrasti. Od středy pak bude uzavřená cesta přes koleje i v Prosetíně. Stále víc měst v Pardubickém kraji využívá nákladní elektrovozy. Slouží hlavně při údržbě ulic a úklidu. Elektrická vozidla provozují třeba technické služby v Chrudimi nebo Hrochově Týnci. K dobíjení využívají vlastní fotovoltaické elektrárny. Přelouč spouští přípravy na stavbu budoucí nové cyklostezky do Štěpánova. Navržené jsou dvě možné trasy, finální ale zatím není schválená. Podmínkou je i změna územního plánu tak, aby město mohlo vykupovat potřebné pozemky. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3. Dnes bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno až polojasno. Teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, VIO předpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením na silnici číslo 360 u Lanšperku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách je opět nejvyšší čas na další muziku, písničky, které nestárnou. Tentokrát obstarají Lucie Vondráčková a Jitka Zelenková.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Máme si co říct a je toho víc, zpívala Jitka Zelenková v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Tak co říct si má se svými hosty jistě také Alena Zárybnická. Ve svých záletech slýcháte každou neděli vždycky mezi 9. a 10. hodinou. A tentokrát jsme minulou neděli zavítali do Vrchlabí za biatlonistkou Zuzanou Charvátovou.
1: Možná nějaká nepozornost, možná nějaký moment, kdy se před závodem nesoustředíte tak, že by to všechno klaplo. Vzpomenete si nějakou konkrétní?
2: Tak vzpomenu si velmi dobře, stalo se to v Oberhofu, protože všechno špatné, co mně se může stát, většinou je v Oberhofu a proto opravdu musím říct, že to není mé oblíbené místo k závodění a vůbec k ničemu. Nicméně pamatuji si, že jsem v Oberhofu vystartovala na tréninkových lyžích, takže když si vzpomenu, jak jsme se teď bavili o těch pocitech, tak vyjet na tréninkových lyžích a hned vidět ten pocit, že ty lyže nejedou, tak to je opravdu žalostný. Ten závod dobře nedopadl, ačkoliv jsem po prvním kole navzdory všem pravidlům přezula na závodní namazané lyže, tak mi k lepšímu výsledku nepomohly, ale naštěstí v systému, v kterým startujeme teď a kdy ty lyže si bereme přímo na startu správné, tak už by se to asi nestalo, ale to jsou moje vzpomínky, které v biatlonu určitě jakoby možná i taky někdo prožil, stejně tak jako se biatlonistovi, včetně mě se stalo, že objela jsem trestné kolo navíc, zapomněla jsem obět trestné kolo, anebo taky moje legendární příhoda o tom, jak jsem vystřelila jeden náboj navíc, aniž bych to tušila, což znamenalo automatickou diskvalifikaci.
1: Připomeňte mi moment, kdy jste se dozvěděla, kdy budete vlajkonožkou v Cortině na posledních olympijských hrách.
2: Bylo to pro mě velmi nečekaný v tom, že v podstatě ještě před začátkem olympiády přišel takový dotazník, kam se člověk mohl nanominovat a já jsem se nanominovala s tím, že jsem nevěděla, jaký bude následný postup. Prostě říkala jsem si, jo, dobrý sranda, možná jsem tady jediná z těch sportovců, kdo ty maily čte, tak ať je vidět můj zájem o tom, že jsem si e-mail aspoň přečetla, ale potom došlo k hlasování sportovců a to mě velmi mile překvapilo, že právě sportovci si za svého zástupce a vlajkonoše zvolili právě mě. Možná je to tím, že ve sportu už nějakou dobu působím, současně jsem v komisi sportovců Českého olympijského výboru, takže se snažím mít pozitivní vliv na sportovní prostředí, aby závodníci se cítili dobře a jakmile bychom jim i my v komisi sportovců mohli pomoct, tak ráda přiložím ruku k dílu a budu dělat všechno pro pohodu těch sportovců, takže je to vlastně i taková odměna za to, že nějakou práci pro ten sport dělám a že si mě ty sportovci zvolili.
0: A na koho se můžete v našem vysílání těšit dnes v záletech Aleny Zárybnické? Budou to lanovkáři Jiří Kolín a Václav Janda.

0: Paráda. How deep is your love? Jak hluboká je tvoje láska? Ptali se Bee Gees v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Tak my se teď podíváme na teplotní rekordy dnešního dne. Jak jsme na tom? Nejteplej v Popkovicích v roce 1929 29 stupňů. Nejchladněji zase v roce 1947. To už bylo 6 stupňů pod nulou. A také je dnes Mezinárodní den zvířat a slavíme i svátek svatého Františka z Assisi a pranostika říká svatý František zahání lidi do chýšek. Počasí. Ovšem, stejně jako včera, tak dneska zase, ovšem po víkendu neštěkne po nás pracovní pes na chvíli zase s Jaroslavem Tučkem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak, pane Tučku, jak to bude s tím zaháněním Františkem lidí do chýšek? Zažene nás do chýšek dneska asi ne, vidíte?
1: Dneska to nebude a nebude to ani zítra. Dnešek ještě stále, hlavně ta první půlka dne bude pod vlivem vysokého tlaku vzduchu. Večer pak nás začne ovlivňovat mělká brázda nižšího tlaku vzduchu. Jasno až polojasno, tak by to mělo vlastně vypadat po celý den. Večer potom přechodně přibude oblačnost a mělo by být až oblačno. 18 až 21 stupňů Celsia, tolik bychom měli dneska naměřit na teploměrech v maximech, no a na horách 15 až 18. Vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a rozprava podmínky, průběhu dne mírně nepříznivé, teď po ránu a pak večer budou nepříznivé a bio to je na jedničce mírná zátěž.
0: A co nás čeká dále? Já jsem koukal, že by mělo babí léto pokračovat a pak by ale mělo přijít ochlazení koncem týdne, tak zatím to platí?
1: Zatím to platí do čtvrtka, v noci většinou polojasno, ojediněle se budou utvářet mlhy, 9 až 6 stupňů to budou minima a vítr jenom slabý proměnlivý do 3 metrů nebo nebude foukat vůbec. No a přes den ráno polojasno, výjimečná mlha, která se bude rozpouštět, no a v průběhu dne ta oblačnost bude ubývat a odpoledne k večeru už bude jasno. Maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia na horách 14 až 17 a vítr slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: Říká Jaroslav Tuček, tak děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Hradce Králové. Naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
2: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: byla pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 4. října svátek slaví František, to znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
2: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
1: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt. Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, kterému předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
3: Dělám to nerad, ale musí to být. Obušku. Hitler, hej!
1: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Na veřejné budově v Lázních Bohdaneč stavějí fotovoltaickou elektrárnu. Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 tisíc aut, většinou Škodovky. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli ve Španělsku. A dnešek bude slunečný, teploty až 21 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Na střeše sportovní haly v Lázních Bohdaneč vzniká fotovoltaická elektrárna s desítkami solárních panelů. V provozu by měla být nejpozději v prosinci letošního roku. Město za ní utratí 2,5 milionu korun, větší část uhradí z dotace. Od solární elektrárny si slibuje snížení spotřeby elektřiny ze sítě a tím úspory provozních nákladů.
5: Fotovoltaická elektrárna s výkonem 57 kW bude podle informací radnice zásobovat elektřinou celou sportovní halu a taky školní kuchyni a jídelnu. Přebytky energie plánuje město sdílet i s dalšími budovami, které má v majetku. V létě by mohly solární panely pohánět i vodní fontány na náměstí. Z Lázní Bohdaneč Ondřej Wolf. Český rozhlas.
3: V Chrudimi budou na podzim pokračovat komentované prohlídky městského opevnění. Okruh vede i do obnovené bašty Prachárna. Informační centrum připravilo celkem 4 termíny na říjen a listopad. Rozpis je uvedený na webu města. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují taky borovice, kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný nastiňuje možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
6: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
3: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů. Většinou jde o auta značky Škoda.

0: České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný ke korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů prohráli i po třetí. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3, když v závěru dohrávali bez vyloučeného Krejčího. Domácí po golech Jamala a Rodriho po poločasu vedli 2-0, v 69. minutě pak svým prvním reprezentačním gólem ve třetím startu snížil jablonecký obránce Jiří Sláma.
1: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo. Už jsem v to ani nedoufal, jakože bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, k večeru se může objevit i oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes mírně nepříznivé.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s dopravním omezením na silnici 1/17 u Hrochova Týnce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 4,5 minuty po 8 hodině zdravíme všude tam, kde nás posloucháte, zejména teď do Lanškrouna, odkud nám píšete, že stejně tak jako v části středních Čech nejde elektřina, tak vydržte to. A jestli máte možnost nás poslouchat třeba na nějakém kapesním rádiu či na mobilním telefonu, tak vám pošleme do uší písničky, které nestárnou. A to od Olgy Lounové, Pavel Bobek s Karlem Gottem jsou připraveni a do 8:30. Také Lucie Bílá s Janem Bendigem a nebo kapela Kamelot.
2: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: 8 hodin, 10,5 minuty, Východočeské divadlo v Pardubicích dnes večer uvede na malé scéně ve dvoře českou premiéru inscenace Dorian podle slavného románu Oscara Wilda. Příběh mladíka, který chce uniknout stárnutí, se v ní prolíná s osudem samotného spisovatele. Jak vlastně tvůrci známý příběh přiblížili dnešnímu divákovi a proč v něm vidí tolik aktuálních témat, zjišťovala redaktorka Naďa Kubínková.
1: Mladý Dorian Gray je mimořádně krásný muž. Malíř namaluje jeho portrét a Dorian si při pohledu na něj uvědomí, že jeho krása a mládí jednou zmizí, a tak začne toužit potom, aby on sám zůstal navždy mladý a stárnul místo něj jeho portrét. Jeho přání se skutečně splní.
2: Sám ten román je vlastně hodně aktuální, dobře zobrazuje takovou protihru, pásky, nějaké krutosti, oddanosti. Potom si myslím, že se tam vlastně kritizuje nějaká jako represivní morálka, což mi přijde, že jsou určitě tendence v současné společnosti, které se vracejí a ke kterým bychom měli být hodně kritičtí.
1: Říká režisér Adam Svozil. Divadelní adaptace ale navíc propojuje Dorianův příběh s životem samotného Oscara Wilda. Divák tak sleduje čtyři herce, kteří hrají několik postav najednou.
3: Dorian, Basil, Henry.
4: Ale zároveň hrajeme
5: Lord Alfred Douglas alias Bouzí
4: a Oscar Wilde.
1: Jaké to je hrát několik postav najednou v jedné inscenaci?
6: V této konkrétní inscenaci je to o něco lepší než běžně, protože mám pocit, že ty postavy se nějakým svým vnitřním světem hezky propojují a doplňují.
1: Vysvětluje Jiří Hába a Jan Augustin ho doplňuje.
7: Člověk si vyzkouší víc poloh v jednom představení, je to pro něj zajímavější a věřím, že ani třeba tak po pátý repríze se nebudeme nudit.
1: Režisér Adam Svozil na rozdíl od původní adaptace ještě více rozvíjí ženské postavy, ať už je to manželka Oscara Wilda nebo snoubenka Doriana Greje.
2: Já doufám, že to nebude zmatečné, my jsme se hodně snažili právě to tam fakt explicitně jako pojmenovávat.
1: Roli Doriana pak hraje nováček pardubického souboru Mikuláš Matoušek.
8: Pro mě nejtěžší byly nějaký emoce toho Doriana, konkrétně pláč, kterýho je tam fakt hodně. Ale...
1: Máte několik druhů pláče.
8: Ano, mám několik druhů pláče.
1: Inscenace nemá jasný žánr, a to proto, že kombinuje komedii, tragédii, horor i situační humor. A to nejvíc bavilo Jiřího Hábu.
6: Inscenace není černobílá, že by jako nezastávala jenom jednu perspektivu vlastně toho příběhu. A mám radost, že si právě dělá z obou těch perspektiv tu srandu, což je mi velmi blízké.
1: Z pardubického Východočeského divadla Naďa Kubínková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Když Zuzana pláče a norský zpěvák Espen Lind v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, teď jedna pozvánka do automatických mlýnů. Dnes od 19 hodin můžete zažít šansonárium s Mironem Čepelkou, písňový recitál z texty básníka, herce a cimrmanologa, který připomene jeho 90. narozeniny. Večer nabídne šansony o životě, lásce, radosti i smutku, prokládané autorským čtením humoristických povídek, básní a fejetonů.
1: Počasí.
0: A dnešek nabídne jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnost, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, vítr bude vanout slabý proměnlivý, tlak slabě klesne, bio bude na jedničce a rozptylové podmínky nepříznivé.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Králíkách připravují studii modernizace místního koupaliště. Zahrnovat bude přestavbu bazénu, technického zázemí i možnosti doplnění vodních atrakcí. Domov seniorů v České Třebové má nový pavilon za 280 milionů korun. První klienty do něj přestěhují v příštích dnech. Nová budova nahradí přes 100 let starý pavilon B, který nemá na pokojích toalety a sprchy a jsou v něm stísněnější prostory pro mobilní klienty. Druhý pardubický obvod nechal zpracovat studii možných úprav ulice Kosmonautů v Polabinách. Jedna z hlavních ulic této části města má postupně opotřebovaný povrch a podle radnice jsou potřeba změny taky u zastávek nebo přechodu pro chodce. Čím dál víc učitelů používá při výuce umělou inteligenci. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Čeští fotbalisté dál čekají na první bod pod novým koučem Santim Deniou. V elitní skupině Ligy národů totiž prohráli i třetí zápas, v obědu podlehli úřadujícím mistrům světa ze Španělska 1-3. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, k večeru i oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte v ulici u Václavského náměstí v Letohradu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak to byly poslední dnešní půlky od Gutwirta, ještě zprávy v 9 a teď také písničky, které nestárnou. František Nedvěd bude zpívat a přidá se za chvíli i Ivone Přenosilová, Obuje boty proti lásce.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Zas mi říkal, že

0: 8.38, pravidelný to nedělní čas pro Marii Tomsovou. Dnes nám ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice představí jednoho všestranného muže, bez kterého by Ypsilonka nebyla Ypsilonkou.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Pokud jste včera sledovali Českou televizi, tak víte, že se v Národním divadle udělovaly ceny Thálie. Snad mi proto odpustíte, že se dopustím malého laudácia. Cenu za celoživotní přínos českému divadelnímu umění převzal z rukou mého půlživotního kamaráda Jirky Lábuse náš další rodinný poklad. Skladatel, pedagog, klavírista, zpěvák, herec, včelař, aranžér, korepetitor, milovník swingu, brunet, blondýnek, včel a ypsilonky, které je oddaný už víc než 60 let. Mirek Kořínek. Je to tedy nejen doajen tohoto divadla, ale také jeho páteř a hlavně srdce. Mirek se jako protektorátní dítě narodil 28. května 1943 ve Smržově. Na vojně se skamarádil s Janem Šmidem a z jejich přátelství se zrodil pozdější divadelní fenomén Studio Ypsilon. Díky Ypsilonce se brzy začal objevovat v menších filmových rolích, většinou spojených s muzikou. Jeho prvnímu hereckému počinu v oceňovaném filmu Věry Chytilové Hra o jablko je právě letos 50 let a Mirek si v něm nejen zahrál, ale složil k němu i hudbu. O rok později se objevil v dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Do malé role ho pak obsadil Ota Koval ve svém dramatu Julek. 4 roky na to si zahrál jednoho z hudebně nadaných myslivců ve filmu Jiřího Mencla Slavnosti sněženek. A pak se objevil v seriálu Sanitka, což je také jeho poslední filmový počin v předsametové éře. V době posametové byla na televizní obrazovky uvedena divácky nejúspěšnější inscenace Studia Ypsilon s názvem Mozart v Praze, ke které Mirek samozřejmě jako ke všemu v Ypsilonce složil hudbu. V roce 1994 si zahrál doktora v Saturninovi Jiřího Verčáka a sám o své roli říká, že jde určitě o nejvíc vět, které kdy ve filmu pronesl. Pak se objevil v krátkém filmu Jana Hřebejka Poslední koncert a v jedné bakalářské povídce s názvem Telefon Story. Ani jemu se pochopitelně nevyhnul nástup novodobých seriálů a v roce 2004 si zahrál v jednom z nich nazvaném Redakce. Mirkovo účinkování v zábavných pořadech bylo daleko zábavnější, pestřejší a známější. Vždy šlo o tituly Ypsilonka se baví, možná přijde i kouzelník nebo ruská ruleta. Mirkovou nejúspěšnější, doslova životní rolí, je ale ta skladatelská. V roce 2002 byl nominován na cenu Český lev za hudbu k animovanému filmu Fimfarum Jana Wericha a společně s Národním filmovým archivem a společností Film Export byl u renovace dvou němých, letos stoletých filmů Lásky Kačenky Strnadové a Falešná kočička a neb Když si žena umíní, k nímž roku 2007 složil hudbu. Tak když už tě, milý Mirku, ta patálie stálí potkala, přeju ti po ypsilonkovsku, aby tě pámbu miloval, miloval, hříchy ti odpustil, nebedal, nebedal. A loňský mejdan s Mozartem byla podsta kolegů Mirkovi, protože bez Mirka by nebylo Ypsilonky a bez Ypsilonky by nebylo Mirka. Tvoje, Mirku, i vaše, Marie Tomsová.

0: Minuta po 8:45, dobré ráno se blíží pomalu ke svému závěru a tak vás pozveme k poslechu dopoledního vysílání. Vyrazíme společně do Těchonína. Jaký je Těchonín jako takový, tahle pohraniční výzka a její historii, tak právě tu představuje nová kniha Pavla Vašaty a samo sebou i pořad východočeské výlety, který uslyšíte dnes po 11. hodině.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji převážně jasno až polojasno, k večeru bude přibývat oblačnost, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky během dne se budou formovat do nepříznivých a bio dnes bude na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Sním tajný sen.

na závěr pár zajímavých pozvánek na zajímavé akce, které se dnes budou odehrávat v našem kraji. Tak jednak to třeba bude v divadle Exil v 17 hodin Havel 90. Pardubické divadlo připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla besedou a také představením. A co vás čeká v našem regionu dál, tak to je třeba Den architektury, který o 14 hodin pokračuje procházkou v Rybitví, a to s podtitulem Bydlím tedy sem. Je to motto letošního Dne architektury. Východočeské muzeum v Pardubicích v rámci tohoto celorepublikového festivalu připravilo na první říjnový víkend dvě komentované prohlídky. Jednu do vilové čtvrti na Bílém předměstí a druhou potom do staré kolonie právě v Rybitví. Účast je samosebou zdarma, nutná je ale předchozí rezervace, kterou ještě teď na poslední chvíli můžete provést e-mailem na rezervace@vcm.cz. No a také připomínáme třeba ještě čokoládový festival, který začíná v 10 hodin v Litomyšli na Zámeckém návrší. Tak tolik tedy z dnešní nabídky zajímavých akcí, které se budou konat v našem regionu. Za chvíli zálety Aleny Zárybnické, po 10. hodině také jubilejní 10. ročník pochoutkového roku, po 11. hodině východočeské výlety. No a po pravém poledni, po zprávách, které přinese Michaela Spáčilová, už Jan Vamberský a vaše oblíbené písničky od srdce. Moc se na ně těšíme.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přehrada v Pařížově zůstává prázdná. Obytné automobily by od letošního léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji. V Pardubicích se pojede o 78. zlatou přilbu a dnešek bude slunečný, teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pařížovská přehrada zůstává prázdná. Na minimum tam hladina klesla už v létě a kvůli nedostatku srážek se situace nezlepšila. Přehrada sice nepatří mezi vodárenské nádrže, přesto současný stav ideální není, jak vysvětluje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
2: Do toku pod hrází převádí stejný objem vody, jaký do přehrady přiteče. Důsledkem nízkých průtoků v Doubravě je zhoršení základních ukazatelů kvality vody kvůli nižšímu poměru naředění splaškových vod. Není to příznivý stav, nicméně oproti létu nižším teplotám se nejedná o zásadní závadu.
0: Správa železnic nechá zbourat drážní domek ve Skutči. Demolické budovy na nádraží je součástí zakázky na odstranění celkem 4 nepotřebných staveb. Práce mají být hotové v prosinci a budou stát 3 miliony korun. Povodí Labe chystá opravu protipovodňové zdi u Čankovic na Chrudimsku. Poškodili ji tam povodně v září 2024. Evakuovat se tehdy muselo 60 lidí.
3: Voda vymlela kráter pod hrází a dostala se do obce. Povodí Labe počítá s úpravou koryta potoka a stabilizací narušeného podloží. Náklady podnik předběžně odhaduje na 3 miliony korun a práce zahájí nejdříve v příštím roce. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, místo současných 80-100 km v hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Sport. V pardubickém Svítkově vyvrcholí plochodrážní víkend dal hlavním programem. Popolední začnou závody o tradiční trofej Zlatou přilbu. Letos se koná už 78. ročník tohoto závodu. Posledním českým vítězem je pardubický závodník Václav Milík, který zvítězil v roce 2017. Milík věří, že může uspět i letos, na rozdíl od minulých let, kdy se vracel po zranění a špatně hledal motivaci pro závodění.
4: Teďka 2 roky mě provázely zranění samý a nejezdilo se mi úplně komfortně a myslím si, že už se mě to podařilo dát všechno pryč, cítím se dobře, takže si myslím, že jsem připravený. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, k večeru může být i oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slab...

0: Obě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením ale dnes počítejte kvůli konání zlaté přilby u plochodrážního stadionu ve Svítkově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Jsme znovu v terénu, mimo rozhlasové studio, ostatně možná to kolem nás dnes často uslyšíte. Tentokrát jsme na kraji Špindlerova mlýna, kde už od jara probíhá čilý stavební ruch. Nové mosty, lanovky, srdce propojení obou hlavních částí Špindlerovského lyžařského areálu. Mým hostem dnes bude muž, který ví o každém šroubku, nýtku, vrutu, o každé matce, o každém centimetru kabelu, kousku betonu, hlíne, zkrátka ovšem, co až se pěkně dohromady vyladí, bude fungovat jako dobře namazaný stroj. Jiří Kolín, vedoucí provozu, náčelník lanových drah. Ptát se budu na detaily i na to, co všechno je potřeba udělat proto, aby areál splňoval všechny podmínky toho, jak by moderní středisko na takhle krásném místě mělo vypadat. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Jiří Kolín pochází z rodiny lanovkářů. Začínal tady ve Špindlerově mlýně jako brigádník a po vysoké škole se sem vrátil. Já jsem si dovolila, Jiří, a dovolím si tě v našem rozhlasovém rozhovoru tykat, protože už se nějaký ten pátek máme a jsem moc ráda, že nás teď spolu s rozhlasovými posluchači vezmeš do zákulisí, necháš nás nahlédnout pod pokličku toho, jak se staví nové lanovky. Děkuju.
1: Ahoj, Aleno, a zdravím posluchače Českého rozhlasu ze Špindlerova mlýna.
0: Když jsem řekla, že stojíme na parkovišti P1 na místě, které podle mě bude srdcem dobře namazaného stroje, souhlasíš?
1: Určitě, podle toho, kolik jsme tomu věnovali času. Já osobně na tom pracuju více jak 20 let, takže věřím, že to bude fungovat nejlíp, jak nám naše podmínky umožnily.
0: A v té souvislosti se chci zeptat, kdy jsi poprvé, možná to dokonce bylo z úst tvého tatínka Huberta, slyšel o tom, že je třeba tu špindlerskou a medvědínskou stranu areálu spojit dohromady v jeden celek, tak abychom nemuseli používat skibusy, abychom zkrátka nemuseli po městě jezdit autem či jinou dopravou, aby jsme si to zkrátka odseděli na lanovkách.
1: Je to tak, samozřejmě tahle ta myšlenka je starší než moje přítomnost ve Špindlerově mlýně, která je tedy už více jak 20 let. Původní myšlenky začaly vznikat, myslím si, že tak 30 let zpátky. Nebyla to ještě přesně idea, kudy by se to propojení mělo vytvořit, ale ta myšlenka samotná propojit stranu svatého Petru s Medvědínem opravdu vznikala už před 30 lety. Ta geneze toho projektu byla jak na houpačce. Zpočátku to vypadalo daleko jednodušeji, a postupem času, kdy projekt získával už jasné obrysy, jasné linie, kudy povedou lanovky, kudy povedou sjezdovky, tak vše probíhalo vždy v úzké spolupráci s vedením Krkonošského národního parku a tam jsme museli dojít ke kompromisu, tak aby areál nepoškodil krásnou přírodu Špindlerova mlýna a zároveň byl ten projekt dostatečně atraktivní pro lyžaře a měl ekonomický smysl.
0: Jiří Kolín, posloucháte Zálety.

0: záletech jsme znovu mimo rozhlasové studio, točíme pro vás na kraji Špindlerova mlýna v lokalitě, která se jmenuje Bedřichov, a právě tady se buduje propojení medvědínské a pláňské svatopetrské strany Špindlerova mlýna pro lyžaře. Já jsem zaregistrovala první takové změny už jako lyžař minulou zimu. Otevřena byla část nové sjezdovky Přehradní, vzpomínám si dobře?
1: Ano, je to tak. Já si dokonce myslím, že částečně by už byla sjezdovka Přehradní otevřená předloni. Samozřejmě to bylo vše podřízeno aktuálním sněhovým podmínkám, ale v loňské sezóně už byla sjezdovka velmi hodně využívána. Ta sjezdovka je velmi kvalitní, má fantastický sklon, minimální příčný sklon, což je velmi příjemné pro lyžaře. Jedná se o sjezdovku, která je v horní části modrá, ve vrchní části dále červená, modrá a takhle pokračuje až dolů. Velmi, velmi příjemný profil pro všechny typy a zdatnosti lyžařů.
0: Která z těch částí nového propojení je nejsložitější? Logisticky, finančně, jakýkoliv přívlastek dáš?
1: Osobně si myslím, že nejsložitější je letošní samotná stavba, kdy se nám na velmi malém prostoru mísí obrovské množství firem, profesí. Doděláváme most přes Labe, stavíme nový most přes hlavní komunikaci do Špindlerova mlýna, samozřejmě samotnou technologii lanovky, doděláváme zasněžování na sjezdovce Přehradní a na dolní části sjezdovky Lesní. Takže hlavní část prací je na velmi malém prostoru na parkovišti P1, ale další práce se rozdělují po obou stranách lyžařského areálu. To je za mě asi nejsložitější na celé výstavbě propojení.
0: Jeden den jsem odjížděla ze Špindlerova mlýna a žádná mostní konstrukce neexistovala, druhý den jsem se vracela a už jsem podjížděla pod mostem. Fakt to byla otázka pár hodin?
1: Takže mluvíš tedy o mostu přes silnici do Špindlerova mlýna.
0: Přesně tak.
1: Ano, tahle akce byla velmi detailně plánována a koordinována, protože probíhala v hlavní letní sezóně, takže jsme nechtěli omezit provoz návštěvníků Špindlerova mlýna. Stavba teda probíhala v noci, začali jsme kolem 2 hodiny raní, a naštěstí nás poměrně tlačil čas, protože v té době zrovna byly poměrně hojné bouřky, takže díky šikovnosti, kvalitní přípravě jsme zvládli všechny mostní oblouky, konstrukce smontovat a usadit během té jedné noci.
0: Václav Janda je projektovým manažerem propojení ské areálu ve Špindlerově mlýně mezi medvědínskou a pláňskou stranou. Kdyby si měl jednou větou, Václave, říct, proč je to důležité?
2: Jednou větou, to je dost složitý, bezpečnost a zároveň pohodlí pro lyžaře.
0: Představ nám, prosím, propojený ský areál v číslech.
2: Propojení v číslech je jednoduchý. Pro mě jednoduchý čísla jsou to 2 lanové dráhy, 1 velký parkovací terminál, 2 kopce a spoustu spokojených lyžařů, kteří jsou vlastně v těch číslech nejvíc zahrnutí.
0: Když budeme představovat novou lanovku, která pojede už letos v zimě, zkusme ji popsat tak, abychom rozuměli tomu, co nás čeká.
2: Je to prakticky úplně jednoduchý. Lanová dráha Audiolan Přehradní prakticky kopíruje design, kterou všichni známe ze svatého Petra, stávající 6-sedačková bublina v nejvyšším komfortu sedadel, vyhřívaná.
0: A teď vize budoucnosti. Další část, tedy nová lanovka, která bude propojovat to parkoviště P1, mu říkáme, hlavní terminál, s tou medvědínskou stranou kopce. Ta bude stát až příští zimu, tak jak bude vypadat?
2: Bude se jednat o nejnovější, nejmodernější lanovou dráhu z provincie Doppelmayr. Jedná se o 10-místnou kabinu, která by měla vyjít z lyžařského terminálu P1 na stranu Medvědína, ale původní plán byl tak, že bude končit pod hranou sjezdové tratě Červená Medvědín, ale povedlo se nám prakticky s šéfem Lanových dráh a investičním oddělením dostat ten terminál Lanové dráhy až k Lanům stávající Lanové dráhy Medvědín, takže vlastně prakticky lyžařsky bude přívětivější v tom, že vlastně lyžař se dostane až na hranu sjezdový tratě k přibližovacímu vleku Medvědín a bude si moct vybrat, jestli slyžuje Medvědín dolů, anebo může lyžovat část dne na Mísečkách a vrátit se zpátky na medvědínskou stranu a přeližovat. I s ohledem na to, že vlastně Lanová dráha vede skrz obydlenou oblast i nad areálem mateřské školky, tak budou vnášet kompletní vybavení dovnitř kabiny vozu. Vlastně i vybavení té kabiny, otevírání oken bude znemožněno na úplný maximální minimum, aby nikdo nemohl vyhazovat nic z vozu a nemohlo dojít poškození ke zranění účastníků běžným provozu.
0: Václav Janda, posloucháte Zálety a tentokrát rozhovor do záletového rozhovoru s Jiřím Kolínem. Jsem ráda, že nás posloucháte.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční Vísku a její historie představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým. Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Jiřím Kolínem dnes v Záletech mluvím o tom, jak se staví lanovky, a tohle téma budíš jako to hlavní dalších pár minut našeho rozhovoru. Když někdo pozoruje místo, kde vzniká nová lanovka, vidí průsek v lese, který tam už buď byl, anebo který se vystaví, sklad nebo místo, kde jsou uloženy sloupy, místo, kde jsou uloženy buď sedačky, anebo kabiny, a pak se stane v uvozovkách zázrak, jako by lusknutím prstu, to najednou během pár dnů stojí na místě. Takové vnější pozorování, jaká je, Jiří, realita?
2: Tak realita je malinko složitější, ale opravdu to, co ta samotná stavba lanovky, stavba montáž technologie, tak to už je ta třešnička. Samotné stavbě opravdu předchází velmi dlouhé práce projektování, navrhování, a tak, jak jsem v úvodu rozhovoru zmínil, vždy se jedná o kompromis, tak, aby lanová dráha měla ekonomický smysl, aby měla minimální dopad na životní prostředí, na vše krásné hory kolem Špindlerova mlýna, přinášela kvalitní lyžování pro lyžaře.
1: Teď pár čísel, kolik bude mít lanovka sloupů?
2: Lanová dráha bude mít 10 sloupů, dolní stanice začíná v nadmořské výšce 700 metrů nad mořem a horní část, horní stanice lanové dráhy je lehce nad 1000 metrů.
1: Jak dlouho bude trvat jízda směrem nahoru?
2: Jízda směrem nahoru bude trvat kolem 5 minut. To samozřejmě vždycky záleží, jakou rychlostí zrovna lanovku máme puštěnou, a to se vždycky přizpůsobuje podle samozřejmě počtu lyžařů, ale zároveň je rychlost vždycky řízena i podle aktuálních podmínek, zejména co se větru týče.
1: Když mluvíš o větru, tak si vzpomínám, že hodně rizikový nebo často větrem znepříjemněný je výjezd lanovkou na Medvědín. Předpokládám, že tahle nová lanovka teď vedle hromovky, tedy z P1, bude víc chráněná.
2: Je to tak, lanová dráha přehradní nevede až do vrchních partií ski areálu, takže není tak exponovaná větrem, ale i tady se samozřejmě berou velké ohledy na vítr, záleží na rozmístění větroměrů, a já se vždycky snažím tak, aby ta lanovka byla celá navržená tak, aby byla optimálně fungující právě i za hraničních sil větru, a museli jsme minimálně omezovat provoz lyžařský.
1: Posloucháte Zálety, dnes je pro vás, točíme na parkovišti P1 ve Špindlerově mlýně. Mým hostem je Jiří Kolín, vedoucí provozu lanových drah.

0: Jiřím Kolínem, vedoucím provozu lanových drah a v úvodu jsem říkala i náčelníkem lanových drah. Je to takový historický přežitek, nebo se ti zkrátka pořád ještě říká náčelníku?
1: Asi už je to přežitek, nicméně mně se to poměrně líbí, ale je pravda, že už to v dnešní době moc nepoužíváme. Teď už bohužel jsme všichni manažeři.
0: Mnohdy je lepší být náčelníkem než manažerem, souhlasím. Možná se vlastně náčelník říkalo i tátovi, jestli si to dobře pamatuju. Hubertovi.
1: Ano, je to tak. Táta byl opravdu velmi, velmi známý a myslím si, že i velmi oblíbený náčelník a člen lanovkářské rodiny.
0: A měl vždycky úsměv na tváři, to je moje vzpomínka na něj do posledního okamžiku, kdy jsme se tady ve Špindlerově míně potkávali. Zajímá mě teď, co všechno je potřeba splnit pro to, abychom novou, nebo abyste novou lanovku uvedli do provozu.
1: Tak tím, že uvádíme do provozu novou nepoužitou lanovou dráhu, což v českých horách není poslední dobou úplně běžné, tak z tohohle pohledu je to samozřejmě všechno výrazně jednodušší a samozřejmě taky ekonomicky náročnější. Takže lanová dráha, tím, že je vyrobená podle posledních norem a předpisů, tak veškeré podmínky, co se provozu týče, splňuje. A ve chvíli, kdy je celá lanová dráha postavená, správně odladěná, nastavená technologie lanové dráhy, tak v první chvíli prochází technickou přejímkou, čemuž se říká technická prohlídka a zkouška uvádění do provozu lanové dráhy. U této kontroly proběhnou zejména zatěžovací zkoušky, kde se ověří kompletní funkčnost lanové dráhy, co se týče samotného zatížení, pohonu, funkce brzd a veškerých systémů, které lanovka obsahuje.
0: Pro mě, vstoupím tě do řeči, když mluvíš o té zatěžovací zkoušce, znamená to, že místo pasažérů se na sedačky lanovky dají třeba co? Pytle s pístem, kanistry s vodou?
1: Přesně tak. Ne každá sedačka. Polovina vozu lanové dráhy je zatížena nějakým závažím. To je relativně jedno jakým, jenom všechno musí být opravdu přesně správně spočítané, tak aby to odpovídalo požadavkům na samotné zatížení. Takže používají se, jak si sama řekla, pytle s pískem, barely s vodou, oblíbené jsou sudy s pivem, kterých je před sezónou všude dost, takže to bývá poměrně jednoduché a praktické řešení.
0: Já si pamatuju z období toho, kdy jsem ještě létala na větroních, jak důležité bylo lano, ocelové lano mezi větroněm a navijákem. Pokud se přetrhlo, muselo se zaplést. Je to tak, že jakýsi záplet funguje i při tom propojení lanovky, akorát je prostě zkrátka mnohem tlustší a větší?
1: Přesně tak, jak říkáš, v českých horách máme zpravidla běžný systém lanových dráh, to znamená, že dopravní lano je nekonečná smyčka ocelového lana, která je zapletená. Běžný klient si pravděpodobně zápletu dopravního lana vůbec nevšimne, protože celý záplet je proveden tak, aby nebyl vidět, nebyl cítit, neměl vliv na průměr a zejména pevnost dopravního lana.
0: Protahuje se lano s časem?
1: Ano, správně. Dopravní lano lanových drah se časem protahuje. Lanové dráhy fungují 30 let a životnost dopravních lan klidně přesahuje i životnost těchto lanových dráh. Protažení samotného dopravního lana probíhá zejména v prvních 5 letech, kdy dochází ke zmáčknutí duše, což je vnitřní pramen ocelového lana, který je vyroben nyní již z polymeru, který je velmi tvrdý, houževnatý a nová lana, dejme tomu posledních 15 let, které už používají tuto polymerovou duši, tak se protahují velmi málo a většinou stačí během celé životnosti toho lana jedno zkrácení dopravního lana.
0: Zákulisí stavby lanových drah, Jiří Kolín, můj dnešní host v Záletech.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: V Záletech dnes přímo na parkovišti P1 ve Špindlerově Mlýně mluvím s Jiřím Kolínem, vedoucím provozu zdejších lanových drah, a opatrně se dívám nikoli na stranu svatého Petra na Pláně, ale na Medvědínskou stranu. A už si tak trochu představuji to, jak to tam bude vypadat v dubnu 2027.
2: Tak jak říkáš, když se otočíš přes své pravé rameno, podíváš se nahoru na Medvědín, tak za sebou vidíš již vykácený průsek nové lanové dráhy. Tady odsud z P1 je to krásný, čistý průsek, kde není vidět to nejsložitější úskalí, a to je průchod městem. Tahle lanová dráha nám dala opravdu nejvíc zabrat, co se týče projektování a nalezení toho správného kompromisu se správou Krnáp, s pozemkovými poměry města a samozřejmě samotnými občany Špindlerova Mlýna, kterým tohle byla jediná varianta, která byla průchozí přes správu Krnáp. Tato varianta vede tedy částečně přes sídliště Bedřichov ve Špindlerově Mlýně a tu samotnou trasu jsme navrhovali tak, aby opravdu minimálně zasahovala do toho prostoru toho sídliště Bedřichov a do soukromí samotných rezidentů Bedřichova.
1: Panuje tu čilý stavební ruch, jsme na parkovišti P1 ve Špindlerově Mlýně. Jenom krátce ještě pojďme k bezpečnosti, která je důležitá, ať už z pohledu toho, kdo provozuje, i z pohledu toho, kdo je účastníkem provozu lanové dráhy, tedy lyžař.
2: Přesně jak říkáš, teď tady máme teda velmi čilý stavební ruch, ale je to přesně jak říkáš. Samozřejmě samotný provozovatel má obrovskou zodpovědnost za bezpečnost samotných lyžařů, ale velká část té samotné bezpečnosti přechází na samotné klienty lyžaře. Lyžaři jsou povinni se řídit předpisy, pokyny, které jsou na lanových dráhách umístěny, a samozřejmě pokyny samotné obsluhy. Ze všeho nejdůležitější, nejzásadnější věc pro bezpečnost lyžaře na sedačkových lanovkách je to, aby bezpečně nasedli, zavřeli si bezpečnostní rám a během výjezdu do horní stanice se chovali klidně a případně dohlédli i na své spolucestující, tak aby všichni nahoru jeli v pořádku a mohli si v klidu užívat lyžování.
1: V okamžiku, kdy se lanovka zastaví, co se začíná dít na těch jednotlivých pracovištích, které obsluhují lanovou dráhu?
2: Tady bych chtěl klienty samozřejmě uklidnit. Lanová dráha, tak jako jakékoliv jiné technické zařízení, se může zastavit. Může to být z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu, může to být z důvodu nějakých technických problémů lanové dráhy. Každá lanová dráha je vybavena nouzovým pohonem a ve chvíli, kdy lanová dráha nemůže pokračovat na hlavní pohon, ať už z důvodu technického nebo z důvodu přerušení elektrického proudu, tak dojde k nastartování tohoto nouzového pohonu a všichni klienti jsou bezpečně vyvezeni do horní stanice na nouzový pohon. Ve chvíli, kdy se ta lanová dráha zastaví, tak samozřejmě nějakou chvíli trvá, většinou to je otázka minut, 5-10 minut, než dojde k nastartování samotného nouzového pohonu nebo případné komunikaci s dodavatelem elektrické energie. Zda je to výpadek jenom chvilkový a je tedy z toho důvodu lepší počkat na obnovení dodávky a nebo rozjet nouzový pohon.
1: V ten moment zachovat klid, asi nejdůležitější pravidlo, které platí na jedné i druhé straně.
2: Je to tak, lanové dráhy jsou také vybaveny, většina lanových dráh je vybavena rozhlasem, takže se vždycky snažíme klienty na lanových dráhách informovat o tom, co se děje, tak aby byli v klidu a věděli, že o ně bude postaráno. Tady bych chtěl ještě klienty poprosit, není v žádném případě příhodné volat na 112, na nějaké záchranné sbory, horskou službu a podobně. Pokud se lanová dráha zastaví, tak klienti se nenecházejí v žádné nebezpečné situaci a není proto vhodné, aby blokovali tyto urgentní linky horské služby nebo 112, které mají a potřebují třeba v tu chvíli řešit opravdu akutní problémy a osudy někoho v nebezpečí.

0: Jiřím Kolínem dnes v Záletech mluvím o tom, jak se staví lanovky. A poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence, tak jsem sama zvědavá, jakou si připravila pro Jiřího Kolína. A využívá tvé dlouholeté zkušenosti a ptá se na to, kdyby si měl porovnat provoz lanovek v době, kdy si ve Špindlerově mlýně jako brigádník začínal, s dnešním provozem lanovek a novými technologiemi. V čem je ten největší skok?
1: No, tak abych byl úplně upřímný, tak za těch 20 let, nebo lehce přes 20 let, co v tom provozu jsem, tak úplně zásadní skok v samotném provozu lanových drah není. Je zvýšená pozornost na celkovou bezpečnost klientů, na celkovou spokojenost všech lyžařů. Dříve prostě nebylo nutné řešit úplně každé detaily, nástupiště se často upravovali ještě krumpáčem a nějakými hrabli. V dnešní době už klient opravdu chce maximální kvalitu a komfort, takže většina nástupiště je upravována strojově. Snažíme se nové lanovky, aby byly maximálně komfortní, a to ale platí od jak tě živa, aby ty lanovky byly vždy ve 100% připravenosti a 100% funkční, připravené k provozu, tak aby nedocházelo k žádným odstávkám z důvodu technických.
0: Říkala jsem na začátku, že si připadám jako v srdci nového propojení, tak ještě si s tím slovíčkem srdce ve své poslední otázce pohraju. Kdy ti, Jiří, spadne kámen ze srdce?
1: Já s oblibou říkám, že já mám Vánoce na Velikonoce, protože Vánoce jsou samozřejmě hlavní lyžařská sezóna, mám nejvíc práce, úplně to nenesou libě členové mé rodiny, kteří jsou naštěstí sami aktivní lyžaři, takže můžu samozřejmě své práce využívat i k jejich uspokojení. Kdy mi spadne kámen ze srdce při této stavbě nebo po této stavbě? No, asi první bude po konci letošní sezóny, která, jak věřím, bude úspěšná. Potvrdí se, že vše jsme vymysleli a navrhli správně a že to funguje podle našich představ a klienti budou spokojení.
0: Já se na to moc těším a jestli nám pomůže s prvním sněhem svatý Petr a nebo technologie, výroba technického sněhu, to už hold necháme na přírodě. Buď to bude tak, anebo onak. Tak moc krát děkuju.
1: Taky děkuju a těším se někdy příště.
0: Uvidíme se na kopci. Jiří Kolín, můj dnešní host v Záletech. A pěknou neděli přejeme vám všem.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Kvalitu péče v domově seniorů v České Třebové zvýší nový pavilon. Německý kancléř Merz přijel do Kyjeva. Ukrajina podle něj potřebuje víc pomoci od spojenců. Hokejisté Pardubic nastoupí v extralize proti Spartě. A dnešek bude slunečný, teploty až 21 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Ota Gutliert. Domov seniorů v České Třebové má nový pavilon za 280 milionů korun. První klienty do něj přestěhují v příštích dnech. Nová budova nahradí přes 100 let starý pavilon B, který nemá na pokojích toalety a sprchy a jsou v něm stísněnější prostorové podmínky pro práci s imobilními klienty.
4: Nová budova domova vznikla v bývalém průmyslovém areálu. Má dvě křídla s třemi nadzemními podlažími a je propojená se sousedním pavilonem A. Nabízí 62 lůžek. Část z nich připadne odlehčovací služby a domovů se zvláštním režimem. Celková dosavadní kapacita zařízení byla 100 lůžek. Díky novému pavilonu vzrostla o dalších 25. Z České Třebové Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Na Chrudimsku čekají řidiče komplikace kvůli uzavřeným železničním přejezdům. Od pondělí začnou dělníci opravovat přejezd ve Vrbatově, Kostelci a v Chrasti. Od středy pak bude uzavřená cesta přes koleje taky v Prosetíně. Zájemci o tříměsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
5: V nabídce je Flexibond na tři měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisů.
2: Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu do ukrajinské metropole řekl, že napadená země potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Merce doprovází podnikatelská delegace se zástupci německých zbrojařských společností. Podle německé televize ARD by měla německá spolková vláda slíbit dodání nejméně tisícovky systémů na sestřelování dronů. Sport. Hokejisté Pardubic nastoupí v 8. extraligovém kole proti Spartě. Utkání začne o 6:30 večer. Půjde o reprízu semifinále playoff z minulé sezóny. Dres Pražanů dřív oblékal i útočník Dynama Jiří Smejkal.
6: Jo, tak vždycky je to takový specifický, ale musím říct, že první rok to bylo trošičku, že jsem byl třeba nervózní nebo tak, ale teď už to tak nevnímám. Jediný, co mám, tak o to víc je vždycky chci porazit, takže to je asi tak jediný, co mám. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, k večeru může být i oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. V Pardubicích se koná 78. zlatá přilba a návštěvníci právě teď začínají najíždět na stadion, proto na silnici 1/2 v okolí plochodrážního stadionu počítejte s mírným zdržením a komplikacemi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 550.

0: 553. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem. Byl to také kuchař Ivan Vodochodský. No a pak poroci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 tisíc kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale...
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, o něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másle ubývá.
2: No je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: S podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc. Kde pak? Jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Můžete se tím splnit, nedaj, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zbyde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini deserty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat,
0: za těch
1: já
0: 9
1: jsem rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já.
0: Takže. Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začalo už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že koncem střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Poličce vznikne 15 nových stavebních parcel pro rodinné domy. Město je chce nabídnout za dostupnější cenu. Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 000 aut, většinou Škodovky. Pardubičtí basketbalisté porazili Ostravu 110-98. A dnešek bude slunečný, teploty do 21 stupňů. Hezkou neděli vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. V lokalitě Modřec na okraji Poličky vznikne 15 stavebních parcel pro rodinné domy. Město pozemky pořídilo levněji než v lokalitě jich a proto by jejich cena měla být dostupnější především pro mladé rodiny, říká mluvčí města Nadežda Šauerová.
3: Protože se podařilo pozemky získat za podmínek, které odpovídají v přepočtu výrazně nižší ceně, než za kterou byly vykupovány pozemky pro poslední připravenou lokalitu, to byl jich jedna, a za nesrovnatelně nižší cenu, než která panuje mezi soukromými investory.
1: Stále více měst v Pardubickém kraji využívá nákladní elektrovozy. Slouží hlavně při údržbě ulic a úklidu. Elektrická vozidla provozují třeba technické služby v Chrudimi, koupila je i Chrast nebo Hrochův Týnec. K dobíjení pak používají vlastní fotovoltaické elektrárny. Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala taky hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem taky možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou nebo virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tato služba cílí taky na mladší generaci.
4: Oni moc nečtou papírové knihy, hodně se orientují na elektronické knihy a potom samozřejmě na ty věci, jako jsou sociální sítě a další média, a to multimediální oddělení teďka je schopné nabídnout, aby se naučili v těchto těch věcech orientovat, aby se s nimi naučili pracovat.
1: Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Svolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli i pátý ligový zápas nového ročníku a v soutěži jsou stále bez porážky. Ostravu na své palubovce porazili 110-98. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnár ale s výkonem příliš spokojený nebyl. Podle něj už hráči přemýšleli nad blížícím se úvodním zápasem v Lize mistrů.
5: Myslím, že na hráčích je vidět, že je v hlavách malinko v úterý v Itálii a bylo hrozně těžké se koncentrovat na ten zápas. Já jsem hrozně rád, jsme to zvládli vítězně. Máme 5 výher, ale to mělo zase jako k ideálu daleko a tohle by se nám mohlo v budoucnu vymstít. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, k večeru i oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v kraji teďka aktuálně hlášené nejsou. Na průtahu Českou Třebovou v ulici Moravská si dejte pozor na odstavené nákladní auto, je to souprava s vlakem. A s kolonami teď počítejte v okolí Plochodrážního stadionu v Pardubicích.
0: Zelená vlna.

0: Známe lepší cestu. Východočeské výlety.
1: Vítám vás u poslechu našeho pravidelného rozhlasového putování po nejrůznějších koutech Pardubického kraje. S východočeskými výlety se tentokrát vydáme na Orlicko-Ústecko do Těchonína. O této oblasti totiž letos vyšla nová kniha, která zachycuje život místních obyvatel prostřednictvím historických fotografií, dokumentů a třeba i textů ze starých kronik. Publikace Obec Těchonín a život pod suchým vrchem od Pavla Vašaty, Emila Trojana a Antonína Špindlera se vrací k proměnám Těchonína, místním stavbám, řemeslům, škole nebo továrně, ale připomíná také méně známé kapitoly zdejší minulosti. Jednou z nich je například pobyt řeckých a makedonských uprchlíků po řecké občanské válce. Ti do Těchonína přišli v roce 1950 a jejich pobyt dodnes připomíná řecký hřbitov s památníkem a v nedalekém lese se stále jednomu místu říká u řecké studánky. Nejen o tom budou dnešní východočeské výlety. Příjemný poslech přeje Milena Vápeníková.
0: Východočeské výlety.

0: mikrofonem pořadu Východočeské výlety jsme se tentokrát vydali do Tichonína, a to hned z několika důvodů. Jednak jsme tady náš pořad ještě nenatáčeli, jednak je to krásná obec s ještě krásnějším okolím a tím hlavním důvodem je, že nedávno vyšla publikace, která se jmenuje Obec Tichonín a život pod suchým vrchem. Jedním z autorů je Pavel Vašata, který je tady teď se mnou a bude takovým naším průvodcem. Já vám přeji dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste tady tři napsaní. Pavel Vašata, Emil Trojan, Antonín Špindler. Tak co ti dva vaši kolegové?
1: To jsou dva lidi, kteří za prvé žili tady v obci, za druhý nějaký publikace už vytvořili a za třetí použil jsem jejich texty v té knížce, takže ta knížka je vlastně jakoby soubor textů třech autorů.
0: Začínáme natáčet v takovém středu Tichonína u obecního úřadu. Asi můžeme začít s historií. Kam až se díváme, když hledáme počátky Tichonína?
1: První písemné zmínky jsou v roce 1514, kdy vlastně došlo k prodeji panství Kišperského, ale určitě Tichonín existoval už předtím, ale bohužel to není nijak podložené.
0: Vypadalo to tady vždycky zhruba takhle, taková malá malebná výska?
1: No, ta výska byla určitě ještě malebnější a menší. Dneska už tady jsou různé novostavby, ale kde stojíme, tak to byl vlastně tehdejší taky prakticky střed obce. Tenhle ten obecní úřad, u kterého stojíme, tak ten byl vystavěný v roce 1932. Kostel z roku 1704 stojí na místě, kde údajně stál už předtím nějaký dřevěný kostelík. A ta obec vlastně byla situovaná směrem podél cesty, co je na Boudu, tak to byly vlastně takový hlavní chalupy, které tady v Tichonině byly, a potom dolní část, která je už dneska s tou horní jakoby propojená, ale dřív, sice to byl pořád Tichonín jeden, ale byl prakticky rozdělený na horní a dolní Tichonín.
0: Je to tady takové podhůří Orlických hor, možná už Orlické hory. Jak se tady žilo? Kdo tady byl?
1: No, byli tady hlavně ty rolníci, kteří vlastně hospodařili na zdejších celkem strmých kopcích. Třeba za námi tady je kopec Hejnov a ten je dneska do půlky zalesněn, ale dřív ty místní rolníci hospodařili a ty chalupníci hospodařili i v místech, kde už je dneska les. A určitě to nebylo žádný lehký tady hospodařit. Za prvý ten prudký terén a za druhý pod suchým vrchem je takový drsnější kraj trošku.
0: Možná potom se ta historie začala daleko víc lámat a být v uvozovkách pestřejší ve 20. století.
1: Vznikla tady textilní továrna v roce 1908. Bratři Perucové tady koupili mlýn a mlýn přestavili na tkalcovnu. Předtím tady se tkalcovalo různě po chalupách. Každý druhý chalupě byl nějaký tkalcovský stav. A nebo vyráběly se tady takový ty šitý knoflíky, jestli znáte, na cejchy se to používalo a tak. Tak to se tady vyrábělo taky po domácnostech, protože v Jablonním byla továrna, která to vyráběla, a lidi to tady měli jako k tomu rolnictví vlastně takovou jako přidruženou výrobu, bych řekl.
0: Co obě světové války, jak vás tady poznamenali, nebo místní obyvatelstvo?
1: První světová válka, tichonínských občanů padlo 24, kteří byli napsaný na pomníku, který byl vystavěný v roce 1924, stojí tady dodnes, už na něm teda není ta deska s těmi jmény. Vesměs to byli Němci, jo, protože vlastně Tichonín je příhraniční obec a vždycky tady převládala do toho roku 1946, kdy byly odsuny Němců, tak tady převládala většina německého obyvatelstva. Tichonín měl za první republiky něco málo přes 800 obyvatel a z toho bylo asi 130 nebo 120 Čechů jenom. Potom Tichonín poznamenalo už vlastně období před tou druhou světovou válkou hodně.
0: To je možná kapitola sama pro sebe.
1: V Tichoníně v tom roce 1934 se začali objevovat první armádní důstojníci, projektanti, kteří tady vlastně projektovali linii československého opevnění, a na to se potom nabalovaly další věci, jako výstavba kasáren zdejších, výstavba silnice z Tichonína na tvrz Bouda, která byla vlastně zásobovací pro tu tvrz, a potom tady ty důstojnické domy a tvrz Bouda samotná, to byly takový největší stavební akce před tou druhou světovou válkou. No.

0: Posloucháte pořad Východočeské výlety. Dnes natáčíme v Těchonině na Orlecko-Ústecku s Pavlem Vašatou, který je autorem publikace Obec Těchonin a život pod suchým vrchem.
1: Když se vrátím k té knize, je to spíš taková kronika, pohled do historie nebo příručka pro to, aby se někdo zorientoval tady v té oblasti?
2: Já bych řekl, že to je spíš pohled do historie ty obce. Já se o tu historii obce starám krátce proti těm dvou, který vlastně mě pomohli, nebo oni už dneska nejsou mezi námi. Ale díky svým textům, který vytvořili za svůj život, tak mě hodně pomohli s tou knížkou, protože jsem ty jejich texty použil, nemusel jsem to svými slovy přepisovat. Rád jsem je do té knihy přizval jako spoluautory, protože si těch dvou hodně cením. Pan Špidler mě učil v první třídě a ta jeho výuka nejenom v té první třídě, ale potom ve mně trošku jakoby zakořenila taková ta, řeknu, láska ke zdejšímu okolí, k ty obci, i když potom mě trošku pracovní povinnosti odvanuly někam jinam, ale pořád ten Těchonín prostě je taková moje srdcovka. A Emil Trojan, ten zase napsal nějakou knížku o pastvinách, o partizánském hnutí, o opevnění několik knížek a byl to takový můj první mentor toho československého opevnění, o který jsem se už jako kluk zajímal, protože jsme to tady měli za rohem, tu tvrz Bouda, takže jako kluci 12 lety jsme tam do tvrze chodili sami prostě na vlastní pěst, tenkrát to bylo takový jakoby trošku volně otevřený.
1: Já jsem v Těchoníně nikdy nebyla, dost možná jako celá řada našich posluchačů. Tak kam nás vezmete, která místa projdeme?
2: No tak můžeme se podívat ke kostelu, což je taková ikona každé obce. Naproti kostelu stojí škola, potom tady za obecním úřadem jsou ty důstojnické domy, jak jsem o nich mluvil. Můžu vám ukázat, máme tady takovou zajímavost, což je třeba řecký hřbitov, protože tady byla od roku 1949, tady v kasárnách byl zřízen domov Československého červeného kříže a vlastně ty řečtí občané utíkali z Řecka během občanské války, která tam vlastně v roce 1949 vyvrcholila. A třeba česká menšinová škola, kde byla, se můžeme podívat, to je tady dům. Díky tomu, že tady bylo čeští a němečtí občané, tak na popud Národní jednoty severočeský vznikla česká menšinová škola. Tak to vám ukážu, tady dokonce tady vidím na ty obalce knížky. Ona je prakticky pořád stejná, takže se můžeme k ní přijít podívat. A kromě Těchonína tady v okolí máme třeba Studenecký skály, tu tvrz Bouda a samotný suchý vrch, nemyslím Kramářovou chatu, ale i historicky jako kopec, jako suchý vrch je zajímavý.
0: Tak vyrazíme na obchůzku Těchonínem.
1: My jsme zmiňovali pomník z první světové války, teď jsme se k němu přesunuli.
2: Ten pomník v Těchonině stojí od roku 1924. Pan Špindler ve své pamětní knize uvádí, že ten hlavní kámen byl vlastně pořízen v lese místního rolníka Mynicha, který měl svůj statek dole v Dolním Těchonině. Byla na něm deska černá a na ní bylo 24 jmen. To je fotka z roku 2012 možná. A tady ještě ta původní. Aha. On tady ještě ten obecní úřad nestojí, ale on stojí tady za tím pomníkem. Uh-huh. A tady ta cesta je vlastně ta cesta, co jsme po ní jeli k tomu obecnímu úřadu. Takže on stál zhruba tady někde, jak je ten živý plot, nebo někde tam zhruba.
1: Takže ten pomník, jak stojí tady vedle silnice, tak to není jeho původní místo.
2: Úplně původní ne, stojí prakticky na stejném místě, ustoupil ty silnici možná 20 metrů a je o 90 stupňů natočeno proti tomu původnímu. V roce 1969 se předělávala silnice, takže to bylo v tom období vlastně ty výstavby nové silnice přes Těchonín.
1: A deska se vyměnila?
2: Deska se vyměnila, bohužel, kde je ta historická deska, se dodnes neví.

0: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: pořadu Východočeské výlety dnes představujeme pohraniční výsku Těchonín. Právě tam v 50. letech minulého století byla poměrně početná řecká komunita, kterou tam ubytoval československý Červený kříž. Dnes tuto etapu připomíná pomník Makedoncům a řecký hřbitov.
1: Ty Řekové, nebyli to jenom Řekové, byli to i Makedonci, byli vlastně pohřbíváni vedle obecního hřbitova a vznikl tam hřbitov, kde leží 104 těch zemřelých Řeků a Makedonců. Byli pohřbíváni ve čtyřech řadách. Existují historické fotografie, kde jsou vidět u každého toho hrobu dřevěné kříže, který potom, když ten hřbitov byl upraven a vlastně vznikla tady jenom takový pětní místo.
2: Proč mají svůj hřbitov? Proč to bylo vedle obecního hřbitova?
1: Údajně, co jsem někde zjišťoval, tak oni, ty Řekové, měli trochu jiný, řeknu, rituál nebo jiný styl toho pohřbívání a u každého toho hrobu byl jenom dřevěný kříž, který potom byl odstraněný a dneska, kde jsou ty hroby, tak tam jenom trávník a byl tam postavený pomník vlastně na památku těch zemřelých a vůbec těch Řeků, kteří tady v Těchoníně byli v době od roku 1950 do roku 1961, než byl ten domov Československého Červeného kříže zrušen.
2: Těchonín byl v těch hlavně asi 50. letech hodně s tou řeckou komunitou spjatý. Určitě to muselo tady mít velký vliv i na místní lidi.
1: Určitě. Třeba pan Špindler, učitel, chodil do toho domova, nebo do kasáren vlastně Řeky učit češtinu, nejenom děti, ale i dospělí. A bohužel se s nima neuměl nijak domluvit, takže to zkoušel přes různé obrázky. Sehnal jim i český slabikáře a vlastně takhle nějak se snažil tu češtinu jako naučit. A potom ty Řekové, když se tady trošku adaptovali, tak pracovali v lese, někteří chodili pracovat do továrny. V místním zemědělství se zapojili v lese, tamhle nad vesnicí, jak je ten kopec Hejnov, tak tam se do dneška říká u řecké studánky, když tam chodili pracovat, tak si tam vytvořili takovou studánku. Dnes už tam nic není, je tam pár cihel, z kterých oni tam udělali tehdy nějakou vyzdívku a dneska už tam nic není, ale pořád se tam tak říká. A ty Řekové se tady tak nějak postupem času zapojovali i do toho kulturního života, ale jak říkám, prostě v roce 1961 ten tábor potom zanikl a ty Řekové se odsud, už v době toho domova se odsud snažili jakoby adaptovat někde jinde po České republice nebo po Československu. Někteří skončili i na tom Jesenicku. V Šumperku mají nějaký svý zástupce, tahle ta řecká obec, s kterou je Těchonín jako obecní úřad pořád v nějakým kontaktu. Dokonce při nějaký příležitosti a oslavě se zúčastnili nejenom samotní Řekové, anebo potomci těch Řeků a akce se zúčastnil dokonce osobně i řecký velvyslanec.
2: Takže zkrátka pořád to ti Řekové vnímají jako, že Těchonín je spjatý s tou historií těch 50. let a s tou velkou emigrační vlnou, která vlastně sem do tehdejšího Československa přišla.
1: Určitě a někteří, co mám informace, tak i ten Těchonín vlastně, hlavně ty, co tady vyrůstali jako děti, tak ho považují jako za svůj druhý domov.
3: Východočeské výlety.

0: Východočeské výlety dnes natáčíme s autorem knihy Těchonín a život pod suchým vrchem Pavlem Vašatou.
1: Pošli jsme v Těchonině opět pár kroků, je úžasné, jak je tady všechno blízko. Jsme u dalšího zásadního stavení v každé obci, což je kostel. Tenhle vypadá poměrně moderně, minimálně tou fasádou.
2: Kostel byl před několika lety zrekonstruován, byly vyměněny okna a střešní krytina některá byla vyměněna a hlavně mu byla udělána nová fasáda, ale ten kostel tady stojí od roku 1704. Nechal ho postavit hrabě Kolovrat Lipštejnský, jejíž sídlo bylo v Rychnově nad Kněžnou a tehdy vlastnili Těchonínský katastr, nebo Těchonín patřil pod panství Kyšperk, nebo Letohrad dneska. A ty Kolovratové ho vlastnili a díky tomu nad vstupem do kostela je jejich znak, je to orlice s korunou na prsou. Posledními vlastníky Těchonínského katastru byli Štubenberkové, kteří Těchonín vlastnili až do roku 1946.
1: Plní ten kostel pořád tu svoji duchovní funkci? Konají se tam nějaké mše?
2: Ano, každou neděli je tady mše. Jezdí sem farář z Nekoře, který má na starosti těch obecních kostelů tady v okolí víc. Dřív tady byl farář jenom pro Těchonín, shodou okolností za námi je fara číslo popisné 1, kde ten farář sídlil a postupem času, nebo vůbec po válce, že jo, ta farnost zanikla a spadá pod Nekořskou farnost.
1: Číslo popisné 1, to je taky zajímavá věc. Znamená to, že to je nejstarší stavba tady v Těchoníně?
2: No tak tady nějaká budova určitě byla předtím, ještě než to bylo zřízený jako fara, ale tady u kostela začínají čísla popisné Těchonína, takže vlastně fara je číslo popisné 1, vedle je číslo popisné 2, číslo popisné 3 a škola má číslo popisné 4.
1: Když se podívám na tu faru, tak je to opravdu takové to staré, možná kamenné stavení. Bydlí tam někdo?
2: Ano, dneska tam byli jedna rodina, dřív tam bydlela, co já pamatuju jako kluk, paní Břízovou. Dneska to vlastně jiná rodina. No.
1: A hnedka zase vedle na dohled, když uděláme v úvozovkách pár kroků, tak jsme u školy. Ta škola funguje stále, ale historicky má taky spoustu zajímavostí, o kterých se dočteme v knize, tak nám je prozraďte.
2: Ta škola, kterou vidíme, tak ta byla postavena v roce 1878. Říká se, že tady byl kdysi panský dvůr, takže na místě toho panského dvora je ta škola vystavená. Byla to samozřejmě německá škola, ale do té doby, než v Těchonině vznikla česká menšinová škola, tak do ní chodili i děti českých občanů. Je to takzvaná malotřídka, kdy vlastně dva ročníky jsou v jedné třídě.
1: Kolik má vůbec Těchonín obyvatel dneska?
2: Těchonín má něco málo přes 600 obyvatel a bylo to tak nějak vždycky, akorát za první republiky to bylo kolem 800 obyvatel. A ještě předtím, kolem roku 1800 a 1900, tak dokonce měl přes 1000 obyvatel a tehdy to bylo víc než třeba ve městě Jablonem, což je taková zajímavost. Jako.
1: Všechno je to podél poměrně frekventované silnice, možná to je slyšet i na té naší nahrávce. Bojujete tady s tím provozem?
2: No tak není to jednoduchý. Ten provoz se zvýšil hlavně v období, kdy vlastně tady v Letohradě nebo v Jabloním začali pracovat i pracovníci z Polska, dojíždějí denodenně za prací a ty tady poměrně dost ten provoz zvýšili. Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající.

tentacráť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Zcela samostatnou kapitolu tichonínské historie i současnosti tvoří nejen v knize Pavla Vašaty Kasárna a dnes Vojenská nemocnice.
1: Přesunuli jsme se k další kapitole vaší knihy, která se týká tichonínských kasáren. Dnes je to Vojenská nemocnice. Tady je to takový vlastně trošku utajený kout.
2: Dneska to slouží jako Vojenská nemocnice. Během výstavby československého opevnění byly ty kasárna postaveny zároveň pro potřeby toho československého opevnění. Postaveny byly od roku 1937 do roku 1938. Byly budovány pro osádky československého opevnění a kapacitu měly 621 lůžek pro tehdejší vojáky. V kasárnách měly být, bohužel ty kasárna byly armádě předané 15. září a na konci září vlastně byla mnichovská dohoda nebo zrada, jak se na to člověk dívá. A ty kasárna vojáci museli opustit, protože 10. nebo 11. října pohraničí zabral německý Wehrmacht. Zároveň zabral i ty kasárna.
1: Po druhé světové válce byl právě tady ten domov Českého červeného kříže?
2: No, ještě během druhé světové války. V roce 1943 tady vlastně německá armáda zřídila zajatecký tábor. Byli tady zajatci ruské armády, Angličani i Kanaďani. A vykonávali tady různé práce, stavěli dole u železnice, stavěli druhou kolej, vlastně budovali. Potom, co jsou zmínky, tak chodili do takzvaného pekla, což je údolí pod tvrzí Bouda a vykopávali telefonní kabely, které tady byly vybudované pro potřeby československého opevnění a získávali vlastně jako kovy. Ty dráty byly měděný, takže ten Wehrmacht získával, asi to nahlo nebylo moc, ale získával tím nějaký materiály. No. A potom ještě v roce 1945, když vlastně Rusové osvobodili Tichonín, tak tady sídlilo asi 600 partizánů ze skupiny Brodecký, potom se k ním přidala ještě skupina Václavík z Orlických hor a vyjížděli tady z kasáren na takzvané čistky a po lesích hledali pozůstalé vojáky německé armády a bohužel někteří představitelé těch skupin se zúčastňovali i lidových soudů, jako třeba v Lančkorouně, v Mladkově a v Králíkách. V Lančkorouně tam lidi házeli do kašny a mučili a trápili a Mladkově taky, no. Německý občany hlavně teda samozřejmě. Vesměs to byla taková pomsta.
0: A po válce se to tedy hned změnilo v ten domov Československého červeného kříže pro ty řecké uprchlíky?
2: Když skončilo takový to období partizánského hnutí, tak v roce 1947 tady armáda zřídila důstojnickou školu a vojáci tady byli ubytovaní a chodili po okolí a cvičili střelbu, hlavně střelbu z protitankové pušky a od té doby tady vznikla místa, kde se říká na cvičáku, což je takhle kopec s tímhle směrem, do dneška tam jsou různé zákopy a existují historické fotky, jak tam ty vojáci chodí, tady Tichonínem s puškama na zádech. A potom, až když skončil tenhle důstojnická škola, tak na začátku 50. let tady byl zřízený ten tábor.
1: Ten taky, ale vydržel do začátku těch 60. let.
2: A pak ty kasárna zase zpátky převzala armáda a vlastně od nějakého roku 1969, mezitím se tady vytřídalo několik vojenských útvarů, ale od roku 1969 se tady začaly budovat laboratoře.
1: Což víceméně asi zůstalo dodnes.
2: Díky tomu, co tady vlastně bylo, tak na to se navázalo na začátku tisíciletí vlastně vybudováním tyhletý nemocnice, která funguje teďka. No. Kromě civilních zaměstnanců, tak běžný civilista se tam vlastně nedostane, ale je to pořád vojenský prostor.

0: Pořadem Východočeské výlety jsme se od Těchonínské vojenské nemocnice přesunuli s Pavlem Vašatou k místu, kde se za posledních 100 let téměř nic nezměnilo, a to ke staré české škole.
1: Stojíme před bývalou českou školou, českou menšinovou školou, která tady vznikla v roce 1904 národní jednotou severočeskou, která sídlila v Kyšperku. Pan Krčmařík se zasadil o to, aby tady v Těchonině tato česká menšinová škola vznikla. Bohužel učilo se v ní jenom do roku 1938, kdy většina české menšiny z Těchonína odešla po záboru Sudet. Utekli do vnitrozemí, buď to ke svým příbuzným, anebo kde sehnali nějaké bydlení.
0: Tahle škola vlastně vypadá a pravděpodobně dnes se slouží jako ale klasický rodinný dům.
1: No, dneska už to ten dům vlastní jedna rodina a shodou okolností v tom žije jedna z nejstarších občanek Těchonína, paní Černohozová, která je 99 let.
0: Dost z té původní podoby ale zůstalo. Vidíme tady na kraji takové kamenné schodiště.
1: Jo, ta podoba té původní budovy je prakticky nezměněná. Akorát jiný okna, jinak prostě ta budova má pořád stejný ráz. I ta hospodářská přístavba, která u toho je, tak je prakticky pořád stejná.
0: Když by naše povídání a Těchonín a dost možná třeba i vaše kniha někoho z našich posluchačů zaujaly, tak určitě můžou projít ta místa, o kterých jsme mluvili. Ale Těchonín má spoustu krás i v tom blízkém okolí, tak kam byste pozval?
1: Přes Těchonín vede několik turistických značek. Zelená a modrá. Zelená, ta by vás dovedla po vojenské silnici na tvrz Bouda, která určitě taky stojí za návštěvu. Modrá by vás dovedla malebným údolím Kobylího dolu, kde je potom na samotě stojící hajovna, takzvaná Zákopanka, a odtud byste se dostali po modré turistické značce až na Suchý vrch.
0: Vy jste tichonínský rodák. Které místo tady je vaše nejoblíbenější?
1: Jedno místo asi je těžký vypíchnout. Vůbec celý to okolí Těchonína mám strašně rád, ale teď momentálně stojíme pod kopcem Hejnov a z toho je jeden z nejkrásnějších výhledů na tu horní část té obce. Tak asi ten Hejnov.
0: Vaší knihou jsme začali, vaší knihou můžeme taky skončit. Jak dlouho trvalo to všechno nastřádat, ty materiály? Je to plné historických fotografií, historických textů, vašich postřehů?
1: Je to pár desítek let. I když jsem tady nebydlel, tak pořád jsem se o tu obec nějakým způsobem zajímal. Ale hloubš to začalo tím, že jsem začal schánět historické pohlednice obce, kterých dneska vlastním zhruba 40 originálních kusů. Nejsou to všechny, ale jsou to pohlednice do těch 50. let, ty mě zajímají jako nejvíc. Ty novodobí už ne, že by mě to nezajímalo, ale do té mojí sbírky se to tak nějak moc nehodí. A vím, že sice jich mám 40 asi, ale vím, že z toho období té první republiky mě jich ještě pár chybí. Vím, že existují, ale bohužel ještě jsem na ně nikde nenarazil, abych si je mohl pořídit a koupit. No.
0: Takže možná, když někdo objeví na půdě, nebo kde se hledají takovéhle poklady?
1: Většinou jsem to sehnal na různých internetových aukcích a nebo na burzách. Ale když jsem začal ty pohlednice sbírat, zajímaly mě nejenom pohlednice, ale i historické fotografie obce Těchonína a okolí. A začal jsem obcházet lidi v obci, o kterých jsem věděl, že tady vlastně žijou někteří už od období první republiky, a poptával jsem se, jestli nemají doma nějaký starý fotky, nějaký albumy, a měl jsem to štěstí, že jsem na pár lidí narazil, kteří měli úžasný materiály, ale nikdo o nich prakticky nevěděl, oni to nijak ani neprezentovali, a získal jsem od nich někdy originály a někdy alespoň kopie těch fotografií a v poslední době i nějakou část historických dokumentů, které se vztahují k obci. Různé vysvědčení, domovní listy nebo legitimaci hasiče z první republiky a podobně.
0: Takže kniha je výsledkem opravdu mnoha let.
1: Určitě mnoha let, minimálně 20 let střádání a sbírání nějakých materiálů, a potom vlastně tu knihu mě usnadnilo to, že jsem dostal částečně rozpracovaný text po tom jednom z těch autorů, Emilu Trojanovi. Vůbec jsem neměl tušení, že Emil něco takového už dával dohromady, ale bohužel se mu to nepodařilo uskutečnit. V roce 2012 zemřel a na popud toho jsem poprosil Ivanku Špindlerovou, dceru pana Špindlera, jestli bych mohl použít texty jejího tatínka z té pamětní knihy, kterou sepsal v 50. letech. A vlastně jsem měl tři kupičky textů pana Špindlera, Emila Trojana a svoje, a ty jsem tak nějak historicky, chronologicky poskládal za sebou, aby to mělo nějaký řád, a prostě jsem ty texty použil v té knize a jsem za to rád, že k těm dvou já mám strašně velkou úctu.
0: Uzavírá autor knihy Obec Těchonín a život pod suchým vrchem Pavel Vašata dnešní pořad Východočeské výlety. Naslyšenou se těší zase někdy příště Milena Vápeníková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přehrada v Pařížově zůstává prázdná. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. V Pardubicích budou plochodrážníci závodit o 78. zlatou přilbu. A počasí dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, postupně oblačno a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní poledne. Pařížovská přehrada zůstává prázdná. Na minimum tam hladina klesla už v létě a kvůli nedostatku srážek se situace nezlepšila. Přehrada sice nepatří mezi vodárenské nádrže, přesto současný stav ideální není. Jak vysvětluje mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
2: Do toku pod hrází převádí stejný objem vody, jaký do přehrady přiteče. Důsledkem nízkých průtoků v Doubravě je zhoršení základních ukazatelů kvality vody kvůli nižšímu poměru naředění splaškových vod. Není to příznivý stav, nicméně oproti létu nižším teplotám se nejedná o zásadní závadu.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a v Chrudimi. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut, říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí zvláštní požadavky, které vycházejí z evropské legislativy a z profesní způsobilosti řidičů.
0: Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Sport. Na pardubickém plochodrážním oválu ve Svítkově se bude znovu závodit o zlatou přilbu. O tuto unikátní trofej se pojede už po 78. Na startu bude jako tradičně 36 závodníků, mezi nimi i 4 Češi. Po 9 letech by rád uspěl i pardubický závodník Václav Milík, který je posledním českým vítězem tohoto závodu.
4: Za mě je zlatá přilba jeden z nejlepších závodů světa, takže každý rok se budu snažit být prostě připravený. Tenhle ten rok jsem připravený. Měl jsem dobrou sezónu, takže si myslím, že by to mohlo klapnout. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé, tlak slabě klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nohu z plynu dejte v České Třebové v Moravské ulici na silnici první třídy. Tam překáží porouchané nákladní auto s vlekem, stojí na zpevněné krajnici. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré nedělní poledne z Pardubic přejeme. Františkové mají dneska svátek, tak no už teď je vidět, že to asi bude stát za to. Víte co? Tak to uděláme následovně. Odšpuntujeme hned na začátek přání. Tak jde na drátě, dobrý den.
6: To jsem udělal dobře, Honzičku. Tady Láďa, Česká Třebová.
5: Láďa, Česká Třebová. Tak Láďo, čím začneme?
6: No,

0: Nějaký, nevím, Danušce nějakou zahraje, nějakou.
1: Danušce, já myslím, že chceš gratulovat Františkovi k svátku.
0: Františkovi jsem už, tak dobře, tak František Dobrota třeba.
1: František
0: Dobrota.
1: Dobře. Tak František od Buty bude připraven, měj se moc hezky.
0: Taky,
1: naslyšenou. Tak jste to slyšeli, první písničkové přání je připraveno a Láďa není sám, kdo si o tuhle písničku píše, napsala si o ní taky Boženka.
2: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Františkovu babičku, v něm slunce vidí. No vidíte, a vy teď vidíte příležitost v tom nechat si zahrát, a to je dobře, protože je to zase na 5 dní naposledy, ještě tedy v podvečer, když ten podvečer nebudeme počítat. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Na telefonu je Dana Stehnová.
0: Tak.
1: Dobrý den.
0: Paní Dana, povídejte.
1: Ano, pardon. Chtěla bych nechat zahrát svý sestře Ivaně Hradské, která má dneska narozeniny. A mé švagrové Daně Stehnové, která má taky dneska narozeniny. Oběma přeju hodně zdraví a ať si užívají hezký život.
0: Dobře. A co?
1: A prosím vás, no, sestra si přeje, jestli máte písničku od Zagorový Nemám strach.
0: Já nemám strach, tu máme určitě. Tak, už je připravená. A posíláme. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: No a ještě přidáme oficiality, samozřejmě pro vás, co si nepamatujete. Tak telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: 7646 4848, telefon tedy opět obsazený, tak kdo pak volá, dobrý den.
1: No ahoj Honzo, Jarda z Dubiny.
0: Nazdar, Jardo z Dubiny.
1: Já čubím, dneska je teda nával nějaký. No a včera jsem byl zase ráno na trhu na Dubině a že nevíš, koho jsem tam potkal.
0: Nemám nejmenší tušení.
1: Věrku Přibylovou, Věrku. S přítelem, no, měli plný tašky z zeleniny, vzpomněli i na tebe, kdo tě bude včera střídat a jestli tam nebudeš celý den, tak to jsi dneska teda, tebe vyšlo. No a já bych teda vybral, už jsme dlouho nehráli Oceán a jestli tam máš Dávnou zem.
0: No jistě.
1: No jistě, tak dáme Dávnou zem.
0: Dobře.
1: Jo?
0: Tak jo.
1: A díky moc a přijde taky někdy podívat tam do trhu, na Dubině je krásný trh, zeleninka i koláče tam
0: mají. To bych nesměl být tady.
1: No právě, no, až nebudeš mít směru, no, tak se tam zase chodí.
0: Dobře, dobře, zastavím
1: tak
0: se.
1: Tak jo, tak je, přeju všem krásný den a zase někdy naslyšenou.

0: Dávná zem kapely Oceán a někdo opět by měl být na telefonu, kdo pak nám volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka Jana z Pardubic a já bych vás chtěla moc poprosit, jestli byste byli tak moc hodnej a zahrál Klekání od Františka Nedvěda pro mojeho manžela a syna, který mají dneska svátek. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a to jim přeje celá rodina.
0: Dobře, tak Franta je připravený, mějte se moc hezky.
1: Naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Pojďme také na první váš e-mail, který dorazil. Píšete, chtěli bychom touto cestou popřát naší milované mamince, babičce a prababičce, paní Inge Mandlíkové z Jevíčka, která dnes slaví krásné 80. narozeniny. Milá maminko, k tvým narozeninám významným ti ze srdce přejeme jen to nejkrásnější. Za veškerou péči, trpělivost a lásku ti děkujeme. Jsi srdcem naší rodiny a pilíř, o který se můžeme opírat. Proto ti dnes chceme vše nejlepší přát. Pevné zdraví přejeme ti do dalších let, ať nadále máš šťastné žití, ať krásný je celý svět. Do Jevíčka dnes přání letí od tvých vnoučat, od tvých dětí. Srdečné přání ti posíláme na vlnách Pardubického rozhlasu, rádia našeho kraje, protože ten ráda posloucháš. Tak ať ti k těm narozeninám veselé písničky hraje, ať štěstí na každém kroku tě provází, ať tvé dny jsou plné pohody, to ti přejí s láskou 3 dcery, 7 vnoučat a 6 pravnoučat. A taky pánové Svěrák a Uhlíř.

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A někdo nám opět volá. Kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý den. Všechny posluchače Pardubického rádia i vás ve studiu zdraví z Vysočiny Josef. A včera bych chtěl popřát všem Frantům z Horním Bradle, to znamená Frantovi, Baškovi a Nevečerovi, dnešnímu svátku, hlavně to zdraví. A kdyby jsi tam našel písničku, která byla i hymnou mýho dědy a táty, kde je sládek, tam je mládek.
2: Ježkoj, očičkej, kde je sládek, tam je mládek. To bude Ivan Mládek. Ne. Není, dobře. Tak našel jsem ji tady od Valdemara Matušky. Může být?
3: Ano,
2: dobře, tak letí.
3: Děkuju.
2: Tak zdravíme do Bradla, naslyšenou.
3: Ahoj, příjemný vysílání.

0: Valdemar Matuška a někdo s námi opět na drátě. Kdo volá? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Tady je posluchačka z Letohradu.
0: Tak zdravíme do Letohradu, povídejte.
1: A dneska je Františka.
0: Ano.
1: A my máme švagra Františka Matějčka z Dolní Dobrouče. A ještě pak jeho manželka 10. října má narozeniny a mezi nima je dcera Věra a ta má 8. svátek.
0: Mm-hmm.
1: A takže jim přejem všichni z Orlice hlavně zdraví, spokojenost a boží požehnání. A hlavně to zdravíčko.
0: Dobře.
1: A já vám moc děkuju a naschledanou.
0: No ještě písničku jste zapomněla. Co
1: je,
0: no.
1: Písničku, prosím vás, 4 páry bílejch koní máte.
0: Počkejte, já se podívám. 4 páry bílejch koní. Teoreticky ano a i prakticky ano, takže bude. Posíláme.
1: Tak, bezva. Děkuji vám moc.
0: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: No, vy taky. Naslyšenou.
0: Tak a už ji posíláme do éteru písnička, které akorát potřebuji vybrat tu správnou verzi, abych zase nedostal za uši, že jsem zahrál nějakou verzi, kterou jsem hrát neměl. Tak tady by měla být ta správná. Tak pojďme.

0: Tak, svezli jsme se 4 páry bílých koní a kde je na telefonu? Haló?
1: Dobrý den, Jarka, Rosika.
0: Tak, Jarko.
1: Pane Vamberský,
0: ano.
1: Trochu to změníme. Zahrál byste mě Kabátis, Pekle Sudy Válej.
0: Dobře, tak
1: děkuju.
0: Jo.
1: Tak
0: za chvílečku, mějte se hezky, naslyšenou. Tak kabáty chystáme, kabáti budou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: po dechovce je trocha toho beatu a někdo na telefonu. Kdo to je? Dobrý den.
1: Tady vás z Pardubic.
0: Zdravíme do Pardubic.
1: A prosím, abych pro sebe Agáty Bílé.
0: Agáty Bílé, no pěkně.
1: Děkuji.
0: Pěkně se nám to střídá. Dobře, Agáty Bílé, písničku posíláme, mějte se moc hezky, naslyšenou. Tak, dobře, Agáty Bílé, už je hledám a našel jsem Miloše Lorence. Ale no tak, paní Bílá, nepředbíháme přeci, to se nedělá. Dojde na vás za chvíli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A teď další z vašich e-mailů. Ahoj Honzíku, nechala bych si dneska zahrát pro maminku písničku Tichý déšť od Lucie Bílé. Jenom tak pro radost, díky moc, napsala Marta. Tak teď jste se konečně dočkala, paní Bílá, pojďme na to. Chci

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský,
2: který pokračuje v plnění vašich dnešních poledních písničkových přání. Tak co tentokrát nám pěkného píšete? Píšete, že byste chtěli zahrát písničku pro Kristýnku Veselou z Velin k jejím narozeninám, které oslavila v pátek. Moc by jí potěšila písnička od Mandraže. Napsali mamka a taťka.

Tak to byly Mandraže a jejich Kristýna v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Co pak tady máme dál? Dál nám píšete, že byste chtěli zahrát také písničku pro maminku Mirku Cendelínovou, promiňte, já jsem si nevzal brejle narychlo, z Bezděčí k 67. narozeninám, hodně zdravíčka a úsměv na tváři, mám tě ráda, přeje dcera Hanka. A Pavel Rod bude zpívat, že maminka je krásnější než růže.

Poslední písničkové přání této hodiny je před námi. E-mail od Jarky, který dorazil před chvílí do schránky studio.pardubice@rozhlas.cz. Jarka píše, prosím, zahrajte mi písničku, jestli to ještě stihnete, jen tak pro radost. Bílá Java 250, moc děkuji. Tak stihli jsme to a další přání stihneme vyřídit zase po 17. hodině, protože už za 7 minut přijde Michaela Spáčilová se zprávami a po nich tu bude Pavel Kudrna a jeho výlety.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Třináct hodin.
3: Český rozhlas.

0: Zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bez domova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Na jednom místě tak bude azylový dům a noclehárna pro muže, oddělená noclehárna pro ženy, denní centrum a také ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší. Velkou výhodou bude i bezbariérový přístup, říká vedoucí azylového domu Petr Motl.
1: Stále přibývá více osob bez přístřeší, který mají zdravotní problémy s chůzí, chodí o francouzských holích, mnoho klientů třeba chodí s chodítkem a vlastně tam by mohli využít ten výtah, že si přímo najdou do toho výtahu a dostanou se až na pokoj.
0: Lezecká stěna ve sportovní hale ve Svitavách bude modernější. V provozu je už přes 20 let a město plánuje její novou podobu. Její součástí bude například zpevnění statické konstrukce, vysvětluje ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
2: S tím, že dojde k doplnění některých lezeckých cest, chytů a prvků a tak, aby vlastně samotná lezecká stěna byla atraktivnější pro její uživatele. Počítáme, že akce bude realizována v měsíci květnu až 27 a plánujeme proinvestovat zhruba 300 tisíc korun.
0: Amatérský divadelní soubor ze Starého Mateřova vystoupí dnes odpoledne v Mikulovicích u Pardubic. Na tamním fotbalovém hřišti zahraje známou pohádku Hrátky s čertem. Představení Pod širým nebem začíná v 15 hodin a vstupné je dobrovolné. Umělou inteligenci používá při výuce stále více učitelů. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Aplikace jako Sciobot nebo Tinybot pedagogům pomáhá třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství používání AI ve školách nezakazuje, upozorňuje ale, že má i svá rizika. Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli dva lidé, jeden člověk se pohřešuje. Oznámili to tamní úřady, které zároveň vydali červený stupeň varování. Obyvatelé regionu vyzvali, aby během neděle zůstali doma.
3: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, večer postupně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Vozidlo v protisměru máme hlášené z dálnice D11, konkrétně v okolí 55. kilometru ve směru na Jaroměř a porouchané nákladní auto s vlekem překáží v České Třebové na silnici číslo 14 v Moravské ulici. Stojí na zpevněné krajnici. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Je tady 1. říjnová neděle s datem 4. a protože hodiny ukazují 4 minuty po 13. hodině, je jasné, že po vlnách Českého rozhlasu k vám právě připlouvají výlety, neboli další pozvánky na zajímavá místa naší krásné země. A my vás pěkně vítáme u rozhlasového přijímače. Dnes vám představíme jeskyni jménem Býčí skála v Moravském Krasu. Není sice pro veřejnost běžně přístupná, ale má pozoruhodnou historii a působivá je i zvenčí. Potom zamíříme na opačný konec republiky a necháme se pozvat do Becherovy vily v Karlových Varech, kterou si nechal postavit pokračovatel slavné likérnické rodiny. Čeká nás také návštěva dělostřelecké tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji. Zvenku působí poměrně nenápadně, ale pod zemí ukrývá půl druhého kilometru chodeb a místností. A nakonec se projdeme krásnou krajinou v okolí Miletína v Královéhradeckém kraji. A protože se v městečku narodil slavný český básník Karel Jaromír Erben, vydáme se stezkou připomínající jeho balady ze sbírky Kytice.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Procházky moravským krasem na jižní Moravě vás mohou zavést i k jeskyni jménem Býčí skála. Přestože není běžně přístupná, stojí za to se u ní zastavit a dovědět se mnoho zajímavého o tomto pověstmi opředeném místě. Nás k Býčí skále zavede náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem přicházíme k úžasnému přírodnímu útvaru zvanému Býčí skála. Čím je toto místo zvláštní v moravském krasu?
2: Jeskyně Býčí skála je největší jeskyní ve střední části moravského krasu a tato střední část je turisty poměrně hodně opomíjená. My jsme snad i rádi, že to tak je, no nicméně je to jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst v moravském krasu.
1: Nejenom, že je turisty opomíjená, ale ono se do ní zase není tak snadné dostat a podívat se dovnitř.
2: Tato jeskyně pro běžné turisty nepřístupná, ale pořádáme jednou v roce vždycky poslední tři víkendy před letními prázdninami dny otevřených dveří a je o ně velký zájem. Na našich webových stránkách vždycky spustíme rezervační systém a prohlídku je potřeba si předem rezervovat.
1: Je to náročné taková prohlídka?
2: Tato prohlídka pro turisty určitě náročná není, dokáže absolvovat téměř každý i s malým dítětem.
1: Přesto po většinu roku jsou interiéry jeskyně uzavřeny, zvláště tedy přes zimní období. Z jakého důvodu?
2: No, v zimním období tady probíhá hnízdění netopírů. Jeskyně Býčí skála je jedno z největších zimovišť netopírů a každou zimu jich tady napočítáme okolo 3000 kusů. Takže proto v zimě je jeskyně téměř zcela uzavřená.
1: Přesto stojí za to se sem vypravit už kvůli té scenérii, té strmé skály, kterou rádi využívají také horolezci, jako třeba v tuto chvíli. Ale toto místo je opředeno i dokonce legendami.
2: Ano, určitě. Býčí skála je opředena pověstmi a je to asi jedno z nejstrašidelnějších míst u nás. Samotná ta Býčí skála i zvenku je velice působivá. Je to asi 65 metrů vysoká kolmá skála, na které, jak jste říkal, se pohybují horolezci, ale vevnitř jeskyně archeolog Jindřich Vankl, dneska se mu přezdívá otec moravské archeologie, nalezl při svém výzkumu asi 40 lidských koster, bylo to v roce 1872, a popsal to jako pohřeb velmože z doby halštatské s lidskými obětmi. Dnes to už archeologové vidí jinak a popisují to, že spíš to bylo nějaké pohřebiště elit národa té doby, víceméně těch nejbohatších, kteří se nechávali na tomto místě pohřbít.
1: Takže i významné archeologické naleziště?
2: Určitě, nejenom ta předsíň, ale například v jižní odbočce se našlo sídliště pravěkých lovců sobů. Je to na celém světě asi ojedinělé místo, protože ti pravěcí lovci sobů se většinou uchylovali jenom do vstupních částí jeskyně. Někam zasahuje denní světlo, ale tady šli až hlouběji do jeskyně, protože tam začíná stále jeskyní mikroklima, kde se teplota pohybuje okolo 10 stupňů. Když si představíte konec poslední doby ledové, venku všechno zmrzlé a tam se dal rozdělat oheň, ta prostora se dá ohně vytopit. Ukázalo se, že tam jsou několika metrové vrstvy popela, takže ohně tam hořely snad po celá staletí. A takže na tu dobu to bylo asi velice luxusní a žádané bydlení pro ty pravěké lovce sobů.
1: Býčí skála je tedy jedno z míst, které určitě stojí za to navštívit, ovšem celé Křtinské údolí je zajímavé.
2: Ano, je to vlastně úsek od Adamova až ke Křtinám a je zde hodně turistických zajímavostí. Turistická značka směrem od Adamova prochází jeskyní Jáchymkou, kolem Býčí skály, pak jeskyní Kostelí, které se dají projít a je to velice zajímavé pro turisty. A vlastně před Křtinami je přístupná jeskyně Výpustek, kde je starý vojenský kryt, který je vestavěný uvnitř jeskyně. Takže opravdu doporučuji navštívit.
0: Zve k toulkám moravským krasem jeskyňář Aleš Pekárek, který k jeskyni zvané Býčí skála zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A pokud byste se o Býčí skále chtěli dovědět víc, můžete navštívit web tamní jeskyňářské skupiny býčískála.cz. Najdete tam mimo jiné i informace o příštím dni otevřených dveří v roce 2027. A nebo si otevřete naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že si můžete tuto reportáž znovu poslechnout, ale také se můžete podívat na fotografie, které pořizují naši kolegové.

A je tu vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. A do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. My jsme se ptali na nejstarší uranový důl na světě. Nápověda? Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518 a to z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a ptali jsme se, o jaký důl jde, jestli byste věděli. Za A důl Svornost, za B důl Bratrství. Tak správně bylo Ačko, jde o důl Svornost, no a ačkoliv samotná těžba uranu tady skončila v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní v Jáchymově radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, také má využití. Dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Hrálo se o flísovou deku a tu získávají pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. Máme radost, že se jim to povedlo a moc jim to přejeme. A teď, kdo vyhrává hlavní oblíbenou cenu tentokrát za měsíc září? Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní procházky nebo na večerní, noční, to kvůli bezpečnosti. No a v tom batohu najdete také flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Výherkyní se stává ze Stříbrné lhoty paní Jana Jeřábková. Moc jí to přejeme a gratulujeme.

0: Karlových Varech najdeme nejen lázeňské kolonády a hotely, ale také pozoruhodné vily. Jednou z nich je Becherova vila, kterou si na začátku 20. století nechal postavit pokračovatel slavné likernické rodiny. Dnes dům slouží jako interaktivní galerie. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou budovou se zajímavou historií provedla edukátorka Pavla Vargová.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Tady vlastně bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme.
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík, budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavěna ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: Od roku 2011 sídlí v Becherově vile galerie. Co všechno návštěvníkům nabízí?
1: Tak kromě historických interiérů, tak si je tady možnost prohlédnout si výstavu. Tato výstava se vždycky po 2 až 3 měsících obměňuje. Je to většinou výstava moderního umění nebo nějakého regionálního umělce, anebo výstava, která nás seznamuje s historií výtvarného umění. A k těm výstavám právě tady probíhají různé doprovodné programy v ateliérech v suterénu, takže můžete přijít nejen jako rodiče s dětmi, jako senior nebo široká veřejnost, ale samozřejmě tady připravujeme programy i pro školy a pro každého, kdo rád tvoří.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily. Ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostně vernisáže nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty, a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okénkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc, a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Hrell myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
0: Říká Pavla Vargová, která Becherovou vilou provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji měla být součástí československého pohraničního opevnění proti Hitlerovu Německu. Vzniklo tak několik podzemních pater s více než 0,5 kilometrem chodeb. Dnes je z ní muzeum, které ukazuje nejen vojenskou techniku, ale i každodenní život vojáků a překvapivě moderní vybavení pevnosti. A my se do ní teď vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Vápeníkovou.
1: Dělostřelecká tvrz Bouda, nedaleko Tichonína, je to součást kralického opevnění pohraničního. Já tady stojím zatím před tvrzí s Petrem Štembergem. Můžeme si v krátkosti, nějak v kostce říct něco o té historii?
2: Ta tvrz byla součástí československého pohraničního opevnění, které se stavělo mezi lety 35 až 38 proti vzrůstající moci hitlerovského Německa. To opevnění se sice nepodařilo dostavět, ale stalo se vlastně symbolem naší nezdolnosti a odhodlání bránit tehdejší stát a jeho demokratické struktury. Jak to dopadlo samozřejmě v tom tragickém září 38, víme všichni.
1: Zvenčí to je jenom taková špička ledovce. Uvnitř je dnes muzeum.
2: Ano, uvnitř je dnes muzeum. Máme tady víc než 1500 metrů podzemních sálů a chodeb, které postupně naplňujeme různými expozicemi.
1: Jak říkáte, je to uvnitř obrovské, ale můžeme zkusit nakouknout a alespoň něco málo představit posluchačům.
2: Ano, pojďme dál.
3: My tam máme dole stálou teplotu 7. schodu, to znamená, je tam 5,5 stupně. Takže my jsme teď prošli vchodem mříží pancéřovou do prostoru vjezdu pro nákladní automobily. Je tady ještě jeden menší vchod, který umožňoval vstup posádce.
1: Hned u vchodu obrovská obrazovka.
2: Ano, to jsou právě nové technologie, které se tady zhmotnily z jara letošního roku v rámci rekonstrukce interiéru toho objektu. Ty nám mají umožnit interaktivně návštěvníkům ukázat to, jak to opevnění vznikalo a jaká byla situace v roce 1938 ze strany Německa a v rámci mezinárodní politiky.
1: Tak tady už vidíme takovou ubikaci pro osádku.
2: Ano, je to kombinovaná ubikace a střelecká místnost. Vidíme tady ležícího vojína, který spravedlivým spánkem odpočívá pro celodenní náročné službě. Vidíte nábytek, vidíte dobové uniformy a tamhle vzadu dokonce těžký kulomet vzor 24, který měl umožnit obranu tohoto objektu. To je další taková betonová katedrála, taková místnost, kam se měla zasouvat padací pancéřová vrata, která tu tvrz oddělovala od venkovního světa. Když jste vytáhla pojistku, tak se ta vrata dokázala za 15 vteřin automaticky odevřít a dotěsnit, protože ta vrata byla plynotěsná.
1: Takže opravdu technologie na výši minimálně na tu dobu.
2: Ano, byl to vlastně takový high-tech v tom roce 38. Ty objekty, třeba všechny našeho těžkého opevnění, měly plachovací záchody a štěrbinovou čističku odpadních vod, což byla opravdová rarita. Takže když se Němci potom začali vodit svoje soukmenovce, aby jim ukázali, jak velkého vítězství bez jediného výstřelu Adolf Hitler dosáhnul, tak je ku podivu nezajímala ani ta takticko-technická data, kterým nerozuměli, ale chodili si sem splachovat. Takže splachovací záchody, to tehdy byl největší hit.
0: Vypráví dobrovolník Muzea československého opevnění Petr Štemberg, který dělostřeleckou tvrzí Bouda provedl naši pardubickou kolegyni Milenu Vápeníkovou. A vy ji můžete navštívit každý víkend, ještě do konce listopadu. Výlety. A je tu soutěž, nová soutěžní otázka. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře nebo jako interaktivní muzeum. My jsme navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. V roce 2011 tento dům zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, anebo za B. Baron František Hildbrand. Ačko Rudolf Jelínek, Bčko František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, je to jednoduché, napíšete výlety, uděláte mezeru a pak Ačko nebo Bčko a uděláte druhou mezeru. Pak dopíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Doplníte pochopitelně i směrovací číslo. Zprávu odešlete do nedělní půlnoci, tedy do té dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, službu zajišťuje ATS Praha a té se posílají 4 koruny, respektive strhávají z vašeho telefonního účtu. Hlavní cena za říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Takže ve hře 5 turistických větrovek, no a zároveň batoh, který je bohatší, protože v něm je řada, myslím si, velmi dobrých turistických věcí. Takže co dodat? No kdybyste cokoliv potřebovali vědět, tak si otevřete na internetu naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že tam je znění otázky, to, jak se píše, jsou tam pravidla soutěže, ale co je hlavní, najdete tam všechny odvysílané reportáže, můžete si je znovu poslechnout a u každé najdete bohatou fotogalerii. Takže ten obrázek toho, kterého místa, myslím, může být velmi přesný. No a vy podle toho budete vybírat, k tomu vám taky slouží interaktivní mapa. A naplánujete si výlet. A pak nám třeba dáte vědět, jak se povedl. Klidně pište na moji adresu pavel.kudna@rozhlas.cz.

0: Malebné městečko Miletín v Královéhradeckém kraji se zapsalo do srdce slavného českého básníka Karla Jaromíra Erbena i do jeho baladické tvorby. Z okna rodného miletínského domku, kde se učil, psal úkoly a později i básně, viděl daleko do kraje, i k bývalému popravišti Áklesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. A tak se teď můžeme s průvodkyní Růženou Hellingerovou a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou projít stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Dostaveníčko si dáme u Erbenova rodného domku.
1: Proč jsme právě tady, paní Hellingerová?
2: No, protože tady vlastně začíná ta naučná stezka, která vede k Miletínským lázním, pak ke hřbitovu a zpátky na náměstí a k věži. Úžasná stavba, protože jsem se dočetla, že to je nejstarší kamenná památka na Hořicku.
1: Když bych šla nahoru a podívala se z okna, kde prý pobýval Erben, tak se díval k lesům. Je možné, že skutečně ho to inspirovalo i k tomu začátku? Okolo lesa pole lán, hoj,
2: je to možné? Ano, no, však my tam přijdeme k jednomu zastavení, kde na koni jede.
1: A když bychom měli charakterizovat tu stezku Erbenovu?
2: No tak je tam zmínka o většině těch balad. To vlastně bylo zásluhou našeho, já jsem členka klubu přátel Karla Jaromíra Erbena a my jsme prostě to inspirovali.
1: Tady jste se mě ptala, tak já to zkusím odhadnout. Já bych řekla, že by to mohla být polednice.
2: Přesně tak.
1: A tady je Dej sem dítě.
2: Tak.
1: A teď jsme zřejmě na dalším zastavení tak. A přiznám se vám, že tady na mě padl velmi stísněný pocit. Popraviště. Tak to je ono. Pana Maria Immaculata, ta je tady. To je právě i symbolické, že na tom místě, kde někteří lidé vydechli naposledy.
2: Kletbu zůstavují tobě, matková, kletbu zůstavují tobě, bys nenašla místo v hrobě, že jsi mi z vůli dávala.
1: Dceřina kletba. No. Ano, tady u popraviště. My jsme teď vystoupali jen do mírného kopečku, vyšli jsme z lesa, tady se nám odkrývá obzor. Vidím asi kostelní věžičku, anebo tu věž.
2: To je ta věž.
1: To je ta věž
2: vstupní brána do kláštera. No.
1: A tady jsme objevili vyhlídka na Miletín, stále jdeme s paní Růženkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Tomuto zastavení dominuje dřevěná jezdecká socha. To je ten pán ze Zlatého kolovratu?
2: Ano.
1: K těm Miletínským lázním řeknete mi něco?
2: Hodně lidí velice bylo spokojeno, že se uzdravilo. Když se podíváme přes říčku Bystřici, nově nazýváno Bystrý. Nabízí se nám několik míst, kde mohl pobývat lesní muž z balady Záhořobolože.
1: Teď jsme přímo na náměstí, to je náměstí Erbenovo, nebo jak se jmenuje?
2: Ano, Karla Jaromíra Erbena.
1: A tady ta socha je prací akademického sochaře
2: Jindřicha Říhy.
1: Pod bystou básníka sedí chlapec, který čte knihu. Tady je socha Jana Nepomuckého, kterou jsme ostatně viděli i v Miletínské kapli. To je 10. zastavení tady.
2: To je poslední zastavení, ano. Cituji. Kytice je z kniha, jenž musí upoutati a rozechvěti všecky struny srdce každého člověka, v němž to srdce bije po lidsku a nejvíce musí rozechvěti srdce české. Karel Václav Rais.
1: Co popřejeme našim poutníkům, kteří nás poslouchali a chtějí jít po našich stopách, ale hlavně po stopách Karla Jaromíra Erbena?
2: Hlavně, aby je to oslovilo, aby se něco třeba nového dozvěděli.
0: Přeje na procházce stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena v Miletíně průvodkyně Růžena Hellingerová. 5-kilometrovou trasou s 10 zastaveními inspirovanými Erbenovými baladami se s ní prošla také naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.

My jsme v dnešních výletech navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. No takových zajímavých budov v České republice je více, tedy těch, které jsou spojeny třeba s výrobci alkoholu, se slavnými jmény. A velmi známým je historický měšťanský dům na pražské Malé Straně. Také je spojen s jedním slavným jménem. Vlastně s několika. Dokonce ho vlastnila třeba slavná herečka Slávka Budínová. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která také vlastní slavné jméno. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, já už se k ní nebudu vracet. Kdybyste tápali, tak přesné znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Dodám, že hrajeme o turistické větrovky, také o hlavní cenu za měsíc říjen, o výletnický batoh hrajeme s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, nejenom pro dnešní nedělní výlety, ale pro výlety tohoto víkendu. Už chystáme, natáčíme, připravujeme výlety další. Uslyšíte opět v sobotu po 13. hodině, stejně tak v neděli po 13. hodině, hned po zprávách. Ty další už jsou nachystány právě teď, tak si je užijte. Užijte si i další program Českého rozhlasu. No a hlavně užijte si pěkný zbytek neděle. To vám za tým výletů přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Kvalitu péče v domově seniorů v České Třebové zvýší nový pavilon. Pardubické východočeské divadlo otevřelo novou sezonu inscenací Dorian. Hokejisté Pardubic a Sparty se utkají poprvé od semifinále play-off v minulé sezóně. V regionu dnes čekejte jasno až polojasno, postupně až oblačno a teploty do 21 stupňů. Dobré nedělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová.

0: Dosavadní kapacita zařízení byla 100 lůžek, díky novému pavilonu vzrostla o dalších 25. Z České Třebové Ondřej Wolf. Český rozhlas.
1: Na Chrudimsku čekají řidiče komplikace kvůli uzavřeným železničním přejezdům. Od pondělí začnou dělníci opravovat přejezd ve Vrbatově, Kostelci a v Chrasti. Od středy pak bude uzavřená cesta přes koleje i v Prosetíně. Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji. Zrychlit by mohly ze současných 80 na 100 km v hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy lépe zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Pardubické východočeské divadlo večer uvede na malé scéně ve dvoře novou inscenaci Dorian. Hra vychází z románu Obraz Doriana Graye Oscara Wilda a propojuje příběh pohledného mladíka s osudem samotného autora. Představení kombinuje komedii, tragédii a horor s konverzačním i situačním humorem. Právě tato žánrová pestrost bavila při zkoušení jednoho z herců Jiřího Hábu.
2: Čím mě to nejvíc zaujalo, je asi humor, protože ten humor si dělá opravdu srandu ze všech možných stran, což mám rád, že ta inscenace není černobílá, že by jako nezastávala jenom jednu perspektivu vlastně toho příběhu. A mám radost, že si právě dělá z obou těch perspektiv tu srandu, což je mi velmi blízké. Sport.
1: Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 8. kola základní části. Dojde také na souboj Pardubic a pražské Sparty. Poprvé v sezóně se mezi sebou utkají týmy, které se poměřily v semifinále play-off v minulém ročníku. 4-3 na zápasy zvítězili východočeši. Na sérii si dobře pamatuje i pardubický brankář Roman Vil.
3: Rivalita je tam opravdu cítit. Já si myslím, že i loni ta série byla prostě ozdobou té soutěže a proto vlastně sem chodí ty hráči, proto chtějí všichni vyhrát, aby v těchto velkých momentech se hráli takovýhle hokej. Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, večer postupně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná, místy s mlhami, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. A zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, místy mlhy, postupně se pak vyjasní. Pondělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 16. kilometru ve směru na Jaroměř, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jakou možnost nabízí zájemcům multimediální obyvák, který otevřela Pardubická krajská knihovna, to vám řekneme za chvíli a nabídneme také neděli Marie Tomsové a nebo písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Eurythmics, Jiřího Korna, Robbieho Williamse, Marii Rotrovou a nebo kapelu Olympic.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: 3 minuty před čtvrt na 3 v nedělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Teď zase osvěžení pravidel silničního provozu s naší řidičskou abecedou. Dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení anebo mlhovky. A je to bohužel naposled, kde slovo dostává Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Žal se odkládá, Jiří Korn za 9 minut půl třetí a my teď navštívíme multimediální obývák, který otevřela Krajská knihovna v Pardubicích. Jsou to prostory v přízemí na místě bývalé regionální knihovny a nabízí nejenom fond bývalého hudebního oddělení, ale především místo, kde si lidé mohou sami tvořit hudbu anebo podcasty a také pracovat s grafikou a fotografiemi, vyzkoušet si můžou i virtuální realitu a nebo si zahrát různé hry. Redaktorka Šárka Rusnáková měla možnost si multimediální oddělení prohlédnout jako jedna z prvních.
1: Na multimediálním oddělení máme produkční stanici, Dramox, tiché nástroje, elektrickou kytaru, elektrické housle, keyboard, máme tu PlayStation 5, virtuální realitu, fotostan na produktové fotografie a stojan na Reelska, takže si to lidi můžou nahrávat Reelska a máme tu grafické programy.
2: Novým oddělením Krajské knihovny v Pardubicích provází Andromeda Vůdová. Do přízemí hlavní budovy na Pernštýnském náměstí, kde bývala regionální studovna, se přesunula hudební sekce. Zároveň tam vznikl ale také takzvaný multimediální obývák, doplňuje ředitelka knihovny Radomíra Kodetová.
3: Důležité pro nás je, aby to hudební oddělení jako takové se přerodilo v něco nového, řekněme moderního, něco, co osloví širší škálu uživatelů a nabídne jim zase ještě další služby navíc.
2: Multimediálním oddělením chce knihovna přilákat také více mladých lidí.
3: Naší určitě takovou výraznou cílovou skupinou jsou teenageři a potom generace Z a případně ty další. To znamená, to jsou generace, které do knihovny někdy chodí, ale spíš ne, protože oni moc nečtou papírové knihy, věnují se spíš právě těm mediálním záležitostem, hodně se orientují na elektronické knihy a potom samozřejmě na ty věci, jako jsou sociální sítě a další média. A to multimediální oddělení teďka je schopné nabídnout, aby se naučili v těchto těch věcech orientovat, aby se s nimi naučili pracovat, aby se naučili s tím dělat tak, aby to neodporovalo autorskému zákonu, aby to bylo pro ně bezpečné, takže je to taková, řekněme, i multimediální gramotnost. A zároveň vlastně učíme ty alternativy, jak na to.
2: V tomto oddělení tak nepracují knihovníci, ale odborníci například na práci s grafikou, audiem, videem a hudbou, podobně jako Andromeda Vůdová. Podle ní sem lidé mohou přijít i jen s obyčejným nápadem.
1: Já si myslím, že budou hledat možná nějakou cestu nebo třeba radu, protože spousta lidí má velký talent, ale neví, jakým způsobem ho aplikovat v praxi. Neumí s novýma technologiemi a my jim vlastně poradíme, pomůžeme a můžou přijít jenom s nápadem a nic neumět a my vlastně jim pomůžeme celý ten nápad jakoby učesat a nahrát a dotáhnout do úplného konce.
2: Vznik multimediálního oddělení stál Pardubickou knihovnu zhruba 200 tisíc. Jeho vybavení chce ještě dál rozšiřovat. Čeká jen na vhodný dotační program. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: se osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězda Supernova vyšla Marie Rotrové, za chvíli Michal Hrůza nebo kapela Olympika, taky Česný Hox, postarají se o písničky, které nestárnou. A další Marie je připravená, tentokrát Marie Tomsová, a bude nám vyprávět o muži, který je opravdu všestranný, a je to muž, bez něž by Ypsilonka nebyla Ypsilonkou.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Pokud jste včera sledovali Českou televizi, tak víte, že se v Národním divadle udělovaly ceny Thálie. Snad mi proto odpustíte, že se dopustím malého laudácia. Cenu za celoživotní přínos českému divadelnímu umění převzal z rukou mého půlživotního kamaráda Jirky Lábuse náš další rodinný poklad. Skladatel, pedagog, klavírista, zpěvák, herec, včelař, aranžér, korepetitor, milovník swingu, brunet, blondýnek, včel a ypsilonky, které je oddaný už víc než 60 let. Mirek Kořínek. Je to tedy nejen doajen tohoto divadla, ale také jeho páteř a hlavně srdce. Mirek se jako protektorátní dítě narodil 28. května 1943 ve Smržově. Na vojně se skamarádil s Janem Šmidem a z jejich přátelství se zrodil pozdější divadelní fenomén Studio Ypsilon. Díky Ypsilonce se brzy začal objevovat v menších filmových rolích, většinou spojených s muzikou. Jeho prvnímu hereckému počinu v oceňovaném filmu Věry Chytilové Hra o jablko je právě letos 50 let a Mirek si v něm nejen zahrál, ale složil k němu i hudbu. O rok později se objevil v dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Do malé role ho pak obsadil Ota Koval ve svém dramatu Jolek. 4 roky na to si zahrál jednoho z hudebně nadaných myslivců ve filmu Jiřího Mencla Slavnosti sněženek. A pak se objevil v seriálu Sanitka, což je také jeho poslední filmový počin v předsametové éře. V době posametové byla na televizní obrazovky uvedena divácky nejúspěšnější inscenace Studia Ypsilon s názvem Mozart v Praze, ke které Mirek samozřejmě jako ke všemu v Ypsilonce složil hudbu. V roce 1994 si zahrál doktora v Saturninovi Jiřího Verčáka a sám o své roli říká, že jde určitě o nejvíc věd, které kdy ve filmu pronesl. Pak se objevil v krátkém filmu Jana Hřebejka Poslední koncert a v jedné bakalářské povídce s názvem Telefon Story. Ani jemu se pochopitelně nevyhnul nástup novodobých seriálů a v roce 2004 si zahrál v jednom z nich nazvaném Redakce. Mirkovo účinkování v zábavných pořadech bylo daleko zábavnější, pestřejší a známější. Vždy šlo o tituly Ypsilonka se baví, možná přijde i kouzelník nebo ruská ruleta. Mirkovou nejúspěšnější, doslova životní rolí, je ale ta skladatelská. V roce 2002 byl nominován na cenu Český lev za hudbu k animovanému filmu Fimfarum Jana Wericha a společně s Národním filmovým archivem a společností Film Export byl u renovace dvou němých, letos stoletých filmů Lásky Kačenky Strnadové a Falešná kočička a neb Když si žena umíní, k nímž roku 2007 složil hudbu. Tak když už tě, milý Mirku, ta patálie stálí potkala, přeju ti po ypsilonkovsku, aby tě pámbu miloval, hříchy ti odpustil, nebedal. A loňský mejdan s Mozartem byla podsta kolegů Mirkovi, protože bez Mirka by nebylo Ypsilonky a bez Ypsilonky by nebylo Mirka. Tvoje Mirku i vaše Marie Tomsová.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionu SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Hej, pane disc jockey, kapela Balet, také už legenda mezi písničkami ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dokonce refrén v téhle písni se zpívala také Iveta Bartošová. Před námi ještě Věra Martinová, taky Roy Orbison. Postarají se o další písničky, které nestárnou, a my vás pozveme k našemu zítřejšímu vysílání, konkrétně k poslechu radioporadny, kterou vysíláme vždycky mezi 11. a 12. hodinou. Tentokrát bude tématem nemoc, kterou když dostanete, tak to není žádný med, jako každá jiná nemoc, je to revma. Hostem bude předsedkyně klubu Revma ligy Jiřina Matějková.

0: tak to je ona.
1: Ono.
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Pardubice vypsali soutěž na stavbu cyklostezky podél obchvatu Trnová Fáblovka Dubina. Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Pardubičtí hokejisté se v 8. extraligovém kole utkají se Spartou. A počasí na zítřek v kraji čekejte polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní odpoledne. Město Pardubice vyhlásilo tendr na výstavbu nové cyklistické stezky podél severovýchodního obchvatu. Předpokládaná cena je přes 60 milionů korun. 3,5 kilometru dlouhá a 4 metry široká cyklostezka přinese bezpečnější cestování z Trnové na Dubinu a také propojení s dosavadními cyklostezkami. Součástí projektu je i několik lávek a osvětlení. Stavba bude rozdělena na 3 etapy. Hotovo by mělo být v roce 2028.
6: Podle původních plánů se měla cyklostezka stavět souběžně se severovýchodním

0: začíná série podzimních akcí. Zříceninu získali v roce 2014 soukromí vlastníci a postupně památku opravují. Na 16. hodinu dnes chystají koncert středověké hudby, v dalších týdnech budou následovat besedy, komentované prohlídky nebo promítání dokumentu o záchraně hradu. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstup na horu Grosses Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
1: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast. Sport.
0: Hokejová extraliga pokračuje zápasy 8. kola základní části. Pardubice po třetí v řadě nastoupí na svém ledě. Od 6:30 večer to bude proti pražské Spartě. Více k soupeři dodává pardubický hokejový brankář Roman Vil.
2: Ta rivalita je historická, kor teď vlastně s novýma majitelama je ještě o to větší a myslím si, že ty zápasy mají všechno. Tam jsou prostě tvrdý hity, jsou tam bitky, krásní góly, vyrovnaný zápasy. Počasí.
0: Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná, místy s mlhami, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, místy mlhy a postupné vyjasnění. Pondělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesné a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D35 před 130. kilometrem ve směru na Olomouc, tedy v okolí Opatovice nad Labem na Pardubicku, a na komunikaci tam leží také kusy pneumatiky. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Těšíte se? Ptáte se na co? No přeci na další povídku spisovatelky Irny Fuchsové. No tak to už určitě teď zavládlo veselí a radost. A také souhlasné pokyvování a výkřiky. Ano, ano, no tak máte se na co těšit, protože zase zhruba kolem 3:15 Irena Fuchsová bude pro vás mít další povídku. Ta dnešní se jmenuje Jak jsem se synem vařila, nebo Jak jsme se synem vařili. A my vám uvaříme písničky, které nestárnou. Dáte si, tak co nabízíme? Petra Nováka, kapelu Činas, Celine Dion, Paula Simona, Haničku písničku, anebo na Libora Jandu.
3: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: No, hvězdičko blízkavá, to je písnička, kterou Petr Novák zpíval o nešťastně skončící první lásce. No, každá láska začíná většinou tím, že jdete na první rande, tak jestli na to první rande vyrazíte někdy příští týden, jestli to máte v plánu, tak ono je vždycky dobré, aby vám přálo počasí, zejména třeba při západu slunce, který doporučuji na první rande, to je velká romantika, po 18. hodině nám teď zapadá slunce, tak si to můžete užít, ale je také samozřejmě dobré vědět, jestli vám to počasí bude přát. A to nám teď prozradí Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu, jestli tedy babí počasí bude ještě chvíli pokračovat.
1: Zatím to platí do čtvrtka, v noci většinou polojasno, ojediněle se budou utvářet mlhy, 9 až 6 stupňů to budou minima a vítr jenom slabý proměnlivý do 3 metrů nebo nebude foukat vůbec. No a přes den ráno polojasno, výjimečná mlha, která se bude rozpouštět, no a v průběhu dne ta oblačnost bude ubývat a odpoledne k večeru už bude jasno. Maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: Platí to tedy do čtvrtka, od pátku přijde rapidní ochlazení, teploty spadnou na 13 až 14 stupňů Celsia a už ve čtvrtek bude obloha zamračená a mělo by také začít pršet.

0: Volám kapely Činasky. 10,5 minuty před půl čtvrtou, za chvíli Paul Simon, Hana Zagorová a nebo Dalibor Janda postarají se o další písničky, které nestárnou. A teď vás ale vezmeme na výstavu pražského malíře Martina Mulače v pardubické galerii Artspace Nov na Peršínském náměstí v malém gotickém sklepě. Totiž najdete obrazy, ve kterých spojuje motivy smrti, lidské konečnosti a také odkaz filozofa Ladislava Klímy. Výstava vybízí k zamyšlení nad tím, co dává našemu životu smysl a jak se vyrovnáváme s jeho pomíjivostí. A na vernisáži natáčela redaktorka Naďa Kubínková.
1: Martin Mulač je malíř, kreslíř a grafik, který pracuje s klasickými grafickými technikami, ale zároveň je kombinuje a experimentuje s jejich různými možnostmi. Využívá například otisky mrtvých zvířat, která ve svém okolí nachází. Všechno ale začalo živými kočkami.
2: My začali vždycky za dveře prostě nosit ty mrtvolky, že jo? Jsem to kreslil jako každý a říkám, ty vlastně, jak to zpracovat, to zvířátko, dát mu nějakou tu pětu. A napadlo mě, že vlastně, jak jsem grafik, že jo, tak mě automaticky napadlo použít vlastně to zvířátko jako tu matrici vyloženě.
1: Tu kostru.
2: Tu kostru, tady to se našel v lese, ty kosti, ale vlastně pracuje se tam i třeba, tady je kachní hlava, to jsem zase dostal od dědečka, který choval hodně, jako třeba když vždycky zabijeli, tak mi to vždycky schoval, přijet si pro slepice nebo něco takového.
1: Autor se tak snaží tímto otiskem co nejvíc přiblížit se tématu smrti a pomíjivosti.
2: Každý vlastně ten otisk, to zvíře má vlastně i svůj příběh, jo, proto pak si na mě i kamarádi vzpomněli, je, teď jsem viděl, jsem se na to vzpomněl, viděl jsem před tou lišku u silnice.
1: Výstava má dva názvy. Prvním je Flor de la Muerte, což je přezdívka pro květenství agave, neboť tato rostlina vykvétá pouze jedenkrát a následně brzy umírá, pokračuje kurátor Kamil Prinz.
3: V tom zmachuje rovnou ta konečnost, v tom se zroduje hned smrt a my jsme se inspirovali s umělcem Martinem Mulačem heideggerovským termínem bytí k smrti, které nás právě nabádá, aby jsme si uvědomovali konečnost našeho života v zobrazování vlastně různých motivů na této výstavě. Bereme na vědomí, že jednou zemřeme a tím pádem jsme schopni žít svůj život autentičtěji.
1: Druhá část výstavy se jmenuje Svět je vražda, což právě odkazuje na filozofa Ladislava Klímu.
3: A je to vlastně citát z jeho knihy Svět jako vědomí a nic. Vlastně, že to není jenom vražda, že žijeme na úkor někoho jiného, ale že to je vražda takzvané animality. Termín Ladislava Klímy, kterým vlastně popisuje všechno zlé, nízké a hnusné v člověku a tím, že my to zvíře v sobě nějakým způsobem anihilujeme, tak můžeme dospět nějaké božské. Kosti,
1: jednoduše řečeno, krásy a čistoty můžeme dosáhnout skrze zobrazení něčeho ošklivého a nečistého.
2: Člověk se neměl bát těch obludek, které jsou kolem nás, protože ty největší jsou vlastně v nás.
1: S čím by měli odcházet návštěvníci, kteří se přijdou podívat na vaši výstavu? Co byste si přál?
2: Pro mě je důležitý, že ten divák si to projde a jak to na něj zapůsobí, jestli bude odcházet a bude se smát nebo bude jako smutný, protože jak je to v pořádku. Jo? Takže za mě umění by mělo vyvolávat emoci, jak jsi říkal, ať už jakoukoliv.
1: A já ještě dodám, že celou výstavu si můžete prohlédnout do 21. listopadu. Z pardubické galerie Artspace Nov, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 4. října svátek slaví František, to znamená malý Francouz. Je svátek svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tudíž si připomínáme jejich mezinárodní den. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Divadlo Járy Cimrmana hrálo poprvé pro veřejnost před 59 lety v roce 1967. Úžasní diváci v Malostranské besedě v Praze se dozvěděli senzační novinku.
2: Ukázalo se, že se nám podařilo nechtěně rozmetat rozsáhlou pozůstalost neuvěřitelně talentovaného jedince.
1: Byla objevena pozůstalost génia Járy Cimrmana. Prvním představením byla hra Akt.
3: Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
4: Chlapci.
1: Nedávno zahájili Cimrmani 60. sezónu. Držte se, chlapi. Lustrační zákon přijalo federální shromáždění před 35 lety v roce 1991. Původně měl mít jen omezenou platnost 5 let. Platí dodnes. Poprvé v historii Severoatlantické aliance byl přesně před 25 lety v roce 2001 aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy. NATO schválilo seznam požadavků, kterému předložili Spojené státy americké necelý měsíc po útocích v New Yorku pro boj proti terorismu. Americký technologický gigant Apple spustil před 15 lety virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Před 120 lety se v Brně narodil herec Ladislav Pešek.
5: Dělám to nerad, ale musí to být. Obušku. Hitler, hej!
1: 80 má dneska americká herečka, hollywoodská hvězda, mimo jiné čarodějka z Eastwicku, Susan Sarandon. A já přeju hezkou neděli.

0: Hudební dům, Pavel Bobek v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Hodiny ukazují přesně 5 minut, které zbývají do 3:15. A to je ten správný čas pro dnešní povídku spisovatelky a divadelní nápovědy Ireny Fuchsové. No a ta dnešní má název Jak jsme se synem vařili.
1: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Jak jsme se synem vařili. Moje milá nedělňátka, na dnešní neděli jsem si pro vás připravila další vypravování mého kolínského souseda a facebookového přítele Honzy Mrkvičky. Honzo, máš slovo. Je pondělí, vařím, cibulka pění na oleji, krájím kuře od neděle a v tom přiběhne Honzík. Tati, chci vařit s tebou. Tak šup, přinesi štokrle. Drž pevně ucho a míchej. Honzík se vyškrábe nahoru a hned začne vařičkou mlít jako o život. Tati, krájíš maso? Ne, krájím starý pneumatiky. Honzík se zakřenil od ucha k uchu a hned se do vaření zapojil. Tati, mohli bysme uvařit něco dobrýho, něco fakt super. To pořád můžem. Míchej. Vyndám z mrazáku pytlík zeleniny a sypu ho do hrnce. To vypadá hustě, nadšeně komentuje Honzík alchymistickou směs v hlubokém hrnci. Tati, co vlastně vaříme? Já nevím. Ty jsi kuchař? Já jsem kuchař? No jasně. Kdo má v ruce vařečku, ten je kuchař. V každý pohádce má kuchař vařečku. Honzík se nadmul pýchou a svědomitě míchal. Tati, a co seš ty? Já jsem jen přidavač a mrsknu do hrnce další zeleninu. Vidíš, jen přidávám do hrnce. Tati, co je tohle? Přečti si to. Pepř, jestli to bude pálit, tak to jíst nebudu. Neboj, nebude a bacha, pálí se ti rukáv. A co je tohle, tati? Čuchni si. Fuj, mají oránka. To jsou ty drogy? Já nevím. Ale mamince to chutná. Tati, mohli bychom uvařit nějakou sladkou bombu. Něco jako fakt sladkýho, co ještě žádný youtuber nejedl jako sladkou výzvu. To youtubeři jedí tak moc sladký? Položím flegmatickou otázku, na kterou rodiče nepotřebují odpověď. To nevíš, zhrozil se Honzík. Můžeme uvařit fakt sladkou bombu. Jo, to pořád můžem. Ač neznám stravovací návyky youtuberů, přikivuju na všechna Honzíkova přání. Co je v té konzervě? Hrášek je sladkej, ochutnej. Máš pravdu, je dobrý. Tati, co to tam sypeš? Rejži. Fuj, smrdí to jak ponožky. Já za to nemůžu, já jsem jenom přidavač, ty seš kuchař. Honzík si zacpává nos, napomenu ho, míchej. Nešťastný Honzík kouká do hrnce. Tati, a co jsme to uvařili? Myslím, že risotto, ještě to osolíme a bude to dobrý. Tati, kroutí hlavou bezradně Honzík. Až příště zase budu kuchařem, tak se musíš víc snažit. Chtěl jsem sladkou youtuber bombu a nejen risotto. Ach jo. A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve Swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Stánky od Brontosauru, také velká táborová klasika a táboráková v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Co nás ještě čeká, to bude klasika od Queenu a taky Petr Rezek bude opěvovat Nejkrásnější déšť. No a potom už přijde na řadu Michaela Spáčilová se svými zprávami a po zprávách Hvězdné návraty. A dnes se můžete těšit na Václava Vidru. A co bude po Hvězdných návratech? No schválně, zkuste hádat. No ani nemusíte, vidíte. Písničky od srdce, to je jasná věc. Tak společně už se jistě těšíme. Po 17. hodině si zase budeme hrát naši oblíbenou muziku. Někteří už píšete teď a to je dobře, taky pro vás ostatní. Dáváme v šanc naše kontakty písemné, tedy SMS-kové číslo 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu a v neposlední řadě máme také e-mailovou schránku studio.pardubice@rozhlas.cz.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přehrada v Pařížově zůstává prázdná. Propustit desetinu zaměstnanců by ministerstva podle vicepremiéra Havlíčka měla postupně během příštího roku. Hokejisté Pardubice a Sparty se utkají poprvé od semifinále play-off v minulé sezóně. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní odpoledne. Pařížovská přehrada zůstává prázdná. Na minimum tam hladina klesla už v létě a kvůli nedostatku srážek se situace nezlepšila. Přehrada sice nepatří mezi vodárenské nádrže, přesto současný stav ideální není. Jak vysvětluje mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
2: Do toku pod hrází převádí stejný objem vody, jaký do přehrady přiteče. Důsledkem nízkých průtoků v Doubravě je zhoršení základních ukazatelů kvality vody kvůli nižšímu poměru naředění splaškových vod. Není to příznivý stav, nicméně oproti létu nižším teplotám se nejedná o zásadní závadu.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a v Chrudimi. Propustit desetinu zaměstnanců by jednotlivá ministerstva měla postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. V pořadu

0: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené a měla by mu předcházet digitalizace státní správy. Se snižováním počtu míst nesouhlasí odbory. V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byli v době nehody celkem čtyři Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před dvěma týdny. Tehdy objevili také poškozený člun. Co se tehdy stalo, stále není jasné.
1: Sport.
0: Hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 8. kola základní části. Dojde i na souboj Pardubic a pražské Sparty. Poprvé v sezóně se mezi sebou utkají týmy, které se poměřily v semifinále play-off minulého ročníku. 4-3 na zápasy zvítězili Východočeši. Na sérii si dobře pamatuje i pardubický brankář Roman Vil.
2: Rivalita je tam opravdu cítit. Já si myslím, že i loni ta série byla prostě ozdobou té soutěže a proto vlastně sem chodí ty hráči, proto chtějí všichni vyhrávat, aby v těchto velkých momentech se hráli takovýhle hokej.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná, místy s mlhami, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, místy mlhy a postupné vyjasnění. Pondělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Moravské Třebové. Dvě osobní auta bourala na 35 v místní části Boršov, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
4: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
3: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
4: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi sjetej.
3: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
4: Tak se pochlup.
3: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
4: A kdože?
3: Vašek Vidra.
4: Kdo? Kdo?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Říká to já
4: schování?
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, je schody, a proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co, jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No, ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je, vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
5: Kolik je 2x2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čeli, no.
5: Mě to oslovíš, Vidra.
6: Sorry, vole, pan čeli, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš, když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. S samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova pozl.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Pane učitel, já jsem se opozdělal, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže, než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři! A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu liška bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeďte! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš je. Ještě říct. Vladimír Špidla. Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře.
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločina trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel že bych mohl být malíř. Jako obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat kdy chce, co chce. taky prodat, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akurát krychle a nějaká něco podobného ještě už ani nevěhla, možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisty,
2: no,
3: že jo,
2: mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda, říká mu, Čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady mám to nesvětlý.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, no, je to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, viďte.
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom.
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte podílek třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: A co?
3: No, no a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že jo, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukli, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunelově stavební spořitelně?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral nebo co?
3: Tahle ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím, co.
4: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
5: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechali ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já, když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: chceš, ale nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že si něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručím mi v břiše a ty buhy kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válej se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimně si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle ducha plně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávodal.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co? No? Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď je řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšla facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jo?
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky, jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlíte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2-3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Kvalitu péče v domově seniorů v České Třebové zvýší nový pavilon. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. V kraji zítra čekejte polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré nedělní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. 9leté čekání na českého vítěze Zlaté přilby skončilo. Na pardubickém stadionu ve Svítkově triumfoval v nejstarším plochodrážním podniku světa český jezdec Jan Kvěch. Vedle Kvěcha se do semifinále probojoval z domácích jezdců ještě Václav Milík. Do dneška poslední český vítěz závodu z roku 2017 obsadil 10. místo. Domov seniorů v České Třebové má nový pavilon za 280 milionů korun. První klienty do něj přestěhují v příštích dnech. Nová budova nahradí přes 100 let starý pavilon B, který nemá na pokojích toalety a sprchy a jsou v něm stíženější prostorové podmínky pro práci s imobilními klienty.
2: Nová budova domova vznikla v bývalém průmyslovém areálu, má dvě křídla s třemi nadzemními podlažími a je propojená se sousedním pavilonem A, nabízí 62 lůžek. Část z nich připadne odlehčovací služby a domovu se zvláštním režimem. Celková dosavadní kapacita zařízení byla 100 lůžek, díky novému pavilonu vzrostla o dalších 25. Z České Třebové Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Na Chrudimsku čekají řidiče komplikace kvůli uzavřeným železničním přejezdům. Od pondělí začnou dělníci opravovat přejezd ve Vrbatově, Kostelci a v Chrasti. Od středy pak bude uzavřená cesta přes koleje i v Prosetíně. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut. Říká mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Prodloužení platnosti se pak netýká například řidičů nákladních vozidel a autobusů. U těchto skupin platí

0: A myslím si, že ty zápasy mají všechno. Tam jsou prostě tvrdý hity, jsou tam bitky, krásný góly, vyrovnaný zápasy. Počasí.
1: Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná, místy s mlhami. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, místy mlhy a postupně se vyjasní. Pondělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Dvě osobní auta bourala za 40. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak zase na 5 dnů naposled, milí posluchači, jdeme si hrát to, co vás baví a to, co máte rádi. A na začátek splníme jedno speciální přání Míše Spáčilové. Tak pojďme na to.
2: Písničky od srdce a Jan Vamberský.
5: Raní na sněhu, černí a úžasní. Večer mi radili, co napsat do básní.

To byla specialita na úvod i s bouchnutím dveří na panečku. Tak, Ondřej Duml, Havraně na sněhu. No a teď už vaše písničková přání. Telefon 726 46 48 48.

0: mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jde na telefonu jako první. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, tady Soňa.
0: Tak,
2: já vás zdravím do rádi, já vás ozvlášť. A chtěla bych zahrát Ochelle Gotta, Lady Carnival. Všem, kdo poslouchají, a vám do rádi.
0: Dobře, tak už to hledám. A je to připraveno.
2: Tak jo, děkuju a mějte se pěkně.
0: Vy také, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak Lady Carnival a Karel Gott, to pěkně rozjedeme teď.

0: hlas Karla Gota teď přeruší další telefonát. Kdo pak nám volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Gina pro všecky a vám, Honzíčku Mamberáčku a Františku srdce prodávám Petra Poláčka.
0: Dobře.
1: Jo, miláčka. Mm.
0: Tak už to máme.
1: Mějte se krásně.
0: Vy taky.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou. Tak Petr Poláček, další velký hlas, bude zpívat teď v našem vysílání.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A pojďme se podívat na první z vašich dnešních e-mailů, také píšete. Helenka Vondráčková kdysi naspívala písničku Můžeš zůstat, můžeš jít, tak když byste ji měli, rád si poslechnu, napsal Mojmír ze Svitav.
2: Stůj, ještě rozhlídni se kolem, tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tím.

v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice vzpomínat na jednoho Františka. Byl to tchán Boženky a byl to myslivec.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: Přesně tak a také ještě příležitost nechat si zahrát vaši oblíbenou písničku Šance, to je. Tak pojďme na další z vašich pozdravů. Tentokrát Markus píše, že by chtěl tatínkovi nechat zahrát písničku od Rickyho Martina.

0: Šafná diskotékovka z 90. let, Ricky Martin, Livin' la vida loca, písnička od srdce Českého rozhlasu Pardubice. No, tak co se bude dít teď? To je otázka, na kterou neznáme odpověď, protože máme volno. Tak, telefon 726464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu, počkáme, jestli se nám nerozbliká telefon, v případě, že se nerozbliká, tak si prostě něco pěkného zahrajeme, abychom měli společně hezký podvečer. Tak než začne v televizi dneska Pardubice Sparta, tak to bude velké. Kdybyste náhodou neměli přístup k televizi a máte po ruce digitální rádio, tak můžete taky poslouchat Otu Gutwirta, který komentuje pro radiožurnál Sport. Kde je na telefonu? Haló?
1: Dobrý den, Jarka.
0: Tak Jarko, co to bude?
1: No, když nikdo nevolá, tak mě zahrajte Jandu.
0: Dobře, a co pak?
1: To jedno.
0: Jo, dobře.
1: No, tak co se líbí i vám.
0: Jo, už to tam sunu.
1: No, tak je to pro mě a pro vás.
0: Ano, děkuju, mějte se hezky.
1: Já taky,
0: naslyšenou. A tohle je moje srdcovka prostě, no.

0: Stoletý stařec a Dalibor Janda v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak někdo by měl zase číhat na drátě. Kdo to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Milada z Český Třebový.
0: Tak co pak to bude pro vás, Milado?
1: Mohli byste mě zahrát Čekej tiše od Evy Olmerovy?
0: Určitě, už ji hledám.
1: Všechny známe. Pro vás a pro paní Aničku Karlíkovou, kterou jsem dlouho neviděla. A děkuji vám moc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: No a taky čekám tiše, jestli někdo zavolá. Tak, volá, volá, kdo pak to je? Hola, hola.
1: No, zdravím tě, Jarda Zeníková.
0: Jarda Zeníková, tak co to bude, Jardo?
1: Prosím tě, od Spirituálu, byla by tam chaloupka?
0: Chaloupka, Spirituál, já se podívám. Tak schválně, jo, Spirituál, chaloupka, byla by, člověče.
1: Byla, vi?
0: Jo, máme jí.
1: Tak jo, díky tobě a všem posluchačům. Já nevím, jestli se ti tenhle žánr rovna líbí, taky pro tebe.
0: Dobře, tak díky, naslyšenou.
1: Ahoj.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich pozdravů píšete. Zahrajte prosím dobrý kafe pro Jindřišku Vymětalovou a Hedviku Stloukalovou pro dobrou náladu, radost a pro pohodu. A všem přeji pěkný den Neveklovi.

0: čase být.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A také další z vašich SMS, která dorazila na číslo 90 011 04. Zahrajte pro pardubické Dynamo, ať dneska porazíme Spartu. Něco řízného od Metaliky by to chtělo, napsal Tomáš. No tak máme tady jednu.

0: kapela Metallica tuhle písničku vydala, tak mě naprosto uchvátila a zřejmě jsem nebyl sám, protože získala taky cenu Grammy v roce 2000 a to v kategorii Best Hard Rock Performance. Mimochodem, není to originál, je to předělávka známé irské lidové písně ze 17. století a Metallica se inspirovala úspěšnou coververzí kapely Thin Lizzy. V roce 1973 tuším, že ji Thin Lizzy vydali. Tak, ještě někdo volá, tak zkusíme poslední telefonát. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Josef Pardubice. Prosil bych zahrát písničku, kterou už jsem moc dlouho neslyšel, a zároveň paní Urbánkovou, která to zpívala, paní Naďa Urbánková. Jmenuje se Houpavá, nebo Houpavá píseň.
0: Tak já se podívám, jestli máme.
1: Není tak hloupá, kdo s námi houpá, nebo tak nějak vytisklo.
0: Houpavá, očkejte, já jsem to tady napsal špatně, ale nemáme Houpavou od Nadí Urbánkové.
1: Tak od paní Urbánkové.
0: Dobře, no. Tak víte, co bychom mohli dát? Blondiáka s červenou Bugatkou, co vy na to?
1: Může být, děkuji.
0: Dobře, bude připravena, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Také, stále zdraví.
0: I vám. Tak a ještě poslední e-mail zkusíme vtěsnat do našeho programu, protože ještě taky píšete, tedy e-mail SMSku z čísla 90 011 04. Píšete nám totiž, zahrajte Věrce Vrbové z Lukavice u Letohradu k jejím narozeninám a blížícímu se svátku. Vše nejlepší, hodně štěstí a pevné zdraví přejí holky z Turecka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Heřmanův Městec neuspěl s námitkami proti krácení dotace na dopravní terminál. Litomyšl u lesoparku Černá hora otevřela modernistickou kapli z betonu. Plochodrážní Zlatá přilba má po 9 letech českého vítěze, vyhrál Jan Kvěch. Zítra čekejte v kraji polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobrý nedělní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Heřmanovu Městci hrozí ztráta 25 milionů korun z dotace na dopravní terminál. Sankci městu vyměřilo Centrum pro regionální rozvoj, které kontroluje využití evropských peněz. Radnice podle něj nesplnila podmínku, že na terminál bude zajíždět více spojů.
4: Jejich počet se podařilo navýšit až letos na jaře. Radnice proti možnému krácení dotace podala námitky, které ale centrum podle dokumentů zveřejněných na webu města znovu odmítlo. O dalším postupu se radní poradí s právníky. Z Heřmanova Městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Město Litomyšl na primátorské hrázi vedle lesoparku Černá hora otevřelo modernistickou betonovou kapli. Dílo je vyrobené betonovým 3D tiskem podle návrhu architekta Petra Hajka. Nese jméno svatého Jana Kalasanského, zakladatele řádu piaristů, který je spjat s historií zámeckého návrší v Litomyšli. Kaple je čtvrtou částí městského projektu Cíle cest, který láká lidi do okolí Litomyšle k procházkám za architekturou. Ministerstva propustí desetinu zaměstnanců postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Dnes to v pořadu Poledne s Moravcem řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
5: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
6: Poté se podívejme, jestli tedy všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici, ale ti srdcaři, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
5: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL dnes v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
7: Jde o to přece snížit množství práce, dát to do digitálních služeb, zapojit AI a potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto aktivitu nevidím.
5: S propouštěním nesouhlasí odbory. Považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Německo poskytne Ukrajině další finanční pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. V přepočtu 32 miliard korun půjde na řešení energetických problémů před nadcházející zimou i na obranné projekty. Sport. Vítězem závodu Zlatá přilba v Pardubicích se stal český jezdec Jan Kvěch. Po 9 letech tak ukončil

0: Noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, místy mlhy, postupně se vyjasní. Pondělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Silný provoz teď čekejte v Pardubicích v části Svítkov-Popkovice na silnici číslo 2. Z plochodrážního stadionu tam odjíždějí návštěvníci Zlaté přilby. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vás zdraví Šárka Rusnáková.

0: Kolem některých procházíme bez povšimnutí. Jiné nás uhranou na první pohled, další až později, když třeba objevíme kouzlo ukryté v detailu. Jen málo kdy ale přemýšlíme o jejich zrodu a lidech, kteří za ním stáli. Řeč je o obytných domech, veřejných budovách i industriálních stavbách, které po desetiletí utvářely podobu Pardubic. Mnohé vzdorují času. Část poznamenaly necitlivé přestavby, po jiných zbyly jen fragmenty vzpomínek, staré fotografie a zažloutlé plány. Čí odvážné vize, rukopis a osud se otiskly do podoby města?
1: Pardubičtí architekti a stavitelé. Václav Otakar a Otakar Metkovi.
0: Příběh Václava Otakara Metka a jeho syna Otakara zrcadlí zlomové události konce 19. a téměř celého 20. století. Na jeho počátku stojí muž z nepříliš majetných poměrů, který se vypracoval na jednoho z nejvýznamnějších stavitelů východních Čech. Je to však také svědectví o velkých ambicích a ideologiích, které otce se synem nakonec rozdělili, i o složitých společenských změnách, jimž se museli přizpůsobit. Začíná rokem 1877, kdy se v malé vesnici nedaleko Opočna do rodiny zedníka a drobného hospodáře Václav Otakar Medek narodil. Jeho životní i profesní cestu přiblíží historik Východočeského muzea v Pardubicích Matěj Bekera.
2: Václav Otakar Medek to byl stavitel, který se teda narodil ve východních Čechách v Semechnici v roce 1877 a byla to osobnost, která byla s Pardubicemi výrazně spjatá, ale ještě než přišel do Pardubic, tak samozřejmě působil úplně někde jinde, a to konkrétně v Hlinsku. V Hlinsku tam se nastěhoval na začátku 20. století a seznámil se tam s Marií Cimerovou, což byla dcera Alojze Cimera z Poličky, to byl poličský lékárník, a ta rodina byla dostatečně jako finančně dobře disponovaná, takže mohla poskytnout Metkovi i finance na založení vlastního podnikatelství staveb. On totiž byl vlastně zedníkem a potom složil státní stavitelskou zkoušku v roce 1908 právě v Hlinsku a díky tomu pak vlastně se mu podařilo i se dostat pod okresní soud a podařilo se mu získat vlastně pozici okresního soudního znalce právě pro obor stavitelský. Co je důležité, tak on se rozhodl, že tam právě bude nejen teda stavět stavby, to znamená to, jak jsme si stavitele představovali, jako lidi, kteří ty budovy primárně staví, ale neprojektují je, nenavrhují, tak on se nakonec se rozhodl a některé ty projekty, pokud to bylo možné, i sám projektoval. Nebylo to nic neobvyklého, takových stavitelů nejen tady v Pardubicích působilo mnohem více. No a v roce 1907 vypracoval první vlastně svůj známý projekt právě v tom Hlinsku, kde navrhoval místní sokolovnu, taková historizující stavba, dneska teda už dosti přestavěná a dokončená právě v roce 1908, kdy složil tu státní stavitelskou zkoušku.

0: To podnikatelství staveb jeho bylo celkem úspěšné, protože on si pak zakoupil tam nedaleko Hlinska i hospodářský dvůr, kde vlastně uskladňoval ten materiál. Můžeme říct si, že začal být podnikavě velmi aktivní, takže i z toho důvodu se mu pak podařilo hnedka tady v tom prvním desetiletí 20. století si tam postavit rodinnou vilu. Ta vila byla taková zase, můžeme říct, hodně eklektická, hodně historizující, s řadou takových výrazných arkýřů, vikýřů, věžiček. Dodnes je hmotově teda v tom Hlinsku zachovaná. No a co je důležitého, tak on potom dostal i nějaké veřejné zakázky, protože mu se povedlo dostat zakázku na regulaci Chrudimky, takže prováděl právě regulaci té Chrudimky, co protékala Hlinskem, a zároveň tam také navrhoval betonový most, především po té stránce architektonického realizoval, ale samozřejmě ve spojitosti ještě s dalšími, především inženýry, protože on nebyl vystudovaný inženýr, takže potřeboval to mít staticky vypočítané, takže v tomto ohledu byla to spolupráce více osob, ale s jeho teda pak finálním podpisem. Ano, a potom s tím Hlinskem právě dlouhá léta takhle spolupracoval. Pravděpodobně tam byly i nějaké další realizace, ale mnohem zásadnější pak byla úvaha za první světové války, že by přece jenom chtěl získat nějaké perspektivnější místo ve městě, které se dynamičtěji rozvíjí než to Hlinsko. No a tehdy se mu velmi jako chytře podařilo získat pozici tady v Pardubicích.
1: Během první světové války se tedy Václav Otakar Medek stěhuje s rodinou do Pardubic a přesouvá tam také svou firmu.
0: Ono to podnikatelství staveb sem převedl skutečně nejpozději v tom roce 1918, kdy potom i v tom roce 1919, následně už po válce, se mu povedlo zase se stát tím soudním přísežným znalcem pro obor stavitelský pro okres Pardubice. Takže takhle vlastně se přesunul z toho Hlinska. No a co zakoupil, tak on tady zakoupil na Bílém předměstí na daleko kostela Panny Marie Bolestné docela rozsáhlý nárožní pozemek. A tam byl velký hospodářský dvůr, byla tam i sýpka, a tam si vlastně rozhodl, že bude sídlit to jeho podnikatelství staveb a tam vybuduje to svou rodinnou vilu. Vyprojektovali teda v roce 1920, postavena byla roku 1921 a vznikla velmi povedená modernistická stavba, můžeme říct si v duchu ještě předválečné moderny, ještě před první světovou válkou, s takovými výrazně skosenými římsami, které mírně evokují až nějakou kubistickou inspiraci, naopak ten vstup s takovou velmi výrazně s ním tympanonem zase odkazuje k nějaké klasické inspiraci, která se v té jeho tvorbě také zračila. No a co je důležité, tak tam právě byly ty kanceláře jeho, byla tam rodinný byt, protože on s tou svou manželkou Aloisií měli dvě děti, a to syna Otakara Medka, který se teda narodil ještě v Hlinsku v roce 1908, a dceru Jarmilu, narozenou už za první světové války v roce 1915. No a tam společně bydleli, využívali právě i to hospodářské zázemí.
1: Medkova firma prosperovala. On sám je ale pod množstvím domů podepsán ne jako architekt, nýbrž jako stavitel. Díky němu ale vzniklo i množství staveb za hranicemi dnešního Pardubického kraje. Potvrzuje to historik Matěj Pekera.
0: On byl známý především, můžeme říct, z větší části jako stavitel, takže realizoval řadu staveb, například poštovního úřadu v Kolíně, to je taková monumentální stavba s mansardovou střechou, taková neobarokní, můžeme říci. Potom také v Polici nad Metují, tam realizoval budovu soudu, ale tu už neprojektoval, tu pouze stavěl, jakožto právě stavitel. I některé obecné školy, třeba obecnou školu ve Voděradech, no a pracoval i tady na velkých veřejných projektech, které se tady realizovaly ve městě, například na budově průmyslového muzea, dnešní potraviny, tak tu stavěl. Karel Řepa ji navrhl, on ji stavěl. Potom velký dům Lidového ústavu pro sociální péči zdravotní Charloty Masarykové od architekta Oldřicha Lisky, tak tu vlastně stavěl Medek společně s Hořeňovským, a to bylo vlastně na okraji té jeho parcely, protože za tímhletím objektem, tak tam je právě ta jeho rodinná vila a všechny ty okolní pozemky vlastně právě patřily tomu Václavu Otakaru Medkovi. Na Bílém předměstí ještě navrhl jednu vilu, to byla vila Albíny Chleborádové, dnes stojí teda v Holubově ulici a je esteticky velmi podobná té jeho vlastní vile, akorát byla dokončena až v roce 1923. No a potom můžeme říci, se z něj stal takový ten všeobecný developer, protože ať už teda v blízkosti náměstí Legií v Havlíčkově ulici, tak tam vznikl Metkův činžovní dům, který pravděpodobně jak projektoval, tak i stavěl. No a hlavně největší část té jeho působnosti byla spjatá právě s Bílým předměstím. Nouzové domy na Čechově nábřeží, tak byl jeden ze stavitelů, který je právě realizoval podle projektu Lisky. Následně potom realizoval i nárožní dům potom v Sakařově ulici a mnohé další domy. Takže všechny tyhle ty činžáky, řekněme, tří až čtyřpatrové, které se tady budovaly na Bílém předměstí, tak ty všechny většinou jsou dílem právě té Metkovy projekční a hlavně stavitelské kanceláře.
1: Ve 30. letech 20. století byl Václav Otakar Medek již plně etablovaným, bohatým a úspěšným podnikatelem. Své cíle si splnil a jeho pozornost se upínala k budoucnosti firmy, kterou měl převzít jeho syn. Otakara proto poslal na pražskou techniku, kde syn v roce 1933 úspěšně dokončil studia. V té době už ale zájmy staršího z Medků směřovaly jinam, k veřejnému životu a do politiky.
0: On proto právě, že počítal s tím, že už to ten syn převezme a on se hodně na těch projektech začal podílet, tak on sám začal se stále více pohybovat v tom, co ho zajímalo, to znamená veřejná činnost a především politika. Nejdříve teda spolupracoval s Československou národní demokracií Karla Kramáře a tady byl vlastně v takových těch, můžeme říci, různých orgánech města i z dnešního pohledu. Co je ale důležité, tak nakonec se rozhodl, že teda přestoupí překvapivě k Národní obci fašistické a především s místním soudcem Vážným z velké části organizovali místní župu právě Východočesku, která byla jedna z nejsilnějších žup v rámci celého Československa. A za ní pak také v roce 1932 úspěšně kandidoval do městského zastupitelstva a stal se také radním města Pardubice právě za tuto politickou formaci. Dostal jako radní na starosti bytovou otázku a stavitelskou otázku a byl také referent na městě, přímo na tom vlastně úřadě na tehdejší pardubické radnici. Co je důležité, tak více jak 2 roky byl suspendován z městské rady, protože byla vlastně taková ta velká aféra s fašistickým celostátním sjezdem a s možností toho židovského puče, který byl jako v zárodku, dalo by se říci, zlikvidován a s tím právě i uvězněním Radola Gajdy, předsedy Národní obce fašistické. No a z této spolupráce byl právě obviněn Vážný i Václav Otakar Medek, ale tomu se pak nakonec nic neprokázalo, takže proto on se do té rady vrátil, aby tedy nakonec jako Vážený, řekněme, člen rady města, Vážený to stavitel a úspěšný podnikatel v roce 1936 náhle zemřel. On totiž řadu srdečních problémů a pak vlastně po jedné operaci právě zemřel.

0: Nebyl to ale syn Otakar, který hned poté převzal otcovu firmu. Ten totiž nezdílel otcovi politické názory, což vedlo k tomu, že s ním načas přerušil veškeré osobní i profesní kontakty.
1: A proto, když v roce 1936 otec zemřel, tak úplně jako syn nebyl připraven tu firmu převzít. Krátce tedy manželce Metka, vdově už teda po Metkovi, pomáhal z velké části jeho kolega Antonín Krátochvíl, významný to pardubický stavitel, který mu pomáhal dokončovat nějaké ty realizace té stavební firmě, aby nakonec v tom roce 1937 převzal právě ten Otakar, který potom realizoval řadu vlastně projektů zase na tom Bílém předměstí. Právě třeba dva domy hnedka vedle toho domu Charloty Masarykové, tak to jsou vlastně domy zase z konce 30. let, takový velký nárožní dům v Sakařově ulice, tak ten je právě podle toho projektu Otakara Metka, i když on měl i vystudované pozemní stavby, takže on se primárně orientoval na takové ty inženýrské sítě, na vodohospodářské stavby a podobně. Pro něj jako primárně nebylo to, co my vnímáme jako tu architekturu, tak to pro něj nebylo tak jako zásadní a důležité. Realizoval třeba také i jeden pavilon v rámci celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu v roce 1931. Samozřejmě za druhé světové války, tak tam byl problém v tom, že se nemohlo příliš stavět, takže potom roku 1941 přesto ale získal velmi zajímavou zakázku na Sečskou přehradu. On byl jeden z těch, co právě na ní projekčně pracoval, ale potom ten projekt byl v roce 1942 ukončen a už to pak nedělal právě Medek. No a po roce 1945, tak ten Otakar Medek ještě dále vlastně dělal třeba adaptaci továrny Elton, nebo hlavně takové továrny tady vlastně v Pardubicích, která se věnovala, můžeme říct, psacím potřebám, Penko, vlastně slavné pardubické, tak tam vlastně dělal taky adaptace.
0: Jenže přišel rok 1948 a Metkova stavitelská firma byla zestátněna.
1: Stala se součástí stavoprojektu, ten zmiňovaný Otakar Medek. On velmi krátce učil na průmyslovce, nakonec teda potom začal v tom stavoprojektu působit, než tedy stavoprojekt opustil a pak vlastně spolu zakládal pardubický Cheming, což teda byl primárně projektování chemických areálů, chemických staveb, kde tam teda taky pracoval, konkrétně založil statickou sekci toho Chemingu, no a potom ještě vlastně byl v chrudimském průmstavu a pak šel do pardubického průmstavu, takže v tomhle ohledu byl pak ještě aktivní i v těch 60. a 70. letech. Zemřel v roce 1985 a rodinnou vilu pak pro něm převzal jeho syn Václav, který vlastně žije v tom objektu dodnes, takže ještě i ten stále ta původní vila zůstává v majetku těch původních vlastníků.

0: s historikem z Východočeského muzea v Pardubicích Matějem Bekerou jsme se přesunuli teď do terénu. Jsme na rohu ulic Sakařová a Štrosova a díváme se tady na realizaci, která se týká jak Václava Otakara, tak Otakara Metkových.
1: Ano, přesně tak. Jedná se teda o rohový dům Otakara Metka, který vznikl až v roce 1939. Je to asi největší bytová realizace, kterou Otakar Metek tady v Pardubicích dělal a je to dům, který svou estetikou evidentně odkazuje k takovému tomu meziválečnému purismu, ne úplně čistého funkcionalismu v tomto případě, a jedná se o objekt, kde samozřejmě vznikly ať už teda klasické jednopokojové, dvoupokojové i třípokojové byty, a Otakar Metek tady ten objekt navrhl, můžeme říct si, právě proto, aby využil ty pozemky, které rodina tady koupila, protože tady nedaleko bydlela ve Vintrově ulici, a právě zde realizoval ten svůj z dnešního pohledu developerský projekt, jehož součástí právě byl i tenhle ten činžovní dům. Co je taky důležité, tak hned vedle jsou další domy, které právě navrhoval už teda jeho otec Václav Otakar Metek.
0: Já ještě podotknu to, že my vlastně mluvíme o stavbě domu a jsme tady tak jako obklopeni tou současnou stavbou nějakého domu. To jsou ty ruchy, které nám tady teď dělají to pozadí našeho rozhovoru. Ale vraťme se tedy k rodině Metkových.
1: Potom nám v ulici dále pokračují další domy, například pouze patrový objekt, který patřil stavitelu Františku Pejřimovskému, který adaptoval právě také Václav Otakar Metek v roce 1934. A hned potom pokračuje rohák, rohový dům, který zase, můžeme říci, Václav Otakar Metek připravil jako svůj vlastní projekt. Tam jsou takové ještě další dva dvoupatrové domy. Vždycky tedy můžeme říci s tím tradičním dispozičním řešením, že většinou se počítalo dole v tom parteru, že bude nějaký krám. Zároveň také vždycky tam měly být většinou na jednom patře jednopokojový a dvoupokojový byt s kuchyní vždy umístěnou do dvora, protože dnešního ohledu možná bychom radši ložnici měli spíše ve dvoře, ale ještě tehdy z toho standardního pohledu, že tam bylo menší množství světla. Pak tam máme hnedka v Polské ulici nám navazují další objekty, například pro manžele Alšovi, Boženu a Antonína. No a ti měli specialitu, protože samozřejmě jak byli vlastníci toho činžovního domu, tak ti se rozhodli, že si to udělají trošku jinak, takže u nich v prvním patře byl jejich vlastní byt. No a ten samozřejmě byl trošičku dispozičně zajímavější, protože kromě klasické kuchyně a pokoje, tam byla také jídelna, ubytování pro služku, takže bylo vidět, že to byl takový ten středostavovský byt, který měl dohromady více jak 4 pokoje. No a potom v dalších patrech, tak tam už vznikaly ty klasické byty, jako jsme říkali u těch předchozích domů. No a co je důležité, tak všechny ty objekty mají takové velmi pěkné jako rizality, jsou tam takové zabudované velmi pěkné balkóny, a tady velmi pravděpodobně spolupracoval Václav Otakar právě se svým synem Otakarem, protože jeho syn v roce 1933 složil právě státní zkoušku, vystudoval ČVUT, takže v tomto ohledu mohl se svým otcem velmi výrazně kooperovat. Navíc Václav Otakar Metek byl v závěru svého života velmi nemocný, takže některé ty stavby musel už pak po něm právě jeho syn převzít.

0: Zajímavá stavba, která se týká Václava Otakara Metka, je na rozhraní ulic Holubova a Sakařova. Pojďme si ji popsat.
1: Jedná se o dům, který navrhl Václav Otakar Medek pro Albínu Chleborádovou. Albína nedisponovala finančními prostředky na tu stavbu, ale ten dům zaplatili její rodiče a především její bratr Antonín Chleborád, což byl velmi úspěšný pedagog, který tady učil u Kostelíčka na škole a i na několika venkovských školách. No a jak mi bylo řečeno pamětnicí, tak oni samozřejmě zvažovali, jak zajistit právě tu Albínku, tak ji zajistili právě tím, že ten rodinný dům vznikl právě, ona tam bydlela s tím svým bratrem a oni oba dva neměli vlastně partnery, takže bydleli vlastně spolu v tom domě. Ta stavba vznikla v takovém duchu moderního klasicismu, jak je to pro tu Metkovu tvorbu z počátku 20. let typické, kdy tam jsou právě vidět takové výrazné ostrohrané lizény na té fasádě, velmi výrazný trojúhelný vítíř, který je vlastně v té střešní partii. No a pokud šlo o dispoziční řešení, tak dole byl právě byt s obývacím pokojem, s malým pokojem pro služku, kuchyní, sociálním zařízením, tak tam bydlela ta Albína. A potom o patro výše, v tom můžeme říci podkroví, tak tam právě bydlel její bratr Antonín. Jinže přestože tam teda od roku 23 společně bydleli, tak nakonec se oba dva na stará kolena rozhodli, že se vdají, respektive ožení. Takže Albína si vzala Grigorie Ciokána, s nímž teda žádné děti neměla, protože už jí bylo 59, když se brali, ale ta právě tam pak bydlela se svým mužem. No a i ten Antonín se pak vlastně oženil o rok později po své sestře a měli spolu vlastně jednu dceru. A můžeme říci, že byl tady velmi oblíbený i v tom okolí. Například, když si tu vilu stavěli a bydleli tady, tak právě oni sdíleli tu zahradu s Václavem Úrychem, což je vila, kterou navrhl architekt Oldřich Liska. A vzniklo vlastně v té vile také ubytování pro ty zaměstnance té Úrychovy firmy. A to vzniklo právě na rozhraní těch dvou zahrad, takže to si vlastně domluvil. Potom Úrych jednal vlastně o té zahradě společně s sourozenci Chleborádovými.

0: Došli jsme s historikem Matějem Bekerou do Ventrovy ulice a je to další stavba, která se týká velmi úzce, tedy nakonec ještě úžeji Václava Otakara Metka.
1: Ano, jedná se o jeho vlastní rodinnou vilu, která nebyla jenom sídlem jeho rodiny, ale také jeho stavitelské kanceláře. Protože Medek, když jsem v roce 1918 do Pardubic přišel, tak koupil právě nárožní pozemek nedaleko kostela Sedmibolestné Panny Marie a byla tam taková velká zemědělská usedlost. No a on se rozhodl, že ten pozemek koupí, protože tam vybuduje to svoje rodinné sídlo. Je zajímavé, že dodnes část toho původního objektu je v zahradě té vily. Oni tam pak uskladňovali Metkovi materiál, můžeme říci, na tu stavbu těch objektů, které pak tady v Pardubicích realizovali. Václav Otakar pak v tomto domě bydlel až do své smrti v roce 1936 a když zemřel, tak vilu převzal právě jeho syn Otakar. A ten také dělal menší adaptace, především do směru do zahrady, kde upravil balkónové těleso, celkově vlastně to upravoval pro potřeby rodiny dále. No a potom vlastně Otakar se rozhodl, že naváže a že využije toho, že ten jeho pozemek je docela rozsáhlý, takže vlastně hnedka na jižní straně toho pozemku se pak vlastně rozhodl vybudovat dva činžovní domy, což jsou právě činžovní domy Otakara Metka, číslo popisné 1010 a 1011, které jsou opět takové už puristické, moderní, protože to stahuje se k té druhé polovině 30. let, ve které byly ty objekty právě navrženy.

Skončil pořad z cyklu Pardubičtí architekti a stavitelé. Díl o Václavu Otakaru Metkovi a jeho synu Otakaru Metkovi, které představil historik z Východočeského muzea v Pardubicích Matěj Bekera. Na pořadu spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgyně Tereza Mičiaková. Připravila ho Šárka Rusnáková.

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve Swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Pokud jste včera sledovali Českou televizi, tak víte, že se v Národním divadle udělovaly ceny Thálie. Snad mi proto odpustíte, že se dopustím malého laudácia. Cenu za celoživotní přínos českému divadelnímu umění převzal z rukou mého půlživotního kamaráda Jirky Lábuse náš další rodinný poklad. Skladatel, pedagog, klavírista, zpěvák, herec, včelař, aranžér, korepetitor, milovník swingu, brunet, blondýnek, včel a ypsilonky, které je oddaný už víc než 60 let. Mirek Kořínek. Je to tedy nejen doajen tohoto divadla, ale také jeho páteř a hlavně srdce. Mirek se jako protektorátní dítě narodil 28. května 1943 ve Smržově. Na vojně se skamarádil s Janem Šmidem a z jejich přátelství se zrodil pozdější divadelní fenomén Studio Y. Díky Y se brzy začal objevovat v menších filmových rolích, většinou spojených s muzikou. Jeho prvnímu hereckému počinu v oceňovaném filmu Věry Chytilové Hra o jablko je právě letos 50 let a Mirek si v něm nejen zahrál, ale složil k němu i hudbu. O rok později se objevil v dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Do malé role ho pak obsadil Ota Koval ve svém dramatu Jolek. 4 roky na to si zahrál jednoho z hudebně nadaných myslivců ve filmu Jiřího Mencla Slavnosti sněženek. A pak se objevil v seriálu Sanitka, což je také jeho poslední filmový počin v předsametové éře. V době posametové byla na televizní obrazovky uvedena divácky nejúspěšnější inscenace Studia Y s názvem Mozart v Praze, ke které Mirek samozřejmě jako ke všemu v Y složil hudbu. V roce 1994 si zahrál doktora v Saturninovi Jiřího Verčáka a sám o své roli říká, že jde určitě o nejvíc vět, které kdy ve filmu pronesl. Pak se objevil v krátkém filmu Jana Hřebejka Poslední koncert a v jedné bakalářské povídce s názvem Telefon Story. Ani jemu se pochopitelně nevyhnul nástup novodobých seriálů a v roce 2004 si zahrál v jednom z nich nazvaném Redakce. Mirkovo účinkování v zábavných pořadech bylo daleko zábavnější, pestřejší a známější. Vždy šlo o tituly Y-ka se baví, možná přijde i kouzelník nebo ruská ruleta. Mirkovou nejúspěšnější, doslova životní rolí, je ale ta skladatelská. V roce 2002 byl nominován na cenu Český lev za hudbu k animovanému filmu Fimfarum Jana Wericha a společně s Národním filmovým archivem a společností Film Export byl u renovace dvou němých, letos stoletých filmů Lásky Kačenky Strnadové a Falešná kočička a neb Když si žena umíní, k nímž roku 2007 složil hudbu. Tak když už tě, milý Mirku, ta patálie stálí potkala, přeju ti po Y-kovsku, aby tě pámbu miloval, miloval, hříchy ti odpustil, nebedal, nebedal. A loňský mejdan s Mozartem byla podsta kolegů Mirkovi, protože bez Mirka by nebylo Y-ky a bez Y-ky by nebylo Mirka. Tvoje Mirku i vaše Marie Tomsová.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Dvě slova, jedno mi něco možná říká, jedno vůbec nic. Tak já je teď přečtu s dovolením. Kalistenika a kalanetika. Můžu začít tím druhým, kalanetika?
2: Ano, ano, ano.
1: To je totiž nějaký druh cvičení, to jsem někdy slyšel.
2: No, tak. Takže to víte vlastně.
1: No, vím jenom, že je to cvičení, ale na čem je založené a že si ho někdo může splést s kalistenikou, tak to nevím.
2: Dobře, já jsem to teď taky nedávno řešila v jednom textu, takže jsem si říkala, proč to neprobrat tady. Kalanetika je taková soustava cviků, kterou vyvinula jistá paní, která ve 20. století, která měla nějaké jméno a měla i umělecké jméno, nebo zkrátka
1: pseudonym,
2: tak dala si pseudonym a ten začínal křestním jménem Kalan. Takže podle ní se ta série cviků jmenuje kalanetika.
1: Jak protahování svalů a odstranění pohybových problémů, třeba sklouby, teď jsem si to našel. Takže tím máme sfouknuté, jak se říká, slovo kalanetika. A někdo ho možná pletl se slovem kalistenika. Myslel si, že jsou to synonyma, což by se mi asi nestalo, protože stejně to slovo slyším poprvé, kalistenika, tak co to je?
2: Plete se to zřejmě, protože to je taky cvičení.
1: Aha.
2: Jenom asi odborníci by řekli, že přesně opačné, že není na protahování svalu, ale na budování svalové hmoty, jako má třeba Arnold Schwarzenegger. Ale to cvičení není tak nové a vzniklo už ve starém Řecku před naším letopočtem a populární dodnes zůstalo pravděpodobně proto, že se cvičí jenom s tělem, s jeho váhou. Takže nepotřebujeme žádné fitness studio, žádné činky, žádné pomůcky. A jmenuje se to tak zvláštně kalistenika, protože je to z té řečtiny.
1: Takže nějaké kalos a sténos.
2: Tak, a jedno znamená krása a to druhé síla. Takže jde o ten řecký ideál zdravého, krásného těla v kondici.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V dětských domovech v Pardubickém kraji přibývá dětí s psychickými problémy a náročným chováním. Svitavy připravují modernizaci lezecké stěny ve sportovní hale. V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Zítra v kraji čekejte polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobrý nedělní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Počet dětí v dětských domovech v Pardubickém kraji v posledních letech neklesá. Celkem je v regionu v ústavní péči zhruba 220 dětí. Častěji navíc přicházejí s vážnými psychickými problémy. Péče o ně proto klade větší nároky na vychovatele i další odborníky. Důvody umisťování dětí do ústavní péče shrnuje vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Petra Bílá.
4: Většinou je to zanedbaná péče v tuto chvíli. U dětí starších jsou to poruchy chování, které ty rodiče fakt nezvládají. Děti začínají mít velké problémy, jak psychické, tak psychiatrické, a ty rodiče na to připravení nejsou.
3: Lezecká stěna ve sportovní hale ve Svitavách bude modernější, v provozu je už přes 20 let a město plánuje její novou podobu. Její součástí bude například zpevnění statické konstrukce, vysvětluje ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
5: S tím, že dojde k doplnění některých lezeckých cest, chytů a prvků a tak, aby vlastně samotná lezecká stěna byla atraktivnější pro její uživatele. Počítáme, že akce bude realizována v měsíci květnu 27 a plánujeme proinvestovat zhruba 300 tisíc korun.
3: 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti, informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Lidé mají posledních několik hodin na nákup státního dluhopisu Flexibond. Objednat si ho mohou do dnešní půlnoci. Dluhopis má 3měsíční splatnost a roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň z příjmu.
0: Sport.
3: Hokejová extraliga pokračuje zápasy 8. kola základní části. Pardubice po třetí v řadě nastoupily na svém ledě, tentokrát proti pražské Spartě. Před koncem první třetiny Pardubice vedou 2-1.
0: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech polojasná až oblačná, místy s mlhami. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte v regionu polojasno až oblačno, místy mlhy postupně se vyjasní. Pondělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou zítra mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: S uzavírkou počítejte v Dolní Dobrouči na Orlicko-Ústecku na silnici číslo 360 v místní části Landšperk. Kvůli modernizaci

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že jí magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
3: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemií a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovázeno

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják. Ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening 2 konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký. Ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říct si, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Nový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, když jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči. Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: vdovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V libeňské synagoze se bude konat Judafest. Evropa spouští projekt, který má bojovat proti antisemitismu. A jak se v Česku proměňuje připomínání obětí holokaustu? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Kapela Lecha Dody ze slovenské Nitry, stánek s občerstvením Jebrusalem nebo Tater, který propojuje estetiku baroka a graffiti. To je jen malý výčet z toho, co čeká návštěvníky libeňské synagogy v Praze v neděli 11. října. A to během dalšího ročníku Judafestu. Ten už tradičně organizuje Česká unie židovské mládeže. Na podrobnosti se zeptáme Hany Nikolas z její rady. Dobrý večer, pokud se nepletu, v libeňské synagoze se tradiční Judafest koná letos poprvé. Proč?
2: Dobrý večer. Je to z toho důvodu, že vlastně nám se líbilo, jak ta libeňská synagoga je v takovém prostranství, že je přístup k ní vlastně, i když jdou kolem jdoucí jen tak náhodou okolo a že vlastně nemusí nutně předem vědět a jít tam cíleně s tím, že jdou na Judafest.
1: Co všechno bude na programu?
2: Program otevře naše členka Ivon Batelová, která už 5 let vlastně dělá výzkum o asanaci Josefova, takže nám poví něco o historii židovské. Potom tam bude pan doktor Tarant, který bude mít přednášku na téma o konci zlaté éry českých židů, nebo jestli to tak je, nebo není, to se můžete dozvědět na Judafestu. Nebo třeba rabín Menashe Kliment, který nám poví něco o Talmudu, protože z Talmudu vznikají různý konspirační teorie. Takže vlastně nám přišlo jako dobrý nápad, aby někdo, kdo tomu rozumí, to dokázal nějak osvětlit líp, co to vlastně je. Taky tam bude Jakub Santo, kde se budeme bavit o volbách v Izraeli, jakou to má souvislost s vírou. Potom tam bude umělecké okýnko, kde bude Václav Marhol, což je český režisér a scenárista, a Eliáš Kajdečka, který budou vlastně mít společný panel a budou mluvit i o generačních rozdílech a jak je vlastně jejich židovství ovlivňovalo v tvorbě. A nakonec bude mít rozhovor náš člen Daniel Kraus, který je redaktor za Aktuálně s velvyslancem státu Izrael Amirem Weisbrodem. A na konci vlastně tak to završí koncert kapely slovenské z Nitry Lecha Dody.
1: Na programu se letos podílejí i přímo někteří vaši členové, co všechno nachystali.
2: Ano, přesně tak. Budou tam výstavy 3 našich členů, Roger Nikolas, Matěj Šulc a Tamir Maximilian Jaffe. A každý z nich tak má jiný druh umění, což nám přišlo jako dobrý nápad, že vlastně tam každý najde trochu něco svýho a my jsme hrozně rádi, že naši členové si udělali čas a prostor a ukážou vlastně svoji výstavu, takže z toho máme radost.
1: Judafest chystá Česká unie židovské mládeže. Jaká témata jsou pro dnešní židovskou mládež důležitá? Co řešíte?
2: Vzhledem k aktuální situaci, tak tím, že vlastně rostoucí antisemitismus ve světě se nevyhnul ani České republice, tak je mi líto, že to musím takhle říct, ale jako co nejčastěji se řeší, nebo co nejčastěji, s čím se potýká židovská mládež, je poměrně silný antisemitismus, jak už na středních školách, tak i na vysokých školách. A je to něco, co vlastně řešíme společně a bohužel je to téma pro českou židovskou mládež. Vlastně proto, ale bych chtěla zdůraznit, že proto ten Judafest je tak důležitý pro nás, protože to je jediná akce, kterou my pořádáme s cílem zacílit na veřejnost a abychom vlastně přiblížili Čechům naší českou židovskou kulturu. A abychom jako přiblížili a postavili nějaký mosty mezi sebou.
1: Říká Hana Nikolas z Rady České unie židovské mládeže. Děkuju moc a ať se vám Judafest vydaří.
2: Já taky moc děkuju a doufám, že se tam uvidíme.
1: Všichni bratři, na jidiš text bělorusko-amerického básníka z přelomu 19. a 20. století Morise Vinčevského zpívá ostravský soubor Adaš za doprovodu klezmerové kapely Naches.

0: 7. října uplynou už 3 roky od teroristického útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael. Od té doby na celém světě raketově narůstá antisemitismus a ukazuje se, že nestačí, aby ho měřili nebo si určovali strategie pro boj s ním jednotlivé státy. Evropa proto nyní spouští nový společný projekt Neron. Podrobnosti přináší Leo Pavlát.
1: V Evropě působí řada odborníků, kteří se zabývají antisemitismem, židovskými dějinami i současnými židovskými komunitami, ale jejich práce je často roztříštěná mezi jednotlivé státy, obory a instituce. Změnit to má projekt Síť pro evropský výzkum židovského života a antisemitismu. Jehož zkratka Neron je vytvořena z částí anglického názvu. První 3letá fáze projektu začala tento měsíc a potrvá do 30. září 2029. Vedením jsou pověřeny Institut pro výzkum židovské politiky v Londýně a Evropský univerzitní institut ve Florencii. Dlouhodobě existuje mezera mezi problémy, jimž komunity čelí, a kvalitou dat, která máme k jejich řešení, uvedl k potřebnosti projektu Jonathan Boyd z Londýnského institutu. Neron má proto vytvořit evropskou výzkumnou základnu, propojit badatele, politiky, občanské organizace a představiteli komunit, mapovat dosavadní výzkum, hledat jeho bílá místa a sjednocovat metodické standardy. Právě srovnatelnost je jednou ze slabin současného bádání. Jednotlivým zemím i tématům je věnována rozdílná pozornost a výsledky tak často nelze jednoduše porovnávat. Neron proto nemá být jen dalším výzkumným projektem, ale stane se i infrastrukturou, která umožní shromažďovat a sdílet data a převádět odborné poznatky do praktických doporučení. Evropská unie projekt financuje částkou 3 miliony 400 tisíc eur. Vedle všech unijních států se v něm počítá například s Británií, Švýcarskem, Norskem a Ukrajinou a také s partnery v Izraeli a Kanadě. Součástí aktivit mají být odborné semináře a konference, vzdělávací programy, pilotní letní akademie a stáže pro mladé badatele. Cílem je také připravit model trvalého evropského centra, které by výzkum koordinovalo i po roce 2029. Širší časovou a společenskou naléhavost projektu názorně dokládá online průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva ve 13 státech Unie, uskutečněný, což je důležité, ještě před teroristickým útokem palestinského Hamásu v jižním Izraeli 7. října 2023. V těchto zemích, kde žije přibližně 96% židovské populace Evropské unie, se šetření od ledna do června uvedeného roku zúčastnilo téměř 8 000 lidí ve věku 16 let a více, kteří se sami považovali za židy. 90% z nich uvedlo, že se v předchozím roce setkalo s antisemitismem na internetu, 37% zažilo antisemitské obtěžování a 4% fyzický útok. Po 7. říjnu 2023 antisemitské incidenty v řadě evropských zemí prudce vzrostly, ale projekt Neron se nemá omezit jen na ně. Stejnou váhu v něm bude mít i výzkum současného židovského života. Demografie, vzdělávání, identity, proměny komunit a podmínek jejich dalšího rozvoje. Právě v tom je tento nový projekt významný. Umožní přesněji poznat projevy antisemitismu a zároveň lépe porozumět tomu, jak dnes v Evropě vypadá židovský život.

K oblíbeným básníkům v jazyce jidiš přelomu 19. a 20. století patřil v Bělorusku narozený Avrom Reisen. Vyuč mě, Bože, jak jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Praví se v jednom jeho textu. Zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Česko má víc než 600 památníků a míst, které připomínají především židovské oběti holokaustu a jejich příběhy. Všechny mapuje nová kniha nakladatelství Artefaktum s názvem Zachování paměti, pomníky a památníky holokaustu v České republice. Pracoval na ní 15členný tým, který vedla historička umění Eva Janáčová. Tu oslovila Daniela Brůhová.
1: Při listování knihou jsem zjistila, že jsou tu připomínané nejen pomníky a památníky židovského holokaustu, ale je tu také kapitola věnovaná romským pomníkům a památníkům holokaustu.
2: O těch pomnících, památnících se dovíte z různých úhlů pohledu všechno možné. Nejenom o jejich historii, ale také například o jejich ikonografii nebo o použití hebrejštiny.
1: Říká její autorka a editorka Eva Janáčová, která pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd. Zůstaňme ještě u použití hebrejštiny.
2: Ačkoliv hebrejština nebyla po druhé světové válce hlavním jazykem veřejného připomínání holokaustu, tak se objevuje na téměř 1/3 všech židovských pomníků a památníků.
1: Zajímá mě, v jaké době se na nich hebrejština objevuje nejčastěji.
2: Výrazný nárůst přišel až po roce 2000. Nejčastěji se jedná o překlady českých nápisů, anebo jsou tam potom krátké dedikační texty, například různé výrazy odvozené od hebrejského kořene Zain Kafresh, to znamená pamatovat jako liskor, zachor, jiskor a podobně. A nebo potom ve spodní části těch pomníků často můžeme najít Tancevu. Tanceva to je akronym citátu z první knihy Samuelovi, ať jeho duše svázaná do svazku živých.
1: Zaujala mě i kapitola, ve které se jedná o pomníky a památníky, které nejsou zcela typické.
2: Jsou to takzvané nové formy a pomníků a památníků, které se objevily u nás v Čechách především po roce 2000. A patří tam site-specific instalace, například pomník vedle synagogy v Hranicích na Moravě, který se nazývá Nicocot, fragmenty světla. Tam najdeme 6 trůhelníkových laviček, to odkazuje na 6 milionů Židů zavražděných během holokaustu. A na těchto lavičkách se nám zase objevují hebrejské výrazy jako šalom, mazl tov, kavod.
1: V knize ale představujete i skupinu netypických pomníků.
2: To jsou takzvané antipomníky. Z toho názvu nám říkají, že vlastně rebelují, kritizují tu starou formu a hledají nějaké nové vyjádření. Příkladem může být takzvaný poslední vlak, který najdeme vedle synagogy v Krnově. Je to vlastně dobyčák, který odkazuje na transporty a na zahynulé z této oblasti během holokaustu.
1: V poslední době zaznamenáváme i poškozování pomníků holokaustu. Věnovali jste se i tomu?
2: Ano, bohužel, a v rámci naší databáze se to snažíme také mapovat. Nejnovější příklad máme z Hranic na Moravě, kde na synagoze je umístěna pamětní deska a tam je nápis plus je tam nově přidaná taky trůhelník namalovaný se špičkou směrem dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas. A nebo kolegové v Hodoníně minulý rok našli na židovském pomníku nápis a do plynu psáno s měkkým i. To znamená vedle různých škrábanců, které jsou spíše jako vandalské povahy a objevují se také na romských pomnících, hlavně v Liberci, tak na těch židovských pomnících holokaustu se dopravdy objevují různé antisemické projevy, které bohužel rostou.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Více než 6000 významných historiků a právních odborníků podepsalo otevřený dopis, v němž odmítají obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Text iniciativy, za kterou stojí americká nezisková organizace Creative Community for Peace, tedy tvůrčí komunita pro mír, varuje, že toto obvinění přispívá k antisemitismu ve světě a násilí proti Židům. Německé město Heidenau u Drážďan už nebude instalovat nové pamětní kameny Stolperstein, které připomínají oběti nacismu, včetně těch židovských. Ty mají být nyní připomínány v památníku na místním hřbitově. Rozhodnutí, které podpořili zastupitelé Aliance pro Německo a Křesťansko-demokratická unie Německa, vyvolalo ostrou kritiku židovských představitelů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy. Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Na trati z Lovosic do České Lípy zítra začíná pětidenní výluka. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
4: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
3: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka.
5: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
6: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu. Sport.
3: Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou na turnaji v Pekingu a skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupily Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka. Počasí. V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně ze 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. kilometru. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na Chomutovskou na silnici 1/7 před exitem na Chomutov ve směru na Prahu najelo osobní auto do svodidel. Kolony se v místě zatím netvoří. A na průtahu s Trakonicemi po silnici číslo 22 se v obchodní ulici srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
8: Česká dvanáctka.

0: odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
1: Host České dvanáctky.
0: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá česká dvanáctka a platinová česká dvanáctka a přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
2: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
0: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
2: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
0: Jo, tak to je, to ani nevím já, že to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou dvanáctku, já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká dvanáctka je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká dvanáctka je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou dvanáctku. Podívej se, mikrofonek, který má je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
2: Děkuji, je to pěkné.
0: Od družstva Granát. To je prostě vždycky taková tady pro mě slavnostní opravdu chvilka, že to můžu takhle někomu dát. A teď nám vysvětli, jak jsi se dostal k té písničce a kdo ji česky otextoval.
2: Tak ta písnička je světový hit od Johna Denvera. Slychával jsem to od skupiny Vokobere, ale zpívali to pouze anglicky, i když byli někteří naši interpreti, kteří mají český text. Ale jelikož se znám s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sarosovou, tak Hanka měla krásný český text, který mělo Vokobere taky, ale nezařadili to, tak mi to dala, já jsem to naspíval a s Jirkou jsme to zpracovali ve studiu a šlo to do světa.
0: Já bych navrhoval, že bychom si teďka tu písničku poslechli.
2: Já si poslechnu rád, děkuji.
3: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej sloup, snad nevzbíjí.

0: to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jet Plane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky a tak, jak to Hanka napsala, to frázování, to prostě sedlo. Hmm.
0: Jak jsi se vůbec dostal k muzice?
1: Tak já jsem se k muzice dostal už na střední škole, když nám táta mě a bráchovi koupil elektrické kytary.
0: Jste měli rovnou elektrickou?
1: Rovnou elektrické přes starý kotoučák, ještě jsme to mastili. A jinak jsem se dostal k muzice na misi v Jugoslávii. Tam jsem znova vzal po letech kytaru do ruky a jinak tady v Praze, když jsem se dostal do jedné kapely, hrávali jsme na Břevnově a potom v roce 2013 jsem se potkal s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, protože Hanka a moje žena byly kamarádky po dobu střední školy.
0: Takže takhle to všechno zapadlo krásně a jsou z toho vlastně tahle tady ocenění na konci toho
1: sátelství. Ty cesty se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě, za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
0: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné, to znamená 12krát vítězství, 2krát druhé místo a 2krát místo třetí.
1: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu a já říkám, nemám poněti. No a když to hned vyletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že na dvojku, na trojku. A zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
0: Že veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hitparády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova, to je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají, jmenuje se Nebyl čas.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Adam Vopička a Esther Gerson Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MiG-21 dávno už patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z brusu nový single a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2026 startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice, 23. Trutnov, 29. Plzeň, 30. Karlovy Vary a pak je ještě listopad, 4. a 5. Brno Fléda, 13. Valašské Meziříčí M klub, 14. Olomouc S klub a 24., 25. a 26. listopadu vystoupí MiG-21 jako vždy v Praze v Lucerna Music Baru. Ale teď ta novinka Nestálá.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane. A už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103. 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo jedna, zas a znova, Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG-21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapitoval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršal. Hvala.

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesněji řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu, ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni.

možná. Novinka skupiny Olympic Až to stouni zabalí 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. Jedenkrát 3. místo a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x 4. místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x 6. a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na čtvrtém, třetím a druhém a samozřejmě i prvním místě. Čtyřka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Nejvýše postavená novinka z minulého týdne, třetí místo, Prokletý pátek a Luděk Malár a jeho kapela Blues for You. Jsme u místa druhého a tady máme písničku, která už třikrát tuto hitparádu vyhrála a je také nejblíže k ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je v hitparádě už 9 týdnů a jmenuje se Jak dvě řeky. České srdce. Jak dvě řeky.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky. Zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva Hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Bopička a Ester Gerson, Hit Mezera 11. A třetí novinka Nestála, MIG 21, Hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo vyplouvám, Daša, Hit Mezera 9, osmička Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, Hit Mezera 8, sedmé místo Do očí, skupina Cukr, Hit Mezera 7, šestka Až to stouni zabalí, Olympik, Hit Mezera 6, páté místo Duše, Lucie Vondráčková, Hit Mezera 5, čtyřka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, Hit Mezera 4, třetí místo Nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, Hit Mezera 3, dvojka Jak dvě řeky, skupina České srdce, Hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít logicky jako vždycky SMSku Hit Mezera 1. Obhájet je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Srdečku. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty, nakažených limeskou boreliózou přibývá. Liberec získal cenu za transparentnost. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Klišťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci, jak upozorňují hygienici. Každoročně totiž roste počet případů nákazy limeskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených a hodně je i pacientů s klišťovou encefalitidou. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nichž dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a Chrudimi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až zataženo, místy ale i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Bezděčín stojí osobní auto. V omezení na 41. kilometru blokuje levý pruh. Je to opravovaný úsek s projezdným jedním pruhem. Kolony se tam ale zatím netvoří. Na dálnici D1 na 309. kilometru před exitem na Bělotín ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte úsek se zvýšenou opatrností. Na Pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. V tunelu na 9. kilometru. Na místě je označené. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtěška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak po roci Naděja Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné. Vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, Ježíš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jseš připraven na poslední sladké?

0: Ke? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu, jako na cukrárně. Takže celkově cukrárna je moje jako slabost. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj, Romane, ještě jednou.
2: Ahoj, Patriku. Já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, tedy do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kine kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Náhra. Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutky.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách poroty bude rozhodovat samozřejmě porota sama, tříčlenná porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení. A protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc. Kde pak? Jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůh, ty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná, ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový. Já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsem pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem let. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže
0: jako
1: to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začalo už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nový řidičský průkaz si lidi můžou vyzvednout i na výdejních místech. Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši na Chebsku. A počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
2: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme se nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa Balíkoboxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
0: Aši na Chebsku přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedbávnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
3: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat, a to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
4: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil z reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii. Počasí. V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra s povětšinou oblačno, ráno z místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Benešovsku na silnici 1/3 mezi Voticemi a Miličínem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Dálnice D6 na exitu na Těšovice na 131. kilometru ve směru na Cheb jsou tam práce na silnici. Z toho důvodu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Stojí na blikačkách v levém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
6: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti brácha.
5: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
6: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
5: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
6: A hned na začátku chci se zeptat,
5: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
6: Výborně.
5: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
6: Zajisté.
5: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
6: Smrti, brácha, prosím.
5: Ale vy nás máte rozesmát.
6: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
5: Ale já myslel, že jste komediant.
6: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech a tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne a on se na mě podíval a říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já ale můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka

0: matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde.
1: No.
0: Já myslím, že jo, to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou?
1: Jo.
0: Že jo?
2: Ještě,
0: já myslím, že to jo, dáme no, docela dohromady. Jo, tak jo, pojďte, šéfe, pojďte, pojďte.
1: Tak dobře.
2: Šéfe, nechci vyrušovat, ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
1: Ježišmarja.
0: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
1: No.
0: Ale helejte se, ono to půjde, ono to půjde.
1: Jo,
0: podívejte
1: jo,
0: se,
1: jo.
0: Začneme zkoušet, děti, pojďte,
1: ano,
0: jo?
1: Tak dobře.
0: Vyjdeme tedy ze situace, jo, že dva bratři, Richard III. A Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
2: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to já, copak jsem na národě nebo co, to nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
1: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
2: No. Děkuju, že jste se mě zastala,
1: no,
2: kolegyně.
1: No jo, no.
2: Hodná holka.
0: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
1: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
0: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
2: Reklamní spot.
0: Tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
1: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
2: Já jsem z toho blbej.
1: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
0: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
4: Přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla na Provázku.
5: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten Provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no seděli, tak se povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, ale že bych si říkal, hele, on bude výborný bavič, jako je skvělý v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení a takže tam Máchův Maj, Evitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No nepostřelili jsme to.
6: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
7: No to nemyslíte vážně.
6: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
7: Fuj, to jsem si oddechl.
6: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo? Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo, krásný Francouzky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel, a teď jsme ho procházeli a Čmaňan mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt... Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně, a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká Čmaňa, co ona říká? Říkám, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jich chcu, hrozně jich chcu. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
8: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: slavnostné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiem Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a Dínej, teda Sváťa, zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal Mahence a Míra, ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No, takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v Pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. A pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorm, to režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Hlučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Ty vole, jestli vylezu živej, já tě ještě zabiju. Ty debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybuje, tyva. Vole, policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, ne, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla
4: dobře,
5: pecka,
4: nemusíš,
5: ale
4: ty. Nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi v šoku
4: dá, ještě. No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: A, výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: To jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně. Buď
5: ne...
4: rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti dám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
5: Tak.
4: Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nahal.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si. Hele, zbroj chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to chtěl, na čí jméno by to bylo.
5: To je konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc, ne. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: No,
5: ale ještě
4: co?
5: Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Hej koštnu. Jo. A je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo?
5: Jasně.
4: Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten náš ministr. Hele, ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký, no.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herc ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ano, Ládio.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
5: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima. Večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslala samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Uh-huh.
3: A kde?
5: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo, uh-huh. No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuji váš sporák.
5: No, cože?
6: No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
6: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
6: Pane Simota, no. Co nějak dohodne? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
5: No, houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
7: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
8: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
9: A proč by byli v koncích?
8: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
9: Ztratit se můžete raz, dva.
8: Jo. Jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak.
9: No třeba půjdete na houby.
7: 26.
9: Zabloudíte, narazíte na stádo kňouru a je po vás.
8: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
6: Ale no tak děda.
10: Náš děda je pěkně ostrej.
9: A proč hovadinku?
8: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
9: Sedláčka, dědo, sedláčka.
8: A já říkám chalupníčka pořád.
9: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
8: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
11: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte cíprout.
0: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
10: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
12: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
10: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním, to nechápu.
12: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
13: Mami, když o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
10: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
12: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, tak ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, se máme to nějak malinko jinak, je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďo Konvalinkou s těma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no. No nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra, převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku, jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si pan Doriář řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
4: A kdybych se počurala.
3: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? Zakourali?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej, já ti to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
5: Jak to, že se ztratila klíč?
4: No, já jsem blbá, no.
5: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
4: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
5: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
4: Cože? Jo, takhle.
5: Hele, čau, dej mi Oskara.
4: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
3: Co ti řekla?
4: Já mi se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
5: Haló, Oskare? Oskare?
3: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
5: V jednom pokoji? S Leonou?
3: Jo, jasně, já tě jak blbě slyším. Cože?
5: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
4: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
4: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
3: A nedají se spojit.
5: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
4: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, že to máš lepší.
3: Tak,
4: já neumím hrát, řekni.
3: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku v hledě. No
4: No, cože?
5: Tak jak jsou ty postele?
4: No, postele?
5: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
4: No jistě, jsou tady, ano.
5: No to já vím, že tu jsou, ale já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
4: Holka, ty nespojíš.
5: Proč nespojíš?
4: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
5: Jo, palandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
4: No ne, počkej, to zase ne, jako že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy, oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši z práce, co se postrávali ještě ve třetí.
5: Cože? Jaký z práce?
4: Ježiš, co to mělo. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
3: Musela říkat takový kraviny.
4: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
5: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
4: No, to já taky, utahaná. No.
5: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
4: No já sotva pletu nohama.
3: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda. No.
4: Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
5: Oskare.
3: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodvoj, čau, ahoj.
1: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec, Jakub, na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. krátce po půl jedné, dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
2: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když mi uděláš radost, když jak se smějou, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti, a pak stanou, tleskají, a že mi uděláš 2 hodiny radosti, zapomínat ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někdy zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu. Ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše. Říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kde nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh přidáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak roku 80. Tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rána

0: A teď blížím sa k tej křižovatce a v pravém pruhu jel nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší, no. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
1: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
0: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
1: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
0: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kdy mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No, ale tak to, tato věc, tu mám dost často si na ní vzpomenu, protože doby, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí. Na to aj upozorňuju, nebo upozorňovali, když to bývá někdy v televizi, jako kdy mluví o tom, jak se chovat na silnici, tak tam na to taky upozorňovali prostě, že může jet tam další auto.
1: No, Láďo, takže... ale já jsem si teď jenom představila, jaké by to bylo, kdyby ta pravidla silničního provozu fungovala i dnes, právě
0: no to asi ne, protože...
1: v tu noc, kdy pro osobní auta nebyla povinná ta denní 60.
0: V noci,
1: to
0: tak
1: by bylo, no.
0: To je pořád plno.
1: Ano.
0: Někdy brzo ráno velice.
1: Je to regulováno. To si dnes člověk ani neumí představit, vidíte.
0: Ne, to ne. Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přes noc 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no, tak jsou tady za tím, no.
1: Dobře, takže, ještě někdy to... potom později stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
0: To já už si nespomínám, nevím.
1: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
0: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si takhle nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Jedna
0: takže paní... také těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak zatím to vychází.
1: Paní...
0: Už to vlastně už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku, kde ani nevěděli doktoři, prý listí se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
1: No, tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
0: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
1: Tak uvidíme.
0: Až to bude, snad se dovolám.
1: Naslyšenou.
0: Tak naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No nevíme, milí posluchači, myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Možná jste to taky někdy zažili. Najednou jste prostě věděli, že něco není tak, jak má být. Bez vysvětlení, bez důkazu. Právě o takových chvílích se dnes povídáme. A teď už vítám další posluchačku a to je paní Eliška z Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince.
1: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, byli jsme v Brně a já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečela jsem a křičela jsem, naše maminka je mrtvá. Teď všichni v tom krytě mě utěšovali. Není to, si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já se dělala takovým kopečku a vyhlížela jsem a to je tatínek z práce. A já mu říkám, tati, maminka ještě není doma. A on říkal, on šel jenom tak a říkal, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, který byl bombardovaný. A skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to takže musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít o maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo
1: já
0: poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to byla takový ty jenom, to se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle, šla sousedka z vedlejšího vchodu a říká, kam tak utíkat, a pama, já jdu za manželem. Tak jdu za ním. Já jdu taky doktor, ale vy jdete pomalu, já musím utíkat. Tak jsem utíkala, přiběhla jsem tam a manžel ležel na zemi už mrtvý. Tak si představte tu intuici, jakou jsem měla. A sestra vyšla ven a říká, kde jste se tu vzala. Takže já jsem takovou intuici měla, já nevím, čím to je a bojím se, já se bojím vždycky, jak mám nějaký takový povědomí, tak už mám o každého strach.
0: No a myslíte si, že člověk může být s blízkým natolik propojený, že právě proto vycítí, když se s ním něco děje?
1: No a třetí byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to, ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomášek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zasměla takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
0: Mm-hmm. Přála byste si někde raději nic dopředu necítit?
1: No určitě jo. Určitě jo.
0: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tady odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam
1: a
0: třeba přitáhlo správně. A on odcházel
1: úplně normálně, zdravě, ahoj, já jsem ještě myslela, to měla jako... dodělat. Takže skutečně to se dívím, jak se to mohlo stát.
0: No.
1: Takže taková je intuice, nepřeju nikomu.
0: Takže paní Eliško, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
1: No určitě. No. A... To já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat, jestli člověk je nějak přecitlivělé, nebo nějak, no nedokážu, že ten měla aj s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
0: Na druhou stranu tak říká se třikrát a dost, říká se do třetice všeho dobrého, takže no, já si myslím, že vy už máte vybráno.
1: Jo, mám hrozně. A říkám, a bojím se, že bych, já vždycky, když někdo někam jede, nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
0: Chápu.
1: Takže tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
0: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna... nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte se co nejlépe, děkuji, že jste s námi byla v noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
1: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
0: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někdy nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takovej příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
0: No. Takže vy máte zkušenosti teda
1: mezinárodní, já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu to, já mám nadčasový myšlení po matce. Takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, blá. No a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říkala, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
0: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
1: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát mě říká, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, že jsem, já nevím, no. Taky, jak to říkala ta paní, nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legraci a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka. Tak.
0: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty nebo jinak vyvíjet budoucnost?
1: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera, ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka a už tenkrát ona byla tady u mě a bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a potom říká, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to. A to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský, to už je šíleně let, mě je 1,80. A mockrát jsem si na ní vzpomněla. To, takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový...
0: Víte, co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
1: no nevím,
0: kdo by se nám to pokusil
1: nějak. Paní ta herečka Růžičková, když no, ona hádá a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu.
0: Ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně.
1: No i z Logru nějak hádala.
0: Pardon, nerozuměla jsem?
1: Z Logru, když z kafe, Turka, kafe, tam zůstane Logra, že uměla i předvídat z toho Logru.
0: Pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštila právě Nadí Urbánkové, nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou, mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
1: Tady Iveta.
0: Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje?
1: Olomouce.
0: Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Jo, jo. Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně breč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, SO. Vykládala karty lidem. A jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny. Jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce. Tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce.
0: Ivetko,
1: a moje maminka to uměla.
0: Zkuste
1: nevím,
0: nám to teda
1: to
0: přiblížit víc, jestli jí to vycházelo vždy nebo
1: no,
0: z půlky.
1: Ano, co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě, moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít dítě, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala, že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo, to, co vyvěštila?
1: No třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, tak vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará? I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti vím jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, vy jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo?
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat z té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy? Dokázala. Vy jste to nechtěla zkusit naučit se?
1: Já se zabývám numerologií, já jsem říkala už lidem, jsem volala několikrát do noční linky, já jsem říkala, že se zabývám těmi čísly, potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla, jo, ty mřížky, to mě baví, to mě bavilo vždycky od 20 let, to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, já jsem třeba 9, jo,
0: ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba 2, jo. Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco? Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby, a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mně bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvě, dvojčátka a já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu, tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka, živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminku, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní, já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, no? Jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala, ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit, možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat, tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo? Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem si to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzejský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech Racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím linkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík, jenže ouha. K ránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma. V takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu. Volejte 731 800 900. Zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: Pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Aneta Langerová dospívala, pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo, jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se mi týkalo, měla mýho psa. A to, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách a pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a jakoby pak jsem mýval takový, občas, než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku toho, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty, a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to tež, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat, já jsem viděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A neviděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasného psa, ty psi mývají šestý smysl. No. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chaloupce, prostě si, já jsem si četl něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl a prostě mě jasně řekl, že se mám oblízu do vojenského oblečení, který jsem tam měl a já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne a on mě prostě ukázal jasně, že jdeme, no a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Mikeš zalehl, prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no, tak já jsem si taky lehl. A asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tou packou se razil, jako abych ležel, no. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podívala, tak já jsem se zvedl a tam byl nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy tam neviděl. A tam byli dva chlapi z nějaké, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek teda, jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem zase, on nemůže jinak komunikovat, jo. A tak jako zakňučel a šli jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. Ale bylo to zvláštní, no.
1: No, jak je to dlouho?
2: Mikšíkovi by teď, prosím?
1: Kdy se to stalo?
2: To už je hodně dlouho, no, ono víte co, tady je to v těch Čechách divoký, takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no, já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15-20 let, no.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy mýváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
2: Já jsem to zmotal, no.
1: No, abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měli ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit nebo o nich pochybovat?
2: No, víte, co ona to říkala, ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, ten anděl strážný možná je zachráněno, ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no. A hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodovalo o někom jiným, jakoby, jo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco jakoby někomu, jo, a pak se to bohužel to dopadlo špatně, jako jo. Ale já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako ještě minutu předtím, než to jako proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, nebo jo. A bylo to hrozně jednoduchá situace. Ale já jako chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, ale když ještě chce, aby tu zůstal a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, třeba delfíni mají, že sonár a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají také, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo, jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak, ještě jsem si teď vzpomněl, to jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš a tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici a prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil a teď zastavil, tam byl nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost je doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila a prostě vypnul motor, jo, čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat, to ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle, to byl kopec, jo, čili oni mohli 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží a najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem jenom zapni prostě jenom světla. A ona říkala, to nejde a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděla. Ona byla úplná tma, to byla nějak 1 hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděli a začali brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějakých 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila. Zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To je taky jako zvláštní, ale to bylo spíš určitě. Jako, nevím, no, jestli to jsou.
1: Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky.
2: Ať dobrý, se vám hezký daří. Večer všem.
1: Zavolejte zase příště.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někdy těžko vysvětlují rozumem. Povídáme se o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 14 minut po půlnoci. Šestý smysl možná nemá žádný hlas, ale přesto se někdy ozve velmi zřetelně. Třeba jako neklid, zvláštní tušení nebo jistota, kterou si neumíme vysvětlit. Co vám řekl ten váš, paní Olgo? Zdravíme do Uherského Brodu.
1: No, je to velmi dávno, je to 30 roků. Já jsem měla svůj soukromý obchůd se zahrádkářskýma potřebama a měla jsem vedle ve vesnici bydlel tatínek, tak já zastavím rádio.
0: Ano, to bude vhodné.
1: Vedle vesnici bydlel tatínek už u bratra. Já se šla do obchůdku, odemkla jsem a něco mi řeklo, proč tady je jdeš do té práce. Tatínek tam je, leží nemocný. Sedla jsem do auta, dojela jsem tam a říká, co dělá tatínek, je ve svém pokoji. Tak jsem tam učekala. On dal zavřené oči, teď jich otevřel, zamrkal a říká, paní doktorko, já jsem rád, že jste přišla, a vydechl. Mm-hmm. A on byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavřela, on je opatroval. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ho nebude opatrovat.
0: No.
1: Tak to je všecko. Do dneška každý večer na něho myslím.
0: No, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
1: Asi něco bude.
0: Asi něco bude. A někdy později, měla jste ještě nějakou podobnou přetochu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc?
1: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou někam, tak když přijedou, tak a jsou už vám 80 roků, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
0: Ano, tak to myslím,
1: to nikdy nesmí zapomnět.
0: Všechny maminky naprosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
1: To nevím, to nemůžu posoudit, to já myslím, nevím.
0: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštit budoucnost?
1: To ne.
0: A nelákalo vás to?
1: Ne, nikdy.
0: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce
1: nevím,
0: nebo sám vykládal?
1: Nevím o nikomu. Nevím o nikomu. Ne.
0: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskou než deštěm.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy. Tak naslyšenou.
0: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě takové příběhy dnes sbíráme v noční lince. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách. Co k tomu máte vy?

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tomto dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z jeho českého kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, a jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidů, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou, nebych to řekl.
0: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky stavem, kdy člověk potřebuje odbornou pomoc, ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného a někde možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že vlastně pak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, já se bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí, že je člověk vnímavější?
1: No určitě, asi jo. Protože, ne, no, ale taky to nemusí být někdo, takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba když je mu 20 a někdo se, jo, se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba když je mu 70, jo, taky takovýhle věci vím, no. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovány jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, že jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenáky a nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, jo, jo, něco řek i možná řekl i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
0: No, tak. To je teda další zajímavá myšlenka, vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými, nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně. A opravdu se staly pak oběťmi těch čarodějnických procesů, no.
1: No, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo. Proto byl upálený, že jo, taky. To je, no, ale většinou to byly, tak většinou to jsou ženský, jo, když to řeknu takhle.
0: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
1: Dobrý, já taky. Mějte se krásně. A pozdravuju všechny.

0: kdy se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva, jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda, ale já mám dvě dcery, mentálně postiženy už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5. hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. A najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaký problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takový, jako by se mi stal takový, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak to musel být
0: opravdu velký strach. Jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci. Tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mému synovcovi nebo ne, který jsem vždycky říkala, anebo i mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i z zahraničí, ale nemotorkář. Říkám prostě, když si sundáš boty, tak i do těch bot se prosím tě na spaní na noc se podívej, aby se neměl nějakého brouka, který by mě zlí. Ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo, takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku. Jo. Ale v těch cizích zemí daleké, kde teda, tak to vždycky říkám a prosím vás a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo zvláštního, jinak to ne, ale do něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama, zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Asi jo, asi bych ne, nechtěla bych to vědět teda. To, nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba řeknám čára života, že jo, nebo tady takové různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaký kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale když si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holkáme 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a to, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale on přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let. Jo, takže to je takový.
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost. Co to podle vás je?
1: Ono celý život docela za dět, když byla jako dítě, tak měli dost velkou bídu. Pak taky dokonce sloužila ve mlejnech. No a celý život neměla jako lehkej. No a pomáhala mi taky vlastně potom s těma mýma dcerama, takže tak. Ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětní vlastně ještě, že jo, všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo, takže tak a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, no. Kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Karel Kryl, zpíval nám v noční lince Českého rozhlasu. A kdo nám bude povídat, to je paní Ludmila, která volá z Brna. Vítejte a povídejte k tématu šestý smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Konda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roků. A on zemřel a odkázala mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale bála jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom ze zadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale teď já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rožlal. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojí chatě? A já říkám, když já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne. Co já tady teď budu? Já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už zase zpátky. Jaruško, já nevím, co to znamená, ale někdy jsem se to úplně vydivočila.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase přijde.
1: Jaruško, a to se mně stává, že třeba on, já jsem si všechno změnila, nábytek, než on zemřel, jo, on taky tu něco platil a teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spát. Ale on tam spal třeba jenom třikrát, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím otočit. Blázen, myslím.
0: No, tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnižovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala. Snažila bych se to rozluštit.
1: No, už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě ještě nevečel.
0: Teď teda, Ludmilko, nevím... Jak půjdu domů po takovém příběhu.
1: Nikdo vedle mě neležel. Takže svědomí mám čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo. A vezl mě taxikář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechává na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to taky jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícama, až je tady jsou. Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mě mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě buď je živý.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. Dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek. A těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.
1: Ježi, děkuji vám, dobrou noc. Krásný cestu domů, spokojeno, nebojte se.
0: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky připisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Chce se svátým mužem, ten whisky pije rád.
1: A proto všichni muži společně zaspívat.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou šloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo...

hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských. Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním benja. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil. Teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, sadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával, nebo setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Žuet Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost v hodně sestaveným

programem několika vybraných ukázek salonního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též Slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoli v penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretchen Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Milujem nešíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčil zvonek a v zápětí se rozhučil sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následovalo Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti.
Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezitím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ji dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hello, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň, a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. Opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Spod z prohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvě do bíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvě do bíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: Nie mali ser, bajcie!
1: To je nim se leže z tebe vlastnoručne zhotovie laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí! Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
3: Dobrý den.
4: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pohov, co?
3: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
4: To vidím, opilí, jak zákon káže, do jednoho.
3: Hned je zbudím.
4: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou tyhle tři muži?
3: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
4: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
3: Stalo se něco, Mr. White?
4: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
3: Přeháníte, pane.
4: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
4: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
3: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
4: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
5: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
4: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
5: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
4: Inženýr, jako vy.
5: A vy pracujete tady na tom úseku?
4: Víte dobře, že na sousedním.
5: A, tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
4: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
6: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
4: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
6: Cože? Za prominutí? Pitomého greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňhál? Museli jsme se po něm vracet.
3: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
5: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivě?
3: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
5: Rettlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
7: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
3: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
7: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
5: No tohle to jsem ještě neviděl, co si do...
3: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček... Doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
4: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
4: Shatterhande, nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
3: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
4: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
3: Je tu sem, Will a Dick.
4: No tak mě alespoň doprovodíte.
3: S Bancroftem už mluvit nechcete?
4: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

Když v baru hostne dým, tu nad likérem svým, já sním, že přijím.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě cosi napsat. Trampem jsem se stal kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá klupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom se dali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte a šminete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátů ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

že přitom se kapánek serval, tak šerif mu náramky dal. Do Santa Fe, když ho vezl, Jim řekl, ať tak nebo tak, já na tuty vezmu ti roha,

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a

prahu postava stál a že se hned ochladil vzduch. Tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe